0: náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Vojáci zranění při nehodě vrtulníku v Náměšti jsou mimo ohrožení života. Jsou přivědomí a stabilizovaní, jak armáda informovala na síti X. Zraněným i jejich rodinám poskytuje podle svého vyjádření maximální podporu. V nemocnici skončilo nakonec 7 lidí, kteří se při nehodě vrtulníku nadýchali kouře. Hospitalizovaní byli preventivně, všichni už jsou v pořádku doma. Německo do neděle čeká perný víkend na silnicích. Jde o jeden z dopravně nejvytíženějších víkendů roku. V letoviscích se mění turnusy a v části Německa končí letní prázdniny. Dopravu navíc komplikuje řada stavebních omezení na dálnicích a klíčových silnicích. Německé autokluby doporučují každému, kdo může, aby cestu odložil. V sobotu se čeká nejhustší provoz od časného rána do pozdního odpoledne. Nejrušnější dopravu lze čekat na hlavních tazích do Alp a k Baltskému a Severnímu moři. K darování peněz na ulici mají Češi opatrný přístup. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro neziskové organizace. Pocit tlaku při oslovení na ulici s žádostí o příspěvek víc než polovinu lidí ve velkých městech odradí. Češi se také obávají, že může jít o podvod. Příslušné neziskovky proto zavádějí jednotná pravidla, která to mají změnit. Alena Novotná z Lékařů bez hranic připomíná, že příjem z darů na ulici je důležitý.
2: Face fundraising vyžaduje počáteční investice stejně jako jakákoliv jiná forma fundraisingu, ale to důležité je, že pak v budoucnu poskytuje velice stabilní a předvídatelné příjmy těm neziskovým organizacím, které pak mohou lépe využívat dary dárců.
1: Obecně jsou pro dárcovství 3/4 dotázaných. Jako nejvhodnější formu většina z nich ale považuje bankovní převod. Lesní požáry na jihozápadě Francie jsou nevídané. Evakuovat už se muselo víc než 110 tisíc lidí. Podle francouzských úřadů je situace bezprecedentní. Hasičům už pomáhají letadla z dalších zemí Evropské unie, včetně českých Black Hawků. S obřími požáry bojují i ve Španělsku nebo Řecku. I tady pomáhají s hašením plamenů čeští hasiči. Čeští turisté kvůli požárům v těchto zemích zatím české diplomaty nekontaktovali. Církev v Plzni schání peníze na opravu střechy katedrály svatého Bartoloměje. Přispět může i veřejnost. Je potřeba získat ještě 19,5 milionů korun.
3: Střecha položená zhruba před 35 lety je v kritickém stavu. Břidlicové tašky jsou popraskané nebo úplně chybí. Dovnitř zatéká, takže jsou poškozené krovy. S opravou střechy nad hlavní chrámovou lodí začalo biskupství v lednu. Postupující práce ale odhalují další poškozená místa. Biskupství má zatím na opravu 65,5 milionu. Chybí mu 19,5 milionů. Ve veřejné sbírce je zatím vybráno bezmála 0,5 milionu korun. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Tadej Pogačar je zase o krok blíž k obhajobě vítězství. Slovinský cyklista po strhující jízdě ovládl 19. etapu Tour de France, která končila legendárním stoupáním do Alp d'Huez. Čtyřnásobný šampion slavného závodu v proslulém kopci smazal ztrátu 3,5 minuty na uprchlíky v čele. Po ohromujícím zrychlení v závěru vyhrál s náskokem 6 sekund. Pogačar tak slavil už 5. triumf na letošní Tour. Svůj náskok v čele celkového pořadí zvýšil závodník ze Slovinska už na víc než 7 minut. V sobotu čeká cyklisty královská etapa, i v té pojedou opět do Alp d'Huez. V neděli završí 113. ročník staré dámy poslední etapa s cílem v Paříži. Sobota bude slunečná a teplá s teplotami do 29 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj.

píská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Jen Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
0: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Likvidace vyhořelého věžáku ve Zlíně je na majiteli. Ten musí vyhořelou výškovou budovu v baťovském areálu sundat do poloviny prosince. Zdraví a život ohrožující části stavby musí zlikvidovat do 6 týdnů. Vyplývá to z rozhodnutí stavebního úřadu. Majitel 11-patrového věžáku očekává, že zbourání budovy zabere několik týdnů. Má už vybranou odbornou firmu. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár objektu po téměř 2 týdnech ve středu odpoledne. Zatím ale ještě zbytky stavby majiteli nepředali. Pokračuje tam vyšetřování. Jihomoravská policie i brněnští strážníci jsou jako na trní. Už několik měsíců se chystají na návrat nejvyšší fotbalové soutěže do Brna. První zkouškou bude sobotní utkání Zbrojovky proti Spartě, na které budou dohlížet desítky městských i státních policistů. A to nad rámec běžné služby. Prvoligovou příslušnost bude v Brně hájit kromě Zbrojovky i Artis Brno. S návratem první ligy se dá ve městě čekat větší koncentrace lidí i zvýšená intenzita dopravy v okolí sportoviště a na příjezdových trasách. Policisté proto posílí dohled jak na veřejný pořádek a bezpečnost, tak na plynulost silničního provozu. Čeští vědci vyvinuli aplikaci na odhalení problémů s pamětí. Je volně přístupná na internetu zdarma a testování probíhá anonymně. Samotest trvá 11 minut, je založený na opakování vět nebo popisu obrázků. Výsledek porovná umělá inteligence, kterou vědci naučili rozeznat řeč zdravého a nemocného člověka. Luboš Šmídl z katedry kybernetiky Západočeské univerzity vysvětluje, že jde o nástroj, který dokáže odhalit problémy u člověka už v zárodku.
3: Výsledkem je výstup ve formě, my tomu říkáme kognitivní report, kde tomu uživateli řekneme jeho celkový výsledek a hned ten uživatel vidí srovnání se zdravou populací, osobami s mírnou kognitivní poruchou nebo případně již diagnostikovanou demencí.
2: Aplikaci DigiDiadem lze otevřít na počítači nebo tabletu. Dá se najít pomocí internetového vyhledávače. Ukrajinci i s raketami nad hlavou už 9. den v řadě demonstrují za návrat Michaila Fedorova. Demonstranti v Kyjevě, Charkově nebo Oděse protestují proti odvolání ministra obrany. Zelenský jeho výměnu vysvětloval tím, že Fedorov měl spory s armádním generálem syrským a že nesplnil slib zreformovat mobilizační systém ukrajinské armády. V úterý nicméně prezident Zelenský odvolal a nahradil syrského. Fedorovi nabídl křeslo vicepremiéra pro vojenské inovace. Ten ale prohlásil, že nepřijme žádnou jinou funkci v nové vládě, jedině resort obrany. Válka na Blízkém východě vyhnala v Americe ceny paliv nad kritické hodnoty. To okamžitě pocítili tamní řidiči i cestující. Letní dovolené se teď Američanům kvůli drahé ropě výrazně prodraží. S benzínem prudce zdražují i letenky.
4: Ceny u benzínových pump letí vzhůru. Válka na Blízkém východě je tady v USA vyhnala opět nad kritickou hranici $4 za galon. V Kalifornii řidiči platí dokonce přes $5.50, což je přepočtu asi 32 korun za litr. Američané v anketách neskrývají frustraci a kvůli drahému palivu některé rodiny ruší nebo zkracují plánované cesty. Extrémní náklady totiž okamžitě vystřelily nahoru i ceny letenek, a to jak na vnitrostátních, tak i na zaoceánských linkách. Ze Spojených států Hedvika Meller, Radio Impuls.
2: 2 české tenistky v pátek postoupily do semifinále turnaje WTA v Praze, a to Barbora Krejčíková, která v českém derby porazila Dominiku Šalkovou, a o místo ve finále se popere také Tereza Valentová, která na štvanici v Praze uspěla proti obhájkyni titulu Marii Bouzkové. Naopak Sára Bejlek na turnaji končí. Sobota bude slunečná a teplá s teplotami do 29 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Až do rána česky a slovensky.

0: 11. s Impulzem naživo. Až k vám domů.
1: Alebo áno.
0: Ve čtvrtek 8 to rozjedou No Name.
2: Raz príde čas. Ja vím, že sa dočká.
0: V pátek v 6 David Koller. Sobota v 16:30 Živák Michala Hrůzy.
3: Někde si najdu malej byt a tam si budu jen tak žít.
0: Benácká s Impulzem od čtvrtka do soboty. Mobilní studio, hosté a hlavně kompletní koncerty interpretů do posledního tónu. Na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Vojáci zranění při nehodě vrtulníku v Náměšti jsou mimo ohrožení života. Jsou přivědomí a stabilizovaní, jak armáda informovala na síti X. Zraněným i jejich rodinám poskytuje podle svého vyjádření maximální podporu. V nemocnici skončilo nakonec 7 lidí, kteří se při nehodě vrtulníku nadýchali kouře. Hospitalizovaní byli preventivně, všichni už jsou v pořádku doma. Německo do neděle čeká perný víkend na silnicích. Jde o jeden z dopravně nejvytíženějších víkendů roku. V letoviscích se mění turnusy a v části Německa končí letní prázdniny. Dopravu navíc komplikuje řada stavebních omezení na dálnicích a klíčových silnicích. Německé autokluby doporučují každému, kdo může, aby cestu odložil. V sobotu se čeká nejhustší provoz od časného rána do pozdního odpoledne. Nejrušnější dopravu lze čekat na hlavních tazích do Alp a k Baltskému a Severnímu moři. K darování peněz na ulici mají Češi opatrný přístup. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro neziskové organizace. Pocit tlaku při oslovení na ulici s žádostí o příspěvek víc než polovinu lidí ve velkých městech odradí. Češi se také obávají, že může jít o podvod. Příslušné neziskovky proto zavádějí jednotná pravidla, která to mají změnit. Alena Novotná z Lékařů bez hranic připomíná, že příjem z darů na ulici je důležitý.
5: Face fundraising vyžaduje počáteční investice stejně jako jakákoliv jiná forma fundraisingu, ale to důležité je, že pak v budoucnu poskytuje velice stabilní a předvídatelné příjmy těm neziskovým organizacím, které pak mohou lépe využívat dary dárců.
4: Obecně jsou pro dárcovství 3/4 dotázaných. Jako nejvhodnější formu většina z nich ale považuje bankovní převod. Lesní požáry na jihozápadě Francie jsou nevídané. Evakuovat už se muselo víc než 110 tisíc lidí. Podle francouzských úřadů je situace bezprecedentní. Hasičům už pomáhají letadla z dalších zemí Evropské unie, včetně českých Black Hawků. S obřími požáry bojují i ve Španělsku nebo Řecku. I tady pomáhají s hašením plamenů čeští hasiči. Čeští turisté kvůli požárům v těchto zemích zatím české diplomaty nekontaktovali. Církev v Plzni schání peníze na opravu střechy katedrály svatého Bartoloměje. Přispět může i veřejnost. Je potřeba získat ještě 19,5 milionů korun.
6: Střecha položená zhruba před 35 lety je v kritickém stavu. Břidlicové tašky jsou popraskané nebo úplně chybí. Dovnitř zatéká, takže jsou poškozené krovy. S opravou střechy nad hlavní chrámovou lodí začalo biskupství v lednu. Postupující práce ale odhalují další poškozená místa. Biskupství má zatím na opravu 65,5 milionu. Chybí mu 19,5 milionu. Ve veřejné sbírce je zatím vybráno bezmála 500 000 korun. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
4: Tadej Pogačar je zase o krok blíž k obhajobě vítězství. Slovinský cyklista po strhující jízdě ovládl 19. etapu Tour de France, která končila legendárním stoupáním do Alpe d'Huez. Čtyřnásobný šampion slavného závodu v proslulém kopci smazal ztrátu 3,5 minuty na uprchlíky v čele. Po ohromujícím zrychlení v závěru vyhrál s náskokem 6 sekund. Pogačar tak slavil už 5. triumf na letošní Tour. Svůj náskok v čele celkového pořadí zvýšil závodník ze Slovenska už na víc než 7 minut. V sobotu čeká cyklisty královská etapa, i v té pojedou opět do Alpe d'Huez. V neděli završí 113. ročník staré dámy poslední etapa s cílem v Paříži. Sobota bude slunečná a teplá s teplotami do 29 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit.

0: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači, jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
1: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
0: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Likvidace vyhořelého věžáku ve Zlíně je na majiteli. Ten musí vyhořelou výškovou budovu v baťovském areálu sundat do poloviny prosince. Zdraví a život ohrožující části stavby musí zlikvidovat do 6 týdnů. Vyplývá to z rozhodnutí stavebního úřadu. Majitel 11-patrového věžáku očekává, že zbourání budovy zabere několik týdnů. Má už vybranou odbornou firmu. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár objektu po téměř 2 týdnech ve středu odpoledne. Zatím ale ještě zbytky stavby majiteli nepředali. Pokračuje tam vyšetřování. Jihomoravská policie i brněnští strážníci jsou jako na trní. Už několik měsíců se chystají na návrat nejvyšší fotbalové soutěže do Brna. První zkouškou bude sobotní utkání Zbrojovky proti Spartě, na které budou dohlížet desítky městských i státních policistů. A to nad rámec běžné služby. Prvoligovou příslušnost bude v Brně hájit kromě Zbrojovky i Artis Brno. S návratem první ligy se dá ve městě čekat větší koncentrace lidí i zvýšená intenzita dopravy v okolí sportoviště a na příjezdových trasách. Policisté proto posílí dohled jak na veřejný pořádek a bezpečnost, tak na plynulost silničního provozu. Čeští vědci vyvinuli aplikaci na odhalení problémů s pamětí. Je volně přístupná na internetu zdarma a testování probíhá anonymně. Samotest trvá 11 minut, je založený na opakování vět nebo popisu obrázků. Výsledek porovná umělá inteligence, kterou vědci naučili rozeznat řeč zdravého a nemocného člověka. Luboš Šmídl z katedry kybernetiky Západočeské univerzity vysvětluje, že jde o nástroj, který dokáže odhalit problémy u člověka už v zárodku.
3: Výsledkem je výstup ve formě, my tomu říkáme kognitivní report, kde tomu uživateli řekneme jeho celkový výsledek a hned ten uživatel vidí srovnání se zdravou populací, osobami s mírnou kognitivní poruchou nebo případně již diagnostikovanou demencí.
2: Aplikaci DigiDiadem lze otevřít na počítači nebo tabletu. Dá se najít pomocí internetového vyhledávače. Ukrajinci i s raketami nad hlavou už 9. den v řadě demonstrují za návrat Michaila Fedorova. Demonstranti v Kyjevě, Charkově nebo Oděse protestují proti odvolání ministra obrany. Zelenský jeho výměnu vysvětloval tím, že Fedorov měl spory s armádním generálem syrským a že nesplnil slib zreformovat mobilizační systém ukrajinské armády. V úterý nicméně prezident Zelenský odvolal a nahradil syrského. Fedorovi nabídl křeslo vicepremiéra pro vojenské inovace. Ten ale prohlásil, že nepřijme žádnou jinou funkci v nové vládě, jedině resort obrany. Válka na Blízkém východě vyhnala v Americe ceny paliv nad kritické hodnoty. To okamžitě pocítili tamní řidiči i cestující. Letní dovolené se teď Američanům kvůli drahé ropě výrazně prodraží. S benzínem prudce zdražují i letenky.
4: Ceny u benzínových pump letí vzhůru. Válka na Blízkém východě je tady v USA vyhnala opět nad kritickou hranici $4 za galon. V Kalifornii řidiči platí dokonce přes $5.50, což je přepočtu asi 32 korun za litr. Američané v anketách neskrývají frustraci a kvůli drahému palivu některé rodiny ruší nebo zkracují plánované cesty. Extrémní náklady totiž okamžitě vystřelily nahoru i ceny letenek, a to jak na vnitrostátních, tak i na zaoceánských linkách. Ze Spojených států Hedvika Meller, Radio Impuls.
2: Dvě české tenistky v pátek postoupily do semifinále turnaje WTA v Praze, a to Barbora Krejčíková, která v českém derby porazila Dominiku Šalkovou, a o místo ve finále se popere také Tereza Valentová, která na štvanici v Praze uspěla proti obhájkyni titulu Marii Bouskové. Naopak Sára Bejlek na turnaji končí. Sobota bude slunečná a teplá s teplotami do 29 stupňů.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal ten krásný dlouhý tón a já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběh jsem do ulic jen v noční košíku.

jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl povodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel.

0: se smí.
1: Peníze za to, že zvednete telefon.
2: Na Impulzu žádný problém.
3: Haló, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Liberce vrcholí Benátská s Impulzem. Do českých nemovitostí investoři nalili desítky miliard a startuje první fotbalová liga. Je 6 hodin. Hezkou sobotu přeje Iva Horáková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Benátská s Impulzem se probouzí do třetího dne. Festival vrcholí a dnešní bohatý program naváže na atraktivní uplynulé hodiny. Noc ve Vesci nabídla hromadu muziky. Na Benátské s Impulzem zahráli Činasky, Žlutý pes, Pem Rabbit a nebo Roxette. Přímo v libereckém areálu také vzniklo mobilní impulzácké studio. Z něj živě odmoderovali odpolední a večerní vysílání i Petr Brožík a Renato Kuková. Po vystoupení vyspovídali třeba Pokáče neboli Jana Pokorného.
5: Vy jste už koncert měli tady na Benátské, tak jak jste si to užil? Byla tady spousta lidí, my máme studio hned vedle stage.
6: No duní to tady, žije to tady neskutečně. Je to v poslední době jeden z mála koncertů, kdy jsme přijeli a nezačalo prostě lejt, bouřka, hromy, nic, prostě je krásně sluníčko, takže prostě všechno, jak má být. Dneska to byl velký koncert a bylo to super.
4: Liberecký areál se dneska otevírá už v 10 dopoledne, vystoupí Mike Spirit, Rytmus a nebo skupina Lucie. Vystoupení Michala Hrůzy s kapelou Hrůzy pak odvysíláme na Impulzu v 16.30 v rámci živáku. Na český trh s nemovitostmi se po ospalejším začátku roku vrátily velké obchody. Investoři za české komerční reality, hlavně nájemní byty a kanceláře, utratili ve druhém čtvrtletí více než 24 miliard korun. Letošní objem investic sice podle odhadu expertů nepřekoná nebývale silný loňský rok, zůstane ale nadprůměrný. Největší transakcí byl prodej 760 bytů v Pražské Písnici. Rezidence a kanceláře tvořily ve druhém čtvrtletí největší podíl na trhu. Na nájemní bydlení připadlo 41% investic, na administrativní budovy pak 35%. Nad fungováním chebské porodnice se vznášejí otazníky. Její budoucnost by totiž mohla ovlivnit celostátní koncepce gynekologicko-porodnické péče. V Chebu se v posledních letech rodí asi 300 až 400 dětí ročně. Podle doporučení odborníků by měla zůstat oddělení s více než 600 porody ročně. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch potvrzuje, že budoucnost některých méně vytížených zařízení se řešit bude.
7: Máme expertní pracovní skupinu a my chceme, řekněme, do podzimu dát na stůl vlastně novou koncepci gynekologicko-porodnické péče v České republice, protože máme nejnižší porodnost v historii od Marie Terezie v této zemi a musíme na to reagovat.
4: Zástupci Karlovarského kraje potvrdili, že konkrétně v Chebu počet porodů klesá. Hejtmanství chce ale i přesto porodnici zachovat. Anglické hrabství Essex halí obrovský černý dým. Zemědělským objektem totiž otřásla masivní exploze a pak začalo hořet. Místní obyvatelé uvádějí, že vybuchly domy a do nebe vyšel hřibovitý oblak dýmu. S rozsáhlým ohněm bojuje stovka hasičů. Záběry z místa ukazují velké sloupy tmavého kouře, které jsou viditelné na vzdálenost několika kilometrů. Podle některých informací vybuchl sklad hnojiv. Fotbal je zpátky. Čtyřmi zápasy odpoledne a večer odstartuje nový ročník první ligy. Sparta se představí na hřišti nováčka Zbrojovky Brno, která se mezi elitu vrátila po třech letech jako suverénní vítěz druhé ligy. Tenhle duel startuje v 8 večer. Od 17 hodin se pak budou hrát tři utkání. Další kandidát na titul Plzeň přivítá fotbalisty Liberce, které povede nový kouč Slovák Bronislav Fodrek. Zlín narazí na Ostravu, Teplice budou hostit pražské Bohemians 1905.
2: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
4: No a důležitý tip máme tentokrát pro ty z vás, kteří mají odvahu a zároveň chuť na hmyz. Návštěvníci pražské zoo dneska můžou vyzkoušet například cvrčky na česneku, hmyzí špízy, sarančata v banánovém těstičku, moučné červy po indicku s kuskusem a nebo potemníky moučné s jablky na karamelu. Ochutnávky jsou ještě i zítra připraveny od 10 do 16 hodin u vzdělávacího centra. Součástí tradičního víkendu hmyzožravců jsou i komentovaná krmení těchto zvířat.
8: Iva Horáková zprávy, tak my máme dneska takovou společnou rádiovou snídaní míchaná vajíčka, ale tohle mě nenapadlo, Ivo, jako to si měla dát jako inspiraci včera,
9: můžu
8: připravil bych.
9: Příloha, no.
8: Dobře, dobře. Posloucháte Impuls, Benátská v Liberci, den třetí. Náš hudební festival je stále velké téma. Za pár minut si shrneme noční dění a důkladně představíme dnešní program. Honza Benešovský přeje krásné dobré ráno, zpívá Martin Maxa.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls, ano, letní vysílání, za chvilku další písničky, Šalom, Dua Lipa nebo Marek Ztracený. No a pokračuje Benátská s Impulzem. Na třech hudebních scénách festivalu v areálu ve Vesci u Liberce se střídají čeští i světoví interpreti. Dnešní živák přímo z místa bude v 16:30 odpoledne patřit hitům Michala Hrůzy s kapelou Hrůzy.
1: Druhý den festivalu Benátská s Impulzem nabídl písně Od Pokáče nebo kapely Činasky a vrcholem letošního ročníku bylo vystoupení legendární švédské skupiny Roxette. S návštěvníky na místě mluvil náš benátský reportér Tomáš Kabát.
2: Jsou tady dvě dámy z Ostravy, ahoj.
3: Ahoj.
2: A potom jsou tady místňáci z Liberce, ahoj.
4: Ahoj.
1: V libereckém areálu vzniklo mobilní impulzácké studio, odkud se živě vysílaly zprávy, ale i vysílání našich moderátorů Petra Brožíka a Renaty Kůkové. Ti spoustu zpěváků na místě vyspovídali a mezi nimi i frontmana skupiny Mňága a Ždorb Petra Fialu.
5: Bylo to boží, no tak když kapela hraje ve dvě, tak celkem nemá co ztratit, jo. Můžeš se vymlouvat na to, že to byl začátek nebo něco, ale lidi došlo hodně, zpívali. Nás to baví vždycky stejně, víš, hrajem každý koncert jako poslední, protože to jinak nemá cenu.
1: A koncert Davida Kolera jste mohli včera slyšet i na našich vlnách.
6: Zahraje vám hodinku toho, co máme nejradši. Jste v pohodě?
1: Dnešní poslední den festivalu Benátská s Impulzem nabídne další pořádnou dávku muziky. Martina Kroa, Radio Impuls.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Posloucháte Rádio Impuls, sobota 25. července, 8 minut před 6:30. Naše mobilní studio na Benátské Sympulzem v Liberci navštívil také Michal Malátný z kapely Činasky, za Petrem Brožíkem a Renátou Kukovou dorazil jenom kratince po koncertě.
1: Michal Malátný. Michale, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
3: Hezký večer.
1: Jak to děláte, že ať už zahrajete ty svoje jakoby starý kusy, ty novější věci a ty lidi všechno znají, všechno se s váma zpívají?
2: My máme samozřejmě recept na hit, a ten je zakopaný, ten je napsaný na papíře, podepsaný krví a je zakopaný ve zkušebně pod podlahou. Takže až bude po nás, tak to někdo vykopejte a můžete pokračovat.
1: Že vy jste dneska hráli vlastně tady.
2: No jasně, tak ty hrajeme taky vždycky, ale to je jedna z našich nejstarších písní, vymysleli jsme ji, když nám bylo 17, takže ta už je skoro 40 letá, jo. Ale to je takový jako pubertální výron a ta mě teda jako nikdy nepřestala bavit a myslím, že to je píseň, kterou budeme opravdu hrát úplně vždycky do konce našich dní.
0: Michal Malátný, Činasky. Benátská Sympulzem v Liberci pokračuje na 31. ročníku legendárního hudebního festivalu. Dnes vystoupí třeba MIG-21, Vohnoutí nebo Sebastiana. My se ptáme vás, kdo to podle vás umí na pódiu nejlíp rozjet, a pokud jste v Liberci, máte nějaké zkušenosti, tak se ozvěte z Benátské, pošlete festivalovou náladu ostatním. 605 222 007 číslo našeho WhatsAppu, anebo se připojte do žluté rádiové aplikace. Teď je tady Marek Ztracený. Rádio Impuls, ranní vysílání.

posloucháte Radio Impuls, ano, v české verzi Mídlový princ. Za chvilku píseň, která zazněla taky na Benátské v Liberci, Vzpomeneš si, Eva Farná a Miraj. No a teď se pojďme podívat, jak se rozbíhá den. Máme to z první ruky od členů Meteo týmu. Tady je pár zpráv, dobré sobotní ráno, z Horní Plané máme jasno, zatím 7 stupňů, Dana píše. Zdravíme Stelče, 9 stupňů Celsia, oblačná obloha. Pohodovou sobotu přeje Zdeňka. Tak děkujeme všem a rovnou můžeme říct, že teploty půjdou nahoru, nebojte se nic, podle předpovědi má být jasno až polojasno. Na teploměru 24 až 29 stupňů Celsia.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvilku bude zpívat Marta Kubišová z Impulzovic krabičky a teď nabídneme něco očekávaných událostí dnešního dne. V areálu ve Vesci u Liberce vrcholí Benátská s Impulzem. Na festivalu dnes vystoupí třeba skupiny Lucie, Vohnout, MIG21 nebo Michal Hrůza s kapelou Hrůzy. Tento koncert navíc od půl páté odvysíláme živě na vlnách Impulzu. Nově dokončený úsek dálnice D35 nabízí unikátní možnost. Mezi Ostrovem na Chrudimsku a Vysokým Mýtem na Orlickou-Ústecku proběhne den otevřené dálnice. Veřejnost si může úsek projít nebo projet na kole. Na akci zve mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
1: Parkování je v ceně dálniční známky, počasí bude krásné, parky v rohlíku za úsměv a k focení bude dálničářská stavební a třeba i hasičská policejní dálniční technika. Od 10 hodin na dálnici před Vysokým Mýtem se na vás těšíme. Jan Riedl, ředitelství silnic a dálnic.
0: Děkujeme. Brno dnes patří Afrofestu, je to festival s živou hudbou a tanečními představeními, s africkými pokrmy, módní přehlídkou, fotbalovým turnajem a řemeslnými trhy. V Uniticích ve středních Čechách se tento víkend koná poslední ročník českého ukulele festivalu. Hudba tam pokrývá celé spektrum žánrů a vystupující pocházejí ze všech koutů světa. Jdeme do sportu. Začíná první fotbalová liga, hraje se její první kolo. Od 17 hodin nastoupí Zlín proti Baníku Ostrava, Plzeň hostí Liberec, Teplice se utkají s Bohemians 1905 a ve 20 hodin nastoupí Zbrojovka Brno proti pražské Spartě. Jede se 20. etapa cyklistického závodu Tour de France. Ve Spojených státech amerických se koná mistrovství světa ve vodním slalomu. Ve 22 hodin se jede finále kajak krosu. V Hongkongu se koná mistrovství světa v šermu. Na programu je mužský fleret a kort žen. No a tohleto všechno a mnoho dalšího se odehraje právě dnes, tedy v sobotu 25. července.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Česká klasika Simple Zovec krabičky. Pomalinku se přelaďujeme na slovenštinu, zpívat bude Meky Žbirka, ale teď míříme na silnice.
1: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. V Krupce na Teplicku v Revoluční ulici bourala dvě osobní auta. Sražené zvíře leží na dálnici D35 na 249. kilometru ve směru od Lipníka nad Bečvou na Mohelnici. A podobná situace je na silnici 50 na trase Slavkov u Brna, Bučovice u Křižanovic. Případně se ozvěte, budeme moc rádi, když nás doplníte taky v sobotním ranním vysílání. Žlutá rádiová aplikace funguje, anebo cinkněte na 605 222 007. Šťastnou cestu, Rádio Impuls, ranní program.

Posloucháte Radio Impuls minutu před 7 hodinou. Pro nás je hlavním tématem tohoto víkendu Benátska, protože je naše. Na velký hudební festival do Liberce se vydáme i ve zprávách v 7 hodin. Benátský reportér Tomáš Kabát natáčel s fanoušky, tak si poslechneme, jak se jim Bebesci líbí. Teď počasí dnes má být jasno až polojasno, teploty 24 až 29 stupňů.

0: stupňů Celzia.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Odborníci předpovídají další prezidentská veta. Benátská s Impulzem otevře brány v 10 dopoledne. Naši hasiči už pomáhají ve Francii. Se zprávami v 7 je tu Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Experti vyhlížejí další prezidentská veta. Středeční veto Petra Pavla k zákonu rozvolňujícímu pravidla rozpočtové odpovědnosti nemusí být totiž zdaleka jediné. Podle odborníků se rýsuje hned několik sporných návrhů, u kterých by prezident k vetu mohl sáhnout. Je mezi nimi rušení koncesionářských poplatků, zmírnění zákona o střetu zájmu nebo státní rozpočet. Prezident při odmítnutí zákona může prezentovat své postoje, moc těžkou hlavu si ale vláda z jeho vet dělat nemusí. Na přehlasování koalice potřebuje hlasy 101 poslanců, které bezpečně má. Většina vetovaných zákonů tak nakonec navzdory odporu prezidenta platit bude. Benátská s Impulzem žije hudbou. Včerejší druhý festivalový den ve Vesci u Liberce přinesl hity třeba od kapel Činasky, Vypsaná fixa a nebo Škvor. Představilo se i švédské poprokové duo Roxette a David Koller. Jeho skladby jsme v rámci impulzáckého živáku odvysílali také na našich rádiových vlnách. Mezi festivalové návštěvníky vyrazil reportér Tomáš Kabát.
4: Jezdíme pravidelně, jsme místní, konkrétně z Hanechova. Benátskou milujeme, už jenom kvůli tomu, že potkáváme přátelé, které ji během roku nepotkáte z základní školy, což je jakoby příjemné a je tady prostě fajn atmosféra.
5: Zvolili Liberec a myslím si, že to stálo za to, protože o Benátské jsme slyšeli jenom to nejlepší, tak jsme to chtěli zkusit na vlastní kůži. Jsem překvapená jako skvělou atmosférou, že tady spousta lidí.
3: Dneska se návštěvníci festivalu Benátská s Impulzem můžou těšit na skupiny Vohnout, Lucie a nebo MIG 21 a vystoupení Michala Hrůzy s kapelou Hrůzy uslyšíte v 16.30 i v našem vysílání. Festivalové brány se otevírají v 10 dopoledne. Čeští hasiči už jsou ve Francii. Česko znovu vyslalo do Francie vrtulník Black Hawk na pomoc s likvidací rozsáhlých lesních požárů. U Bordeaux přistál v 6 večer. Sestava je daná, 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči. Do Francie vyrazil také vrtulník se slovenskými hasiči. Jejich posádka je podobná jako ta česká. Davy lidí mezi tím utíkají před požáry ve Francii a taky ve Španělsku. Kvůli rozsáhlým lesním požárům včera úřady evakuovaly přes 200 tisíc obyvatel. Desítky nasazených hasičů utrpěly zranění. V žádné z obou zemí ale nejsou hlášeni mrtví. Úřady podle agentury Reuters nařídily například kompletní evakuaci poloostrova Cap Ferret, který se nachází u města Bordeaux a je oblíbenou turistickou destinací. Lidé odtamtud prchali i na lodích. Evropa bojuje s požáry, Jižní Amerika se sněhem. Centrální Andy na hranicích Chile a Argentiny zasahla nejsilnější sněhová bouře za více než 20 let. Na některých místech leží až 5 metrů sněhu. Doprava je ochromená a desítky lidí zůstaly odříznuty od okolního světa. Podobně extrémní projevy počasí podporuje sílící klimatický jev El Niño. Hokejista Tomáš Hertl pořád vstřebává porážku ve finále Stanley Cupu. Útočník Vegas je i měsíc po konci klubové sezony zklamaný, že v boji o slavnou trofej neuspěl ani na druhý pokus. Jeho tým v závěrečné sérii porazila Carolina. Hertl si uvědomuje i možnost, že ve svých 32 letech už prestižní hokejový pohár nikdy nevyhraje.
6: Člověk na to myslí a není to úplně jednoduchý. Před týdnem jsem měl kemp a tam přišla nějaká holčička a měla dres Carolina Stanley Cup Champions. Tak všichni na ní asi snad Sunday, ne? A ona, že miluje Carolinu, a říkám, tak to jsme teda moc velkou radost neudělala. Teď už jsem se tomu samozřejmě člověk zasměje, ale dnesky to bude trošku bolet, protože jsme byli strašně blízko.
3: Hertl už zahájil přípravu na další ročník hokejové NHL, nová sezona zámořské soutěže startuje na konci září.
0: Rádio Impuls, ranní vysílání, 3,5 minuty po 7 hodině, pokračujeme. Co Dvůr Králové začínají africké dny a v Rokytnici horalské hry. Detaily řekneme přibližně za 2 písničky, no přesně za 2 písničky.
1: Radost ze života.
0: Taky taky znovu zamíříme na Benátskou s Impulzem, prostě nabité ráno, taky hudebně. Teď přicházejí Petr Habka s Janou Kirchner. Honza Benešovský za mikrofonem. Krásné ráno všem.

klasika. Posloucháte Radio Impuls za 8:15. Zpívat bude Marika Gombitová, ale teď se pojďme podívat, co se děje po republice. Nebo bude dít, přesně řečeno. V Plané u Mariánských Lázních se koná tradiční kulturní akce Anenská pouť. V Zoo Dvůr Králové začínají africké dny. Nabídnou africké tržiště vystoupení hudebníků a tanečníků a africkou gastronomii. Rokytnice v Odeckých horách hostí horalské hry. Ty se konají jako součást Anenské pouti. Pouť nabídne kulturní program, stánkový prodej, pouťové atrakce, řemeslnický jarmark i poutní mše. Pardubice nabízí turnaj ve skládání Rubikovy kostky. Akce je součástí Mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open. Cerekvice nad Loučnou na Světavsku hostí charitativní sportovně kulturní akci Memoriál Martina Kusého. Cílem je pomoci onkologicky nemocným, součástí bude fotbalový turnaj v Minikopané, show Petra Švancary a autogramiáda, akrobatické vystoupení, barber show a dražba fotbalových dresů. Začíná třídenní zahrada Vysočiny na zámku Žirovnice na Pelhřimovsku. Vystoupí nebo nabízí výstavu mečíků, lilí a jiřin, květinové aranže budou v interiéru zámku, součástí bude i zahrádkářská poradna a prodej zahrádkářských přebytků. Biofest ve Vacenovicích na Hodonínsku má na programu představení ekologického zemědělství, hudební vystoupení, gastronomickou část i koutek pro děti. Luhačovice na Zlínsku si připomenou 90 let od získání statutu města, oslaví to hudebním gastrofestivalem se specialitami i koncerty a ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm pořádají festival Romská píseň. U nás tedy za chvilku píseň Mariky Gombitové, posloucháte ranní vysílání Rádia Impuls.

0: Radio Impuls, překrásná písnička Lady Gaga a Bruno Mars. Za chvilku si dáme ranní kafe u písně Karla Gotta Léta prázdnin. No, první měsíc těch letošních je skoro za námi, což se pozná mimo jiné podle toho, že v Liberci vrcholí Benátská s Impulzem, odkud vysíláme živě z mobilního studia, kde se zastavil také muzikant Pokáč. Za Petrem Brožíkem a Renátou Kukovou přišel ještě před svým koncertem a vznikl z toho moc příjemný rozhovor.
1: Vy jste už koncert měli tady na Benátské, tak jak jste si to užil? Byla tady spousta lidí, my máme studio hned vedle stage.
2: Je to tak, no duní to tady, žije to tady neskutečně. Je to jeden jako v poslední době jeden z mála koncertů, kdy jsme přijeli a nezačalo prostě lejt, bouřka, hromy, nic, prostě je krásně sluníčko, takže prostě všechno, jak má být.
3: Já prostě vím, že nejsem dokonalý muž.
1: Všechno nejlepší musí říct. Pokáč zítra slaví 36. narozeniny, je to
2: ano,
1: tak?
2: Ano, ano, už se blížím do poloviny života, takže těším se.
1: No, no, bych se uklidnila trošku s tou polovinou.
4: Kdybyste mě říct, já Pokáč si přeju něco a ještě jsem to nedostal, co by to bylo?
2: To je hrozně těžký, protože já všechno mám.
1: Jako v dětství jste třeba něco chtěli, jo? Nikdy vám to nekoupili.
2: To je pravda, já vždycky, když jsem byl malej, tak jsem chtěl dres Sparty. Ale zase teďka už dresu Sparty mám doma taky spoustu, takže to taky... Ale oni mají nějaký novej, tak třeba novej dres Sparty.
1: Na novou sezónu by se hodil.
2: Přesně tak.
3: Ale za to tě mám rád, aj, aj, aj, aj, aj.
0: Pokáč na Benátské s Impulzem. Ve 4 odpoledne začneme znovu vysílat živě přímo z toho festivalového areálu ve Vesci a těšit se můžete třeba na rozhovory s Michalem Hrůzou nebo s kapelou, s reprezentanty kapely MIG 21, to znamená s Jiřím Macháčkem pravděpodobně. Teď je tady Karel Gott, Léta prázdnin, Honza Benešovský za mikrofonem. Krásné ráno s Impulzu.
5: Buď s Bohem, brácho, z dětských let. Byl slepší v počtech a já za slépečet.

0: Radio Impuls za chvíli naskočí do našeho ranního programu kapela Opět Radeček. Teď jdeme na počasí. Já bych zase začal Meteo týmem. Citace zprávy. Dobrý den. Trošku z jiného soudku. Mallorca 29 stupňů Celsia. Posluchač Luboš. No ale nebojte se, my se tam taky skoro dostaneme. Podle předpovědi má být v České republice dnes jasno až polojasno. Teploty 24 až 29 stupňů Celsia.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Posloucháte Radio Impuls. Za chvilku je tady Marie Rotrová. Dnes taky začíná nejvyšší česká fotbalová soutěž a podle mě, s tím nemůže nesouviset náš host na telefonu, kterým je dnes sportovní komentátor, hlavně ten fotbalový Jaromír Bosák. Dobré ráno, Jaromíre.
1: Dobré ráno, přijdu.
0: Tak schválně, co máte dnes v plánu?
1: No tak já se za chvilku nasoukám do auta a pojedu do Václava, kde hrajeme od 4 hodin fotbal s Realem TOP Praha u Vojty Dyka. A to je to už tradiční fotbalohraní, jak se tomu říká, a bude tam i velký kulturní program, takže to je de facto program na celý den. Takže pokud je někdo z Václava a okolí, tak klidně může dorazit.
0: My víme, že tyhle, řekněme, exibiční zápasy nebývají jenom na hřišti, ale potom to většinou pokračuje ještě v místní hospůdce. Potvrzujete, bývá to tak?
1: To bude hodně dlouho do večera. Na Václavě je to vždycky takový hodně fajnový, hodně příjemný, skvěle upravený hřiště, dobrý lidi, takže tam se rád potom člověk ještě nějakou tu chvilku zdrží, než se zase bude vracet domů.
0: Pojďme chvilku na ten velký fotbal. Mistrovství světa je pryč, tak už jste konečně našel klid?
1: No, já jsem si ještě neodpočal po šampionátu, protože když to řeknu na rovinu, tak mám spoustu žádostí o rozhovory a různý setkání, takže fakt jsem se ještě pořádně neprospal. A bude to ještě nějakou chvíli trvat a asi to hned tak nebude, protože už ve čtvrtek začaly český týmy v evropských pohárech, dneska začíná nová sezóna české nejvyšší fotbalové soutěže, takže to už zase jsou absolutně plný víkendy, ale i prostředky týdne, takže já vůbec netuším, kdybych si měl vlastně porazit.
0: No a k tomu všemu komentování máte ještě dva podcasty, Pumlíč a Ušák, tak asi díky tomu to nebude žádná legrace.
1: No to není, protože Trnírův Pumlíč to je každotýdenní záležitost, nový díl vychází vždycky v pondělí a Ušák to je trošku jiný podcast, kde vyloženě si zvu hosty na rozhovory, Pumlíč dělám sám, kdežto do Ušáku si zvu hosty, tak právě Ušák musel teď na chviličku ustoupit během mistrovství světa, protože to se fakt nedalo stíhat, abych ještě natáčel, stříhal a dělal nějaké další věci. Na to nebyl prostor, takže někdy od příštího týdne znova začnu i s Ušákem. Takže máte pravdu, dva podcasty k tomu tu normální fotbalovou práci a zanedlouho nám začne Premier League, což je můj hlavní job v průběhu sezóny, takže opravdu to není tak, že bych si mohl dát kopita nahoru, jak se říká.
0: Prostě jak říká klasik, je to kulatý fotbal, nikdy nekončí. No tak si užijte ten dnešní zápas ve Václavě, ať se vám daří, přejeme krásnou práci, mějte se moc hezky. Hostem u nás v ranním vysílání Rádia Impuls byl Jaromír Bosák, naslyšenou.
1: Děkuju, mějte se taky moc hezky.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Radio Impuls. Vzácná návštěva. Marie Rotrová, Impulzovec krabičky. Za chvilku další pecky. Bee Gees nebo Petr Nať, mimochodem jeden z hostů benátské s Impulzem. Jestli chcete vidět, říkám vidět, jak to v Liberci na festivalu vypadá, podívejte se na Instagram Rádia Impuls nebo na Facebook, je tam spousta fotek a videí. Uvidíte hudební vězdy, ale taky náš rádiový tým. Teď jdeme na cesty.
1: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Rychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 začínáme ve směru od Prahy na Brno na 150. kilometru stojí na krajnici porouchané osobní auto. Na D35 na 249. kilometru ve směru od Lipníku nad Bečvou na Mohelnici leží na vozovce sražené zvíře. Na trase Pelhřimov-Humpolec jsou kvůli zúžení obousměrně kolony v úseku Velký rybník Vystrkov. Budeme rádi, když nás doplníte, ozvěte se na 605 222 007 anebo se připojte přes žlutou rádiovou aplikaci. Šťastnou cestu, ranní impuls.

0: za minutu 8 hodin posloucháte Rádio Impuls. Jsem Bůh, anděl i ďábel v jedné osobě vykřikoval na střeše jedné karlovarské garáže jistý muž. No a pak už přijala policie. My ten příběh doplníme ve zprávách v 8 hodin s Ivou. Teď se díváme na počasí. Dnes má být jasno až polojasno. Teploty 24 až 29 stupňů Celsia.
1: Hrdinové všedního dne na Rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý report.

0: Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
1: V Liberci graduje Benátská s Impulzem. Mořské želvy pokousaly v Chorvatsku 3 lidi. Krejčíková a Valentová budou hrát o pražské finále. 8 hodin. Dobré ráno přeje Iva Horáková.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Ve Vesci v Liberci vrcholí Benátská s Impulzem. Program 32. ročníku hudebního festivalu se protáhne až do časného nedělního rána. Na hlavní scéně se jako první předpolednem představí Honza Nedvěd mladší a příbuzní. Dál vystoupí Michal Hrůza a kapela Hrůzy, skupiny Vohnout, MIG-21 Lucie a zpěvák Sebastian. Hrát se bude na 4 scénách. Benátská s Impulzem letos aspiruje na návštěvnický rekord. Loňská Benátská zaznamenala přes 40 000 lidí. Festivalová linka na Benátské s Impulzem chystá záludnost. Pozor by si měli dát ti, kteří ve festivalovém areálu ve Vesci u Liberce přespí po konci programu z dneška na zítřek. Speciální autobus s číslem 41 jede totiž naposledy v 10 hodin dopoledne. Mluvčí liberecko-jabloneckého dopravního podniku Martina Poršová potom radí vyrazit na zastávky v okolí.
2: Návštěvníci festivalu, kteří zůstanou v areálu až do neděle, mohou využít 4 linek MHD, které do lokality zajíždějí.
1: Návštěvníci Benátské můžou sejít dolů na zastávku Vesec u střediska. Odtud je už autobusy dovezou do centra Liberce. Uchazečům o vysoké školy kvapí čas, zájemcům někde zbývá už jen týden pro přihlášku do druhého kola přijímaček. Přihlášky se totiž na některých školách musí odevzdat do konce července. Platí to třeba pro ekonomickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Jiné fakulty umožňují podat přihlášku až do konce srpna. Některé vysoké školy kvůli volným kapacitám plánují otevřít i třetí kolo. Netradiční zásah za sebou mají karlovarští strážníci. Výjížděli za mužem, který chtěl skočit ze střechy garáže. Přitom tvrdil, že je bůh, anděl i ďábel v jedné osobě. Drama ale brzy skončilo. Ještě než přijela sanitka, dotyčný slezl ze střechy. Policii oznámil, že ho všechny špatné myšlenky právě přešly. V Chorvatsku útočily mořské želvy. Karety obecné jsou odpovědné za útoky na lidi, které se odehrály tento týden v kaštele ve Splitsko-dalmatské župě. Jednou z obětí želvího kousnutí je 13-leté dítě. Chorvatští záchranáři radí taková kousnutí nepodceňovat a navštívit lékaře. Dítě želva kousla dohýždí, dospělého pokousala na rukou a na zádech. Všechna zranění lékaři označili za lehká. Karety se lidem obecně vyhýbají, pokud kously, asi se brání. Pokud je ve vodě potkáme, máme plavat pryč a neblokovat jim cestu. Dvě české tenistky dnes budou usilovat o postup do finále turnaje WTA na pražské Štvanici. Šampionka z roku 2021 a nasazená dvojka Barbora Krejčíková se utká s Rakušankou Lili Tagerovou. Turnajová pětka Tereza Valentová bude hrát s Ukrajinkou Darjou Snigurovou. Valentová hraje od 1:30 odpoledne, Krejčíková pak od 16:15.
3: Zprávy na Impulzu skončily 3 minuty po 8 hodině. Benátská s Impulzem otevře brány za necelé 2 hodiny. I dnes nabídneme živé vstupy z areálu, taky živý koncert Michala Hrůzy. Včera hrála kapela Mňága až Džor. Máme rozhovor, pošleme ho za pár minut.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.
3: A teď už to valí kabáti. Honza Benešovský za mikrofonem. Dobré ráno.
4: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy,

0: prázdniny s Rádiem Impuls. Kučinasky hráli včera na Benátské Simpluze. Náš festival pokračuje také dnes. Na třech hudebních scénách festivalu v areálu ve Vesci u Liberce se střídají čeští i světoví interpreti. Dnešní živák přímo z místa bude od 16:30 patřit hitům Michala Hrůzy s kapelou Hrůzy.
1: Druhý den festivalu Benátská s Impulzem nabídl písně od Pokáče nebo kapely Činasky a vrcholem letošního ročníku bylo vystoupení legendární švédské skupiny Roxette. S návštěvníky na místě mluvil náš benátský reportér Tomáš Kabát.
2: Jsou tady dvě dámy z Ostravy, ahoj.
3: Ahoj.
2: A potom jsou tady místňáci z Liberce, ahoj.
4: Ahoj, Liberec.
1: V libereckém areálu vzniklo mobilní impulzácké studio, odkud se živě vysílaly zprávy, ale i vysílání našich moderátorů Petra Brožíka a Renaty Kůkové. Ti spoustu zpěváků na místě vyspovídali a mezi nimi i frontmana skupiny Mňága a Ždorb Petra Fialu.
5: Bylo to boží, no tak když kapela hraje ve dvě, tak celkem nemá co ztratit, jo. Můžeš se vymlouvat na to, že to byl začátek nebo něco, ale lidi došlo hodně, zpívali. Nás to baví vždycky stejně, víš. Každý koncert jako poslední, protože to jinak nemá cenu.
1: A koncert Davida Kolera jste mohli včera slyšet i na našich vlnách.
6: Zahraje vám hodinku toho, co máme nejradši. Jste v pohodě?
1: Dnešní poslední den festivalu Benátská s Impulzem nabídne další pořádnou dávku muziky. Martina Kroa, Radio Impuls.
7: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Radio Impuls v 10 hodin se otevře areál festivalu Benátská s Impulzem v Libereckém Vesci. Jestli tam chcete nahlédnout, i když třeba nejste na místě, tak bych rád doporučil naše sociální sítě, tedy hlavně Instagram a Facebook, protože tam se můžete podívat skoro minutu po minutě, jsou tam videa z pódií i z podpódií. Hromada fotek, tak se mrkněte. V našem mobilním studiu, které jsme rozbalili přímo v areálu, přímo na Benátské s Impulzem, se včera zastavil i Petr Fiala. Tedy ne Petr Fiala jako Petr Fiala, ten bývalý premiér, ale Petr Fiala z kapely Mňága až Ďorb.
1: Přišlo mi, a teď mi to potvrďte nebo vyvraťte, že tehdy ty koncerty, že jste nebyli tak jako aktiv, nebo vy tam prostě lítáte, gestikulujete.
2: Ne, my jsme stáli jak hydrant, prostě jsme se báli pohnout, já jsem měl svůj vymezený prostor před monitorem, od poslechem, tam jsem stál opravdu jak trubka, ale časem i když jsem viděl jiné kapely nebo jiné lidi mě inspirovali, tak já jsem pak musel taky, že jo, to jako nemůžu být horší než před kapela, to vůbec nefunguje pak.
0: Benátská s Impulzem, den třetí pokračujeme, taky dnes budeme přímo z areálu vysílat živě. Teď je tady další muzika ze studia Praha Anděl. Divokej byl, plakala.

0: Právě Rádia Impuls. Nádhera. Živák Michala Hrůzy a kapely Hrůzy odpoledne přeneseme živě z Benátské s Impulzem v Liberci. Za chviličku si tady Michal střihne takovou přehrávku raní. Dáme si písničku pro Emu. Teď počasí. Abych zase začal v řadách Meteo týmu. Dobré ráno, v Hrašťovicích máme 14 stupňů. Jasno, píše Vašek. A brtami v Krušných horách 900 metrů nad mořem. Jasno, teplota se pomalu, ale velmi pomalu zvedá z 5 na aktuálních 9,5 stupně. Luboš. Co říkají meteorologové? Slibují, že dnes bude jasno až polojasno, teploty od 24 do 29 stupňů.
1: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.

0: Posloucháte Rádio Impuls, za moment otevřeme Impulzovec krabičku a dáme si Slunce. Píseň Heleny Vondráčkové a Jiřího Korna. Co se dnes děje nebo dít bude, tak přihřejeme si polívčičku samozřejmě v areálu Bebesci u Liberce, vrcholí Benátská. S Impulzem na festivalu dnes vystoupí třeba skupiny Lucie Vohnout, MIG 21 nebo Michal Hrůza s kapelou Hrůzy. Tento koncert od 16:30 odvysíláme živě na našich vlnách. Nově dokončený úsek dálnice D35 nabízí unikátní možnost. Mezi Ostrovem na Chrudimsku a Vysokým Mýtem na Orlicko-Ústecku proběhne den otevřené dálnice. Veřejnost si může úsek projít nebo projet na kole. Na akci nás teď pozve mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
1: Parkování je v ceně dálniční známky, počasí bude krásné, parky v rohlíku za úsměv a k focení bude dálničářská, stavební a třeba i hasičská policejní dálniční technika. Od 10 hodin na dálnici před Vysokým Mýtem se na vás těšíme. Jan Riedl, ředitelství silnic a dálnic.
0: Děkujeme. Brno dnes patří Afrofestu, to je festival s živou hudbou a tanečními představeními, s africkými pokrmy, módní přehlídkou, fotbalovým turnajem a řemeslnými trhy. V Uniticích ve středních Čechách se tento víkend koná poslední ročník českého ukulele festivalu. Hudba tam pokrývá celé spektrum žánrů a vystupující pocházejí ze všech koutů světa. Jdeme do sportu, začíná první fotbalová liga, hraje se její první kolo, od 17 hodin nastoupí Zlín proti Baníku Ostrava, Plzeň hostí Liberec, Teplice se utkají s Bohemians 1905 a ve 20 hodin nastoupí Zbrojovka Brno proti Spartě. 21. etapa cyklistického závodu Tour de France ve Spojených státech amerických se koná mistrovství světa ve vodním slalomu. Ve 22 hodin se jede finále kajak crossu a v Hongkongu se koná mistrovství světa v šermu. Na programu je mužský fleret a kort žen. Dobré ráno všem.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: hudební klenotnice Rádia Impuls, Impulzovic, krabička Helena Vondráčková s Jiřím Kornem. Jak postupuje ráno, tak houstne provoz, přibývá nehod. Teď vidíme minimálně tři, jedna z nich je na trase Kralupy nad Vltavou Kozumín. K dalším se dostaneme přibližně za minutu, v dopravě 007, tak jeďte opatrně a bude fajn, když se tu a tam ozvete z ranní jízdy. Z muziky chystáme Petra Muka nebo Kylie Minogue.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na Mělnicku na trase Kralupy nad Vltavou Kozumín se stala nehoda, srážka dvou aut. Praha Východ v Mochově v Čelákovické ulici zasahují záchranné složky u nehody osobního auta, projíždějte s velkou opatrností. Další srážka dvou osobních vozidel se stala na Šumpersku v Úsově v Mohelnické ulici a na D6C na 32. kilometru směrem od Prahy na Karlovy Vary. Dávejte pozor na odstavené nákladní auto. Kde máme vás? To je zásadní otázka. Připojte se z terénu přes žlutou rádiovou aplikaci anebo nám klidně zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu a dobré

0: Posloucháte Radio Impuls, ranní vysílání. Za minutu a půl devátá hodina naše Iva dokončuje zprávy. Podívala se i do meteorologické dílny a našla tam informaci, že se do Česka patrně vrátí velká vedra. Víc k tomu až v relaci. Já mám počasí na dnešek. Čekáme jasno až polojasno. Teploty 24 až 29 stupňů Celsia.
1: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
2: Víkend naměříme až 630. Trať z Lise do Milovic stojí a startuje první fotbalová liga. Hezké festivalové dopoledne přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Úmorné vedro je zpět. Po chladnějším období se na přelomu července a srpna do Česka vrátí tropy. Příští víkend by nejvyšší teploty mohly dosáhnout až 630 stupňů. Typické letní počasí bez deště přijde od úterý. Jasno doprovodí až 28, kromě severu země, kde bude chladněji. Ve středu už bude kromě severu až 33 stupňů. Závěr týdne od čtvrtka do soboty se ponese ve znamení vrcholících veder. A znovu nás čekají i pekelné noci. Spát se budeme snažit až při 22. Vlaky na trati mezi Lysou nad Labem a Milovicemi stojí. Vlak nedaleko Lysé totiž zabil muže. Tragédii v tuto chvíli vyšetřuje policie. Mezi Lysou a Milovicemi jezdí náhradní autobusy. Omezení potrvá podle webu Českých drah ještě hodinu. Benátská s Impulzem se probouzí do třetího dne. Festival vrcholí a dnešní bohatý program naváže na atraktivní uplynulé hodiny. Noc ve Vesci nabídla hromadu muziky. Na Benátské s Impulzem zahráli Činasky, Žlutý

0: Týpes, Pem Rabbit anebo Roxette. Přímo v libereckém areálu také vzniklo mobilní impulzácké studio. Z něj živě odmoderovali odpolední a večerní vysílání i Petr Brožík a Renáta Kuková. Po vystoupení vyspovídali třeba Pokáče neboli Jana Pokorného.
1: Vy jste už koncert měli tady na Benátské, tak jak jste si to užil? Byla tady spousta lidí, my máme studio hned vedle stage.
2: No duní to tady, žije to tady neskutečně. Je to v poslední době jeden z mála koncertů, kdy jsme přijeli a nezačalo prostě lejt, bouřka, hromy nic, prostě krásně sluníčko, takže prostě všechno, jak má být. Dneska to byl velký koncert a bylo to super.
0: Liberecký areál se dneska otevírá už v 10 dopoledne, vystoupí Mike Spirit, Rytmus anebo skupina Lucie. Vystoupení Michala Hrůzy s kapelou Hrůzy pak odvysíláme na Impulzu v 16.30 v rámci Živáku. Horská služba má od začátku prázdnin už přes 500 zásahů, nejvíc asi 100 na Šumavě. Následují Jeseníky a Krušné hory. Nejčastějšími pacienty horských záchranářů jsou cyklisté, často se zraní v bike parcích. Následují úrazy pěších turistů, často poranění typu zlomeniny anebo pohmožděniny a taky vyčerpání. Za poslední roky naopak ubylo lidí ztracených v přírodě. Pátrací akce omezily zejména mobily. Pasohlávky na Brněnsku mají nové sanatorium. První klienty přivítá v září, žádosti začne přijímat v polovině srpna. V léčebně rehabilitačním ústavu se budou zotavovat pacienti po těžkých a kritických stavech. K dispozici budou mít bazén nebo stroje na procvičování chůze. Sanatorium bude podle ředitele Antonína Vodáka využívat také silně mineralizovanou vodu.
3: Tady vidíte právě napuštěný v té vaně ten sirný pramen. Podivu. Není to tak cítit, ale vidět to je, že to není úplně čistá voda. 4 vany právě jsou na tu minerální vodu, na tu léčivou vodu.
0: Stavba sanatoria za necelých 700 milionů korun trvala 2 roky. O pacienty se budou starat lékaři, fyzioterapeuti, kliničtí, psychologové nebo nutriční terapeuti. Veškerou péči bude hradit zdravotní pojišťovna. Evropská banka představila návrhy nové série eurobankovek. 10 návrhů vzešlo ze soutěže mezi grafickými designéry z celé Unie. Návrhy jsou rozděleny do 2 tematických sérií nazvaných Evropská kultura a Řeky a ptáci. Jedna z nich se v příštích letech stane novou podobou společné evropské měny. Jde o první kompletní redesign eurobankovek od jejich zavedení v roce 2002. Zatímco současné eurobankovky zdobí anonymní mosty, okna a architektonické prvky, nové návrhy by mohly poprvé nést konkrétní historické osobnosti nebo motivy evropské přírody. A fotbal je zpátky. 4 zápasy odpoledne a večer odstartuje nový ročník první ligy. Sparta se představí na hřišti nováčka Zbrojovky Brno, která se mezi elitu vrátila po 3 letech jako suverénní vítěz druhé ligy. Tenhle duel startuje ve 20 hodin. Od 17 hodin se pak budou hrát 3 utkání. Další kandidát na titul Plzeň přivítá fotbalisty Liberce, které povede nový kouč Slovák Fodrek. Zlín narazí na Ostravu a Teplice budou hostit pražské Bohemians 1905.
4: Posloucháte Rádio Impuls, 4 minuty po 9. hodině. Je to přesně tak, jak říká Iva, fotbal nikdy nekončí, jenom co skončilo mistrovství světa, tak začíná Česká liga. A taky proto máme fotbalového hosta, komentátorskou legendu Jaromíra Bosáka. Dokončíme rozhovor, ještě bych měl pár otázek, no a teď další benátská kapela.
5: Rádio Impuls, radost ze života.
4: Rádio Impuls, no name. Honza Benešovský přeje dobré ráno, jak řádili právě košičtí no name na Benátské s Impulzem, tak to si můžete prohlédnout na Instagramu Rádia Impuls.

0: sletí vysílání. 11 minut po 9. hodině. Za chvilku zahraje kapela Krištof a my se teď rozhlédneme po českých regionech. V Liberci už za necelou hodinu otevře své brány náš festival Benátská s impulzem. V Plané u Mariánských Lázních se koná tradiční kulturní akce Anenská pouť, v Zoo Dvůr Králové začínají africké dny, nabídnou africké tržiště, vystoupení hudebníků a tanečníků a africkou gastronomii. Rokytnice v Orlických horách hostí Horalské dny, nabídnou kulturní program, stánkový prodej, pouťové atrakce, řemeslnický jarmark i poutní mše. Pardubice nabízejí turnaj ve skládání Rubikovy kostky, akce je součástí Mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open. Cerekvice nad Loučnou na Svitavsku hostí charitativní akci Memoriál Martina Kusého. Cílem je pomoci onkologicky nemocným, součástí bude fotbalový turnaj v Minikopané, show Petra Švancary s autogramiádou nebo dražba fotbalových dresů. Začíná třídenní zahrada Vysočiny na zámku Žirovnice na Pelhřimovsku, nabízí výstavu mečíků Lilí Jiřin. Biofest ve Vacenovicích na Hodonínsku má na programu představení ekologického zemědělství, hudební vystoupení, gastronomickou část i koutek pro děti. A ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm pořádají festival Romská píseň. Tam bude spousta energie, tak jako u nás. Za chvilku další muzika, po Krištofovi Beatles Impuls.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Rádio Impuls bleskově do provozu. Máme tady hlášení z Benešovská.
1: Z Benešova směrem do Prahy někomu ulít loď, nějaký raft gumovej, ta leží tam na silnici. Tak bacha na to, kdo jedete do Prahy, do toho nevlítnete.
0: Je to na úrovni Čerčan, zjistili jsme. Tak děkujeme moc za ten postřeh, jako srazit se na silnici s lodí, bylo by to kuriozní. Ale myslím, že to nechcete. Rádio Impuls, dobré.

0: se, abych řekl today. Benátská Sympluzem v Liberci pokračuje třetím dnem. Ano, taky dnes budeme vysílat živě z festivalového areálu a zase budeme zpovídat všechny muzikanty, kteří půjdou kolem. Včera to byl mimo jiné Pokáč. Oh,
1: potkal jsem holku na disku, obličej měla na misku.
2: Vy jste už koncert měli tady na Benátské, tak jak jste si to užil? Byla tady spousta lidí, my máme studio hned vedle stage.
3: Je to tak, no duní to tady, žije to tady neskutečně. Je to jeden jako v poslední době jeden z mála koncertů, kdy jsme přijeli a nezačalo prostě lejt, bouřka, hromy, nic, prostě je krásně sluníčko, takže prostě všechno, jak má být.
4: Já prostě vím, že nejsem dokonalý muž.
2: Všechno nejlepší, musím říct. Pokáč zítra slaví 36. narozeniny, je to
3: ano,
2: tak?
3: Ano, ano, už se blížím do poloviny života, takže těším se.
2: No, no, bych se uklidnila trošku s tou polovinou.
5: Kdybyste mě říct, já Pokáč si přeju něco a ještě jsem to nedostal, co by to bylo?
3: To je hrozně těžký, protože já všechno mám.
2: Jako v dětství jste třeba něco chtěli, jo? Nikdy vám to nekoupili.
3: To je pravda, já vždycky, když jsem byl malej, tak jsem chtěl dres Sparty. Ale zase teďka už dresu Sparty mám doma taky spoustu, takže to taky... Ale oni mají nějaký novej, tak třeba novej dres Sparty.
2: Na novou sezónu by se hodil.
3: Přesně tak.
4: Ale za to tě mám rád.
0: Jo! Tak, to byl pan Pokorný, řečený Pokáč na Benátské Sympluzem. Co myslíte, kdo to podle vás, podle vašich zkušeností, umí na pódiu nejlíp rozjet, rozbalit? A pokud jste v Liberci, ozvěte se prosím z Benátské. Pošlete festivalovou náladu ostatním. Do naší mobilní aplikace můžete namluvit zkaz, nebo se připojte na WhatsApp 605 222 007. Teď je tady Barbora Poláková, Radio Impuls. Dobré ráno.

0: Půl desáté posloucháte Radio Impuls, aktuální informace dnes se do vysílání Iva Horáková.
1: Dřív než ostatní.
2: Záchranáři v Indonésii pátrají po pohřešovaném motorovém člunu. Na palubě je 11 evropských turistů, včetně jednoho Čecha. Víc toho zjišťujeme do zprávy 10.
0: Tak snad to dobře dopadne, nás čeká za chvilku parádní písnička od Elánu Znova sama dotkni. Teď jdeme na počasí. Co píše meteotým? Vyšší Brod 13 stupňů, polojasno, hezký den Pavel. Chorvatsko, krásných 24 stupňů, užíváme dovolenou, posloucháme Impuls, Kristýna Skunová. No tak děkujeme, zdravíme k Jadranu, u nás v Česku bude jasno až polojasno, s teplotami 24 až 29 stupňů.
3: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
4: Sex spray přebije i Alzheimer.
3: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
4: Jsme krásný, jsme královný, jsme bardotky.

0: Radio Impuls, sobota 25. července, za chvilku bude zpívat Karel Gott. Právě dnes začíná česká nejvyšší fotbalová soutěž a tak stylově vítáme komentátorskou legendu Jaromíra Bosáka. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, přeju.
0: Tak nám povězte schválně, Jaromíre, co máte dnes v plánu?
1: No tak já se za chvilku nasoukám do auta a pojedu do Václava, kde hrajeme od 4 hodin fotbal s Realem TOP Praha u Vojty Dyka. A je to už tradiční fotbalohraní, jak se tomu říká, a bude tam i velký kulturní program, takže to je de facto program na celý den. Takže pokud je někdo z Václava a okolí, tak klidně může dorazit.
0: Vy říkáte program na celý den, ale možná je to na celý večer, jak známe tyhle zápasy?
1: To bude hodně dlouho do večera, si myslím. V Václavě je to vždycky takový hodně fajnový, hodně příjemný, skvěle upravený hřiště, dobrý lidi, takže tam se rád potom člověk ještě nějakou tu chvilku zdrží, než se zase bude vracet domů.
0: Jaromír Bosák naším dnešním hostem. Vy jste nejenom komentátor, ale taky podcaster. Máte pořady Ušák a Mírův Pumlíč. Pumlíč je krásné slovo. Asi si vybavíme třeba taky Kopačák, Meruna. Je to takové hezky hravé názvu sloví kolem fotbalu.
1: No jasně, tak já už jsem starší generace, takže asi tohleto moc dobře pamatuju. Dokonce si pamatuju i to, že se kdysi říkalo fotbalovým míči puchr nebo mída. Jo, takže těch výrazů by se dalo použít hrozně moc a já se musím přiznat k tomu, že já miluju starý slova. Tak jako někdo má rád starožitný nábytek, tak já mám rád starší slova, která pomalu upadají v zapomnění a myslím si, že to je škoda, protože oni svědčí o bohatství českého jazyka, takže já je velmi rád připomínám.
0: Pojďme se, Jaromíre, ještě vrátit k té obrovské akci mistrovství světa ve fotbale v Severní Americe. Jak se vám to líbilo?
1: Já musím říct, že herně to bylo vlastně v pořádku. Neviděl jsem až tak moc zápasu s nějakou hlubokou defenzívou, teda až na zápasy českého týmu. Ale jinak se hrál docela slušný fotbal. O tom svědčí to, že padalo hodně gólů. Na druhou stranu negativa typu hydratační pauza, která je čistě reklamní, aby se vydělali prachy. Nebo to, když si dovolí Trump zasahovat do práce disciplinární komise a snažit se odvolávat červenou kartu pro amerického hráče, to je něco tak unappetitlich, disgusting, jak bych tak řekl, že z toho člověku zůstává trošku rozum stát.
0: No tak dobře, pojďme skončit hezky, povězte nám, na co se třeba v blízké budoucnosti nejvíc těšíte, kam tak jako vidíte?
1: No dneska, že si kopnu pořádně ve Vaslavě s Realem TOP Praha, ale co se týká profese, tak určitě to bude znovu start Premier League, což je myslím 21. srpna a zároveň podle mě bude nesmírně zajímavá konfrontace se španělským fotbalem, s anglickým fotbalem v rámci utkání Ligy národů. Já jsem moc vědavý, co prvé, kdo bude český národňák trénovat a jak bude český národní tým vypadat v konfrontaci s prvním a třetím týmem světového šampionátu.
0: No tak uvidíme. Tak si užijte dnes fotbal ve Václavě, ať se vám daří, přejeme krásnou práci a mějte se moc hezky. Hostem Rádia Impuls byl Jaromír Bosák. Naslyšenou.
1: Děkuju, mějte se taky moc hezky.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Posloucháte Radio Impuls. No jaká je? Usměvavá, vždycky šik, připravená a se vtipem. Lenka Haluzová, dobré
1: ahoj,
0: ráno.
1: Ahoj, dobré ahoj. Ráno.
0: Tak, co pro nás máš?
1: Já jsem přinesla spoustu slunce, venku je krásně. No a vtip mám teda samozřejmě taky.
0: Tak jo, tak pojď, tak pojď.
1: Jestli chceš, tak jdeme na to.
0: Jo, jo, jo.
1: U soudu. Můžete mi vysvětlit, proč jste tu peněženku nevrátil, když zcela očividně nebyla vaše? No, to máte pravdu, vaše ctihodnosti, přiznává se obžalovaný. Ta peněženka moje nebyla, ale trošku jsem měl pocit, že pozdávám ty 5000.
2: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
1: 3, 2, 1, teď! Pomalu, dejte.
3: My se jí pouzdali v té Vltavě. Já musím ven. Jo.
2: Je oblíbený.
4: Dostal jsem sálahe vína, jo?
0: Jo.
4: A naštěstí to prostě nemůžu už přibrát. To je to další prostě kilo navíc, jo. To nejde. A takže jsem tam měl zase ještě nějakou jinou návštěvu dámskou na tom, v tom kempu, tak jsem to zase těm holkám to víno přeposlal dál, jo. Takže děkuju těm, co mi ho dali, i těm, co si ho vzali.
2: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 u Brna ve směru od Prahy se před omezením na 189. kilometru vytvořila přerušovaná 4-kilometrová fronta. V opačném směru od Vyškova do Brna se zdržíte ve víc než 2-kilometrové před 196. Na trojce ve směru od Prahy na Tábor na úrovni obce Čtyřkolie na vozovce gumový člun, který někdo ztratil, už jsme o tom informovali. Čekejte zdržení v kilometrové koloně na Mělnicku na trase Kralupy nad Vltavou Kozumín bourala 2 osobní auta. V Mohelnici u křižovatky ulic Střebovská a Volkrová došlo ke střetu dvou motorkářů. No a pozvánkou skončíme docela příjemnou. Dnes se koná den otevřené dálnice D35 v úseku mezi Ostrovem na Chrudimsku a Vysokým Mýtem na Orlickou Ústecku. Na programu je ukázka techniky, dětské soutěže, možnost projít se či projet na kole dokončeným úsekem dálnice. Tak to zkuste 605 222 007, ozvěte se do vysílání nebo se připojte přes žlutou rádiovou aplikaci. Za 12 minut otevře své brány areál ve Vesci, v Libereckém Vesci. Benátská s Impulzem pokračuje. No a vysílat začíná Lenka Haluzová. Impuls.

0: Tak takhle pozitivně ukončujeme 9. dopolední, za chvíli 10. S vámi je Lenka Haluzová, přeju vám krásnou sobotu. Dívám se na náš WhatsApp, píše Ivona s Františkem v Krasové, Moravském Krasu, 19 stupňů a jasno. Díky moc za zprávu, napište vy, jak je právě teď u vás na 605 222 007, to je číslo sem k nám na WhatsApp do studia. No a předpověď počasí, ta je prostá, bude hezky, jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. No a jaký osud čeká chebskou porodnici, to za chvíli rozebere Iva ve zprávách.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Filmové premiéry.
3: Nejdeme nevhodného.
0: Do kin míří česká komedie Bardotky. Tři nejlepší kamarádky, Meda, Iva a Valerie, kterým už dávno bylo 20, dokonce třikrát, spolu kráčí životem od vysoké školy. Každá z nich je jiná a řeší jiné problémy. Dámy chytí třetí dech, protože o druhém se dá po 60 těžko hovořit, a vydají se na divokou party, do coffee shopu a nakonec skončí na vinici, kde po několika sklenkách zjistí, že před sebou celou tu dobu skrývali jedno velké tajemství. A opravdová jízda teprve začíná.
4: Jsme krásný, jsme královný, jsme pardocky.
5: Benátska s Impulzem právě otevírá brány. Ministryně Mrázová dostala pokutu. V Indonésii se ztratil Čech. Dobrý den, dovezt se i jenom, přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Benátská s Impulzem vrcholí. Teď v 10 dopoledne hudební festival ve Vesci u Liberce otevírá své brány. Zlatým hřebem včerejšího večera bylo vystoupení skupin Roxette, Turbo a Žlutý pes. Hudební program stál za to, ale i před západem slunce.
6: Druhý festivalový den roztancovala Mňága a Žor. Chvíli poté se atmosféra totálně změnila, přišel totiž písničkář Pokáč. Koncert Davida Kolera, tak ten jsme vám přenesli celý v živém vysílání. S přicházejícím večerem začaly hrát taky Činasky a protože byl krásný letní večer, řada lidí koncert poslouchala z Travnatého kopce.
7: My jsme tady od včerejška, už včera jsme pařili na No Name, Miraj a Horký že slíže, takže už nás tam začaly bolet nohy a dneska pokračujeme. Tak jsme si přišli sednout, načerpáme sílu a půjdeme dál na Roxette.
6: Tomáš Kabát, Radio Impuls.
5: Ministryně Zuzana Mrázová dostala zatím nepravomocně pokutu za porušení zákona o střetu zájmu. Nepřiznala totiž půjčku na nákup

0: pozemku. Řekla, že k nákupu parcely jí peníze půjčila rodina v majetkovém přiznání, ale transakci neuvedla. Na případ upozornili Seznam Zprávy. Na Mrázovou podalo podnět Ministerstvo spravedlnosti a případu se následně chopil magistrát města Most a ten ministryni za nepřiznané finanční transakce nyní udělil pokutu. Jak vysokou se neví, Zuzana Mrázová odmítá s reportérkami mluvit. 4 jednotky hasičů zaměstnal v noci na dnešek požár rodinného domu v Mohelnici na Šumpersku. Zásah si vyžádal i rozebrání částí konstrukcí. Škoda, která při požáru vznikla, byla předběžně odhadnuta na bezmála 1 000 000 korun. Nikdo se nezranil. Krnov přejmenuje autobusové zastávky. Matoucí názvy vymění za nové, návrhy můžou posílat i obyvatele města. Autobusy totiž dosud staví třeba na zastávce Slévárna nebo Prádelny, ačkoliv tyto průmyslové objekty už ve městě nejsou. Zastávka s názvem Nemocnice je zase od hlavní brány nemocnice 0,5 kilometru daleko. Cílem nových názvů krnovských zastávek autobusů bude přehlednost a lepší provázanost se současnou podobou města. Nad fungováním chebské porodnice se vznášejí otazníky. Její budoucnost by totiž mohla ovlivnit celostátní koncepce gynekologicko-porodnické péče. V Chebu se v posledních letech rodí asi 300 až 400 dětí ročně. Podle doporučení odborníků by měla zůstat oddělení s více než 600 porody ročně. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch potvrzuje, že budoucnost některých méně vytížených zařízení se řešit bude.
1: Máme expertní pracovní skupinu a my chceme, řekněme, do podzimu dát na stůl vlastně novou koncepci gynekologicko-porodnické péče v České republice, protože máme nejnižší porodnost v historii od Marie Terezie v této zemi a musíme na to reagovat.
0: Zástupci Karlovarského kraje potvrzují, že konkrétně v Chebu počet porodů klesá. Hejtmanství chce ale i přesto porodnici zachovat. Záchranáři v Indonésii pátrají po pohřešovaném motorovém člunu. Na palubě je 11 evropských turistů, včetně jednoho Čecha. Po lodi pátrají v zálivu Tominy desítky týmů, a to v oblasti o rozloze přibližně 550 km čtverečních. Používají přitom jak drony s termokamerami, tak potápěčské vybavení. Pátrací operaci komplikuje silný vítr a až 2,5 metru vysoké vlny. Francie evakuuje 7 obcí u Bordeaux. Důvodem jsou rozsáhlé lesní požáry, které se k oblasti blíží. V těchto obcích žije přes 170 tisíc lidí, ale dvou z nich se evakuace týká jen částečně. Už k pátečnímu večeru se přitom podle úřadu v jihozápadní Francii muselo evakuovat 140 tisíc lidí. Dalších 60 tisíc muselo kvůli požárům opustit domovy ve středním Španělsku. S hašením požáru ve Francii už pomáhají i naši hasiči. Je po zprávách a vysílá Lenka Haluzová.
2: Máme sobotu, takže nemůže chybět náš pravidelný pořad Máme Česko rádi. Celý týden patří české prázdniny Rádia Impuls severním Čechám, no a tak tam za chviličku vyrazíme i my, ale ještě předtím nabídnu třeba Olgu Lounovou.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls, za chvíli Bryan Adams, anebo taky třeba Petr Kotwald a Kde kdo je dál. Všude dobře, u nás nejlíp. Celý tento týden se v našem letním speciálu České prázdniny věnujeme severním Čechám, no a zapasujeme tam samozřejmě i pořad Máme Česko rádi, který právě začíná. Pokusíme se vystoupat na Stolovou horu, která je ve výšce 723 metrů nad mořem, nad městem Děčín. Nachází se tam rozhledna Děčínský sněžník, která je pojmenovaná stejně jako Stolová hora. No ale víc už Mirek Tausik z Klubu českých turistů. Mirku, dobrý den.
1: Hezký dobrý den. Tak Děčínský sněžník vás upoutá právě tím okouzujícím výhledem na Lužické hory, Českosaské Švýcarsko, ale hlavně tady pro své unikátní proudění vzduchu, protože díky termickým stoupavým proudům kolem Stolové hory se tady ty proudy vzduchu mísí s proudami od Severního moře a pro ty blahodárné účinky se tady tomu místu říká větrné lázně.
0: Panečku, a slyšela jsem, že zdejší rozhledna nebyla vůbec projektována pro turisty a už vůbec ne k rozhlížení se po okolí, ale to se mi teda nezdá.
1: No jo, rozhledna, to máte pravdu. František Tůny nechal roku 1864 zbudovat ke geografickým účelům. Aha. A právě s rozvojem turistického ruchu tady najal strážného, který na rozhlednu za poplatek pouštěl výletníky. Postupem času se rozhledna stávala samozřejmě známější i za hranicemi, no a byl tady dokonce zřízen hostinec.
0: Takže nakonec se přece jenom toho turistického ruchu dočkala. A co nějaká další zajímavost, třeba z historie?
1: No já jsem pátral a rozhledna na Děčínském sněžníku se řadí k nejstarším stavbám svého druhu na našem území. Je dokonce druhá po minaretu 1797, ten je v Lednici. A za mě je to strašně pěkná ozdobná věž jako ze zámku.
0: No, tak paráda, kam popojedem?
1: Podíváme se na rozhlednu tanečnici.
0: A tu mám ráda.
2: Vlakem na chatu? Co takhle chlebíčkového labužníka? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Krokodil. Chuť nezná hranic.
3: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek z kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, zkontrolujte si to v mapě.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
8: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho, když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli uzná, tak na vás bude čučer jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
5: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
8: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky, až hranice může začít.
5: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
9: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: A jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 u Brna ve směru od Prahy se před omezením na 153. kilometru vytvořila 3-kilometrová kolona. O kus dál před zúžením na 189. kilometru je přerušovaná 4-kilometrová kolona. No a v opačném směru od Vyškova do Brna se zdržíte mezi 201. a 196. kilometrem. Na trase z Pelhřimova na Humpolec jsou kvůli zúžení obousměrné kolony v úseku Velký rybník Vystrkov. Na trojce ve směru od Prahy na Tábor čekejte kolonu mezi Mračí a Benešovem. A v Praze na jižní spojce před sjezdem na Štěrboholi se stala nehoda a do kolony se tam dojíždí u Záběhlic. Tak vám přeju pevné nervy, šťastnou cestu a kdyby něco, tak se nám ozvěte, namluvte vzkaz přes mobilní aplikaci anebo volejte linku dopravní centrály 605 222 007.

0: sobotní dopoledne s Impulzem, za chvíli Xindlix a jeho puberťák. Leto na Impulzu patří českým prázdninám, tento týden jsou to severní Čechy. V pořadu máme Česko rádi, jsme spolu s Mirkem Tausigem z klubu českých turistů popojili na rozhlednu tanečnice do Mikuláševic. Čím tady začneme?
1: Asi historií. Už ve 30. letech 19. století na vrcholu tanečnice stála dřevěná vyměřovací věž. Tady na tom místě byla v roce 1905 postavena dnešní rozhledna a ta je dneska považována za nejsevernější položenou rozhlednu Česka.
0: A jak vypadá? Pojďte ji trošku popsat.
1: No vypadá, představte si to jako maják. Taky proč ne, nacházíme se v nadmořské výšce 598 metrů nad mořem. Vrch byl pojmenován podle pradávné pověsti, podle které sem chodívala tančit a svádět myslivce taková krásná mladá blondýnka. Co se týče rozhledny, je vysoká 26 metrů, no, což je docela dost, procházka nahoru je teda fakt pěkná, 137 schodů, takže docela síla.
0: No, jejda. A co uvidíme, když to teda zvládneme až nahoru?
1: Určitě uvidíte celý Jizerský hory. Část Krkonoš, České středohoří, Labské Pískovce a pozor, perlička na závěr, patří mezi Bismarckovy věže. To jsou historické památníky a rozhledny postavené na počest německého kancléře Otto von Bismarcka. Celosvětově vzniklo, myslím, asi 200, všechny jsou nádherný a my jich v Čechách máme 3.
0: A co bude v posledním vstupu, Mirku?
1: Podíváme se na Sokolí vrch.
0: Takže do třetice schody.
2: Vlakem na chatu? Co takhle chlebíčkového labužníka? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Krokodil. Chuť nezná hranic.
3: Bardotky se řítí!
4: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
5: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
4: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
6: Jsme krásný, jsme královny,
7: jsme Bardotky.
8: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
9: Rádio.

0: Rádio Impuls, už tě stám klasiku pro radost. Za chviličku to je Karel Zich a jeho Alenka v říši divů v Impulzovic krabičce. Pořád máme Česko rádi, dneska patří severním Čechám, teď jsme u Děčína a 4 kilometry východně od něj se nachází obec Dobrná, která se stará o rozhlednu na Sokolím vrchu. Mirku, pokračujte.
1: Rozhledna na Sokolím vrchu totiž měla být původně pouze vysívačem jednoho z našich mobilních operátorů, který tady pokrýval signálem oblast. A postavena byla v roce 2003 a o rok později byla zpřístupněna veřejnosti už jako rozhledna.
0: Já mám pocit, že jsem někde četla, že je druhou nejvyšší v severních Čechách.
1: No, to nevím určitě, ale myslím, že jedna z nejvyšších určitě. Vysívač je vysoký 51 metrů, vyhlídková plošina je trošku níž, asi 31 metrů, ale ono to bohatě stačí. A ještě bych měl dodat, že Sokolí vrch je vysoký 506 metrů nad mořem, takže samo o sobě je hodně velká.
0: No, právě, já tady koukám na data ocelové schodiště, které vede na vyhlídkový Ochos má 162 schodů, takže podle vašich kritérií rozhledna hodně vysoká. Prosím vás, když si tohleto vyšlápnu, budu mít za odměnu aspoň nějakou pěknou vyhlídku.
1: No určitě, tady uvidíte celé město Děčín, v okolí Českou Kamenici, Kamenický Šenov, ale můžete vidět i další rozhledny v okolí, právě Děčínský Sněžník, Ještěd, Bukovou horu, Bezděz i horu Říp, jak na dlani. A abychom nezůstali jen doma, tak určitě uvidíte i do Německa. Je tady totiž vidět nádherně drážďanský televizní vysílač.
0: A tím dneska končíme. Příští týden nás čeká Vysočina. Do té doby se mějte, Mirku, moc krásně. Zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou a mějte Česko rádi.
2: Vlakem na chatu? Co takhle chlebíčkového labužníka? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Krokodýl. Chuť nezná hranic.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: No a aby vy jste se nedivili, až pojedete po D1 a zaseknete se v jedné ze 4 kolon, které tam jsou, tak od toho je tady naše doprava 007. Nezaměříme se jenom na D1, mrknem třeba taky na trasu Pelhřimov-Humpolec. Podrobnosti za minutu.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: FM muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Už jsem tady, vezu nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 u Brna ve směru od Prahy na 11. kilometru v levém pruhu bourala dvě osobní auta, zdržíte se tam v kilometrové koloně. Dále se před omezením na 154. kilometru vytvořila víc jak 4-kilometrová fronta. O kus dál před Brnem je přerušovaná kolona mezi 185. a 196. kilometrem a v opačném směru od Vyškova na Prahu se zdržíte mezi 201. a 190. kilometrem. 2-kilometrovou kolonu vidíme na silnici 52 před Mikulovem ve směru od Pohořelic. Na trase z Pelhřimova na Humpolec jsou kvůli zúžení obousměrné kolony v úseku Velký rybník Vystrkov. Na trojce ve směru od Prahy na Tábor čekejte kolonu mezi Mračí a Benešovem. No ale máme dobrou zprávu, tu si nechávám na závěr. V Praze na jižní spojce před sjezdem na Štěrboholi se podařilo nehodu odstranit a kolona se tam téměř rozjela. Tak aspoň něco. 605 222 007. Tam můžete kdykoliv zavolat ze svojí trasy anebo nahrávat vzkazy přes naši mobilní aplikaci. Šťastnou cestu.

0: s vámi Lenka Haluzová a taky třeba Jarda, který zdraví z Horní Sloupnice, 21 stupňů, tráva vyrostla, tak jdu sekat a večer grill. Lenka píše, na Jižní Moravě jasno 22 stupňů a budeme se zase opékat. Dana zdraví z Olšan u Prostějova, sluníčko nám od rána svítí, máme 21 stupňů a polojasno. Já vám moc děkuji za vaše zprávy, pište dál 605 222 007, to je číslo sem k nám. Dneska jasno až polojasno a 24 až 29 stupňů. A ve zprávách bude mít Iva tip na, řekla bych, extravagantní oběd. Kam na něj zajít? Už za chvíli.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Zbaleno na víkend v kempu? Co takhle Cezar v rep? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a vrepy Krokodýl. Chuť nezná hranic.
4: Tejc chce modernější trestní řád. Benátská s Impulzem vyhlíží hrůzu. V pražské zoo si dáme housenku. 11 hodin, hezkou sobotu přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Český trestní řád bude modernější. Chce se o to postarat ministr spravedlnosti Jaromír Tejc. Zřídil kvůli tomu pracovní skupinu, kterou řídí advokát Tomáš Křivna. Zvažované změny trestního řádu se týkají zejména zrychlení řízení a zamezení obstrukcím, snížení administrativní zátěže, otázek dokazování, postavení poškozeného a souhlasných způsobů vyřízení věci. Nová úprava by měla platit nejpozději k začátku roku 2030. Benátská s Impulzem žije hudbou. Včerejší druhý festivalový den ve Vesci u Liberce přinesl hity třeba od kapel Činasky, Vypsaná fixa anebo Škvor. Představilo se i švédské poprokové duo Roxette a David Koller. Jeho skladby jsme v rámci impulzáckého živáku odvysílali také na našich rádiových vlnách. Mezi festivalové návštěvníky vyrazil reportér Tomáš Kabát.
5: Jezdíme pravidelně, jsme místní, konkrétně z Hanechova. Benátskou milujeme už jenom kvůli tomu, že potkáváme přátelé, které během roku nepotkáte i ze základní školy, což je jakoby příjemné a je tady prostě fajn atmosféra.
6: Zvolili Liberec a myslím si, že to stálo za to, protože o Benátské jsme slyšeli jenom to nejlepší, tak jsme to chtěli zkusit na vlastní kůži. Jsem překvapená jako skvělou atmosférou, že tady spousta lidí.
4: Dneska se návštěvníci festivalu Benátská s Impulzem můžou těšit na skupiny Vohnout, Lucie nebo MIG 21 a vystoupení Michala Hruzy s kapelou Hruzy uslyšíte v 16.30 i v našem vysílání. Festivalové brány se otevřely v 10 dopoledne. Na český trh s nemovitostmi se po ospalejším začátku roku vrátily velké obchody. Investoři za české komerční reality, hlavně nájemní byty a kanceláře, utratili ve druhém čtvrtletí více než 24 miliard korun. Letošní objem investic

0: sice podle odhadu expertů nepřekoná nebývale silný loňský rok, zůstane ale nadprůměrný. Největší transakcí byl prodej 760 bytů v pražské Písnici. Slovensku chybějí tisíce zdravotních sester. Příchozí Ukrajinky se do systému často nezačlenily. Nesplňují totiž evropskou směrnici, zejména v rozsahu praktického vzdělávání.
1: Slovensko si nezobralo příklad z programu v Česku, kde se ukrajinská sestra naučí jazyk, potom systém zdravotníctva, odborné činnosti a následně se jde nostrifikovat a žiada o uznanie vzdelania, případně si ho doplní. Rezort zdravotníctva na Slovensku iba skúma modely z různých krajín a ich súlad s evropskou směrnicou. Až následně jeden z nich bude implementovaný. Z ukrajinských sestier sú nateraz v nemocniciach aj upratovačky. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
0: Ukrajinské drony doletí dál v příštím roce 5 až 10 tisíc kilometrů, uvedl to ukrajinský prezident Zelenský v rozhovoru s americkou blogerkou Laurou Loomerovou s tím, že Ukrajina je připravena se o tyto technologie podělit se Spojenými státy. V současnosti mají Ukrajinci i Rusové drony s doletem asi 3 tisíce kilometrů. Dvě české tenistky dnes budou usilovat o postup do finále turnaje WTA na pražské Štvanici. Šampionka z roku 2021 a nasazená dvojka Barbora Krejčíková se utká s Rakušankou Tagerovou. Turnajová pětka Tereza Valentová bude hrát s Ukrajinkou Snigurovou. Valentová hraje od 1:30 odpoledne, Krejčíková od 3:45.
2: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: Důležitý tip máme tentokrát pro ty z nás, kteří mají odvahu a zároveň chuť na hmyz. Návštěvníci pražské zoo dneska můžou vyzkoušet například cvrčky na česneku, hmyzí špízy, sarančata v banánovém těstíčku, moučné červy po indicku s kuskusem a nebo potemníky moučné s jablky na karamelu. Ochutnávky jsou ještě i zítra připravené od 10 do 16 hodin u vzdělávacího centra. Součástí tradičního víkendu hmyzožravců jsou i komentovaná krmení těchto zvířat. Zprávy končí 4 minuty po 11. hodině a mlsně už tady dýchá Lenka Haluzová.
3: Já ti teda nevím, jestli mlsně. Tohle je teda něco, co bych se asi držela. Možná cvrčka. Mám jako pocit, že by mohl jako křupat, že bych to necítila úplně, ale červa teda ani za nic. Ani za nic. Čirasky, láska a data. Hezký poslech.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Žijeme českou muzikou, za chvíli nabídnu třeba Jana Kalouska a jeho písničku Chodím ulicí. No ale teď si dáme trošku té zahraniční muziky. Nové album Rolling Stones, Foreign Tongues, se druhý týden drží v čele evropských hitparád. Mick Jagger doprovodil jeho uvedení na trh osobní vzpomínkou na Václava Havla a svého přítele českého původu, dramatika Toma Stoparda.
1: 82-letý otec osmi dětí Mick Jagger píše v eseji pro londýnský nedělník Sunday Times, že legendární koncert Rolling Stones v srpnu 1990 se uskutečnil na osobní přání prezidenta Václava Havla. Prostředníkem měl být anglický dramatik českého původu Tom Stoppard, který kapelu na prezidentovu prosbu o vystoupení v Praze požádal. Jagger připomíná, že Havel sám přednesl před koncertem velmi, velmi dlouhý projev a koncert se pak dostal do závěrečné scény Stoppardovy divadelní hry Rock'n'Roll, která je o vítězství svobody nad autoritářským režimem. A vítězství svobody přinesl cit, nikoli v hluboké přemýšlení, soudí Jagger. Mimochodem Stones tehdy věnovali honorář asi 4 miliony korun charitě Olgy Havlové pro handicapované děti. Při posledním koncertu v Praze před 8 lety potěšil Jagger fanoušky tím, že naspíval česky známý hit z českých mateřských školek, totiž Pec nám spadla. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou sýr slanina Twister nebo sýr slanina Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání?

0: Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
1: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrkvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
0: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
1: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strik a milion dalších názvů.
0: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
2: Radio Impuls. Doprava 007.
3: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 u Brna ve směru od Prahy na 11. kilometru v levém pruhu bourala dvě osobní auta a kolona tam narostla na 3 kilometry. Před 119. kilometrem u Velkého Beranova je také 3-kilometrová kolona. Dále do 4-kilometrové se vyjíždí před 153. kilometrem. O kus dál před Brnem je přerušovaná kolona mezi 190. a 196. kilometrem a v opačném směru od Vyškova na Prahu se zdržíte mezi 201. a 190. kilometrem. Tím máme hotovou D1. Kilometrovou kolonu pak ještě vidíme na silnici 52 před Mikulovem ve směru od Pohořelic. Na trase z Pelhřimova na Humpolec jsou kvůli zúžení obousměrně 2-kilometrové fronty v úseku Velký rybník Vystrkov. Na trojce ve směru od Prahy na Tábor čekejte kolonu mezi Mračí a Benešovem a víc jak 2-kilometrové zdržení hlásí naši řidiči na D11 před 19. kilometrem ve směru na Hradec Králové. No, tak pevné nervy vám všem přeju, ať šťastně dorazíte do svého cíle a kdyby něco, ozvěte se nám přes mobilní aplikaci, tam nahrajete jednoduše vzkaz, anebo můžete volat linku dopravní centrály 605 222 007.

0: Hezkou sobotu s Impulzem. Iva Horáková z redakce Zpravodajství přišla sem do studia.
1: Dřív než ostatní.
2: Norský útočník Brunes se stává rekordní posilou fotbalové Sparty. Podle polských médií zaplatí Sparta za 25-letého hráče kolem 145 milionů korun. Určitě to zařadíme i do poledních zpráv.
3: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany Škod.
4: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
5: Sex spray přebije i Alzheimer.
4: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
5: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou

0: Krásné sobotní dopoledne, festival Benátská s impulzem vrcholí, takže i my teď opět míříme do areálu Vesec v Liberci. Reportéra Tomáše Kabáta totiž zaujalo, že za osobní auto můžete zapřáhnout i malé pódium. Právě na takovém stojí na festivalu naše mobilní studio.
1: Auto impulzy.
2: Teďka už před sebou máme roztažené pódium o rozměrech 6x6 metrů. Původně se sem ale dostalo jako přívěs auta, je to tak? Ptám se Jirky Pošíka z technického oddělení Rádia Impuls.
3: Ano, přesně je to tak, přívěs auta jsem přivez, roztáhnul to, zastřešil prostě, je to velmi rychlý, nemusí se nic složitě stavět.
2: Jak dlouho to trvalo?
3: Já si myslím tak do hodinky, že to měli postavený.
2: Tolik Jirka Pošík, díky.
3: Nemáš zač.
2: Když to obejdeme, my vlastně z boku toho pódia vidíme zadní světla i registrační značku. A z nalepeného symbolu je zřetelné, že tato konstrukce nemůže jet rychleji než 80 km za hodinu. To pódium sem vlastně přijelo jako přívěs ve tvaru trojúhelníku a ve chvíli, kdy to sem osobní auto přivezlo, tak se z jednotlivé strany toho trojúhelníku odklopily ze svislé polohy do vodorovné a tím vznikla ta plocha 6x6 metrů. Jestli dneska na Benátskou s Impulzem jedete, tak se projděte k mobilnímu studiu Rádia Impuls a podívejte se pozorně, na čem stojí. Hezký den z Liberce přeje Tomáš Kabát.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A rovnou míříme na silnice, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 u Brna ve směru od Prahy na Brno na 11. kilometru se v levém pruhu stále částečně brání provozu nehoda dvou osobáků. Kolona tam narostla na 3 kilometry, kvůli tomu se postojíte také na pražském okruhu před Modleticemi. Před 119. kilometrem u Velkého Beranova je 2-kilometrová kolona, dále do 3-kilometrové se vyjíždí před 153. kilometrem. O kus dál před Brnem je přerušovaná kolona mezi 192. a 196. kilometrem a v opačném směru od Vyškova na Prahu se zdržíte mezi 201. a 190. kilometrem. Tolik D1. Na trase z Pelhřimova na Humpolec jsou kvůli zúžení obousměrně kolony v úseku Velký rybník Bystrkov. Na trojce ve směru od Prahy na Tábor čekejte kolonu před Benešovem. Do 3-kilometrové fronty dojedete na D11 před 12. kilometrem ve směru na Hradec Králové a více jak 2-kilometrovou vidíme také na silnici 35 před omezením u Hodkovic nad Muhelkou ve směru na Turnov. 605 222 007, to je poslední číslo, co ode mě uslyšíte, to je linka naší dopravní centrály, případně se můžete ozvat ze svojí trasy přes naší mobilní aplikaci.

0: vám přeju krásnou sobotu s Rádiem Impuls. Štěpán nám píše z Pacová. Máme 23 stupňů a je tu jasno. Ilona se hlásí z Trojanovic v Beskydech. Slunečno, ale zatím jenom 20 stupňů. Na sluníčku dobrý, ale ve stínu prý ještě poměrně chladno. Špígr, zdravím z krásné Lípy. U nás teď 24 stupňů, modrá obloha. Dneska slaví naše bábina 72 roku, takže plán je jasný. Točené pivečko, Krkovice narožená v cibuli a rodinná sešlost. Tak bábince přejeme všechno nejlepší a díky za všechny vaše zprávy. 605 222 007 číslo sem k nám. Dneska jasno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 29. No a rozšířenou předpověď, i co se týče výstrah před požáry, pro vás bude mít za chvíli Iva ve zprávách.
1: Benácká s Impulzem naživo. Až k vám domů.
2: Nie, alebo áno.
1: Ve čtvrtek 8 to rozjedou No Name.
3: Raz přijde čas.
1: V pátek v 6 David Koller. Sobota v 16:30 živák Michala Hruzy.
4: Někde se najdu malé byt a tam se budu jen tak žít.
1: Benácká s Impulzem. Od čtvrtka do soboty. Mobilní studio, hosté a hlavně kompletní koncerty interpretů do posledního tónu. Na rádiu Impuls.
5: Výstraha před požáry se rozšiřuje. V Indonésii zachránili Čecha. Fotbalová Sparta hlásí rekordní přestup. Polední zprávy dopisuje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Pozor na požáry si musíme dávat na víc místech. Meteorologové totiž rozšiřují výstrahu na západní a severní Čechy. Od zítřka bude varování platit pro střední Čechy, včetně Prahy a část východních Čech. Výstraha se delší dobu vztahuje na jižní Moravu, kde zůstává v platnosti do odvolání. V pondělí se díky přechodnému ochlazení riziko požáru přechodně sníží. Během výstrahy bychom neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu, kouřit a odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Odborníci varují i před používáním přenosných vařičů nebo grilů. Zatímco zítra budou teploty překračovat tropickou třicítku, po víkendu se ochladí. Maxima se budou pohybovat kolem 25 stupňů, na severu nebo západě Čech jen okolo 20. Na většině území má pršet, někde dorazí i bouřky. Příští víkend ale máme naměřit až 630. Ve Vesci v Liberci vrcholí Benácká s Impulzem. Program 32. ročníku hudebního festivalu se protáhne až do časného nedělního rána. Na hlavní scéně je teď Honza Nedvěd mladší a příbuzní. Dál vystoupí Michal Hruza a kapela Hruzy, skupiny Vohnout, MIG21, Lucie a zpěvák Sebastian. Hraje se na čtyřech scénách. Festivalová linka na Benátské s Impulzem chystá záludnost. Pozor by si měli dát ti, kteří ve festivalovém areálu ve Vesci u Liberce přespí po konci programu z dneška na zítřek. Speciální autobus s číslem 41 jede totiž naposledy v 10 dopoledne. Mluvčí liberecko-jabloneckého dopravního podniku Martina Poršová potom radí vyrazit na zastávky v okolí.
6: Návštěvníci festivalu, kteří zůstanou v areálu až do neděle, mohou využít 4 linek MHD, které do lokality zajíždějí.
5: Návštěvníci benátské můžou sejít dolů na zastávku Vesec u střediska. Odtud je už autobusy dovezou do centra Liberce. Dobrý konec má pátrání po 13 lidech na člunu v Indonésii. U ostrova Sulawesi zachránili i jednoho Čecha. Byl jedním z 11 turistů na palubě. Všichni cestující jsou teď v péči lékařů. Do hledání člunu se zapojilo několik desítek lidí. Pátrání komplikoval vítr a vlny. Fotbalová Sparta získává norského útočníka Jonatana Brunese z Rakúva Čenstochova. Bratranec hvězdy Manchesteru City Erlinga Haalanda podepsal na Letné víceletou smlouvu. Mělo by jít o rekordní přestup do České ligy. Podle polských médií zaplatí Sparta za 25-letého hráče v přepočtu 145 milionů korun a k tomu případné bonusy. A Česko má mistryni světa ve vodním slalomu. Kanoistka Tereza Kneblová ovládla šampionát v Oklahoma City ve Spojených státech. Pro 23-letou reprezentantku jde o první individuální medaili z velké seniorské akce. Kneblová svému obrovskému

0: tému úspěchu nemohla ani věřit.
1: To je to neskutečné, já jsem strašně vděčná za to, kam jsem se posunula. Vůbec to nedokážu zpracovat, vůbec nevím, co se stalo, můj mozek moc nefunguje, ale vážím se toho. Myslela jsem, že to byla dobrá jízda, ale nikdy bych nevěřila, že to bude začít na první, ale to se chybovalo, takže to prostě dopadlo a je to prostě úplně neuvěřitelné.
0: Kneblová se po čtvrtečním triumfu Jakuba Krejčího postarala o druhé české zlato. Bronzem do medailové sbírky přispěl taky kanoista Lukáš Kratochvíl. Zprávy končí 3:30 po 12. I odpoledne je s námi Lenka Haluzová.
2: Já přispiju muzikou. Pustím vám třeba kapelu Opět a Radeček a jejich Všechno je v pořádku, ale na úvod hodiny to budou Eláni a Sestrička s Kramárou. Tak ať se vám hezky poslouchá, já vám přeju pěknou sobotu 25. července.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio
1: Impuls. Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Pěknou sobotu, Benátská s Impulzem jde do finále. Festivalový program dneska nabízí 14 hodin živé hudby. V našem vysílání se opět několikrát propojíme s pódiem, teď je ale ještě atmosféra a zážitky s reportérem Tomášem Kabátem, který je na místě po celou dobu akce. Tomé, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. No tak ten včerejší večer nabídl očekávané vystoupení zahraničních Roxette. Ti tam sázeli hit za hitem hned od začátku. Jak jsem viděl kolem sebe, tak spoustu lidí tenhle koncert skutečně vzal za emoce a některým při těch pomalých a romantických písních dokonce začaly slzet oči. Obrovský potlesk sklidil taky kytarista, který zahrál melodie písně Holka modrouka. To tady opravdu nikdo nečekal. No a následně se davy přesunuli ke druhému pódiu, tedy až Roxette přestali hrát, tak se šlo na Žlutého psa. Kapela Žlutý pes taky trošku experimentovala. Velmi nečekané bylo například, že zahráli zahraniční píseň Free Bird, kde je asi 4minutové kytarové solo na závěr. Všechno to zvládli, byla to opravdu velká pařba, pořádně to tam rozdováděli. No a nechyběly ale taky notoricky známé písně. Já jsem byl přímo uprostřed davu a bylo zřetelně slyšet, jak všichni okolo mě zborově zpívají právě ty nejznámější písně Žlutého psa. Pojďte si to teďka poslechnout.

0: SCL DOS si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
0: Tak využijte kód KFC léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená je po hromadné nehodě D1 na 62. kilometru ve směru na Prahu. Z dálnice sjíždějte na exitu 66 Loket. Dále ve směru od Prahy na Brno na 11. kilometru v levém pruhu bourala dvě osobní auta, kolona tam narostla na 3 kilometry. Kvůli tomu si postojíte také na pražském okruhu před Modleticemi. A před Brnem na 183. kilometru se srazila tři osobní auta, kolona tam má víc jak 3 kilometry. Na trase z Pelhřimova na Humpolec jsou kvůli zúžení obousměrně kolony v úseku Velký rybník Vystrkov. Na trojce ve směru od Prahy na Tábor je kolona před Olbramovicemi a v opačném směru na Prahu před Miličínem srazily tři osobáky a tady má kolona 4 kilometry. Víc jak 2-kilometrovou kolonu pak vidíme i na silnici 35 před omezením u Hodkovic nad Mohelkou ve směru na Turnov. Je toho spousta, já vám přeju šťastnou cestu. Ozvěte se ze svojí trasy, pokud narazíte na další problém na 605 222 007 anebo přes naší mobilní aplikaci.

0: Už od čtvrtka žijeme benátskou s Impulzem, která probíhá v areálu Vesec u Liberce. Dneska v 16.30 si můžete užít živě přenášený koncert Michala Hrůzy a jeho kapely Hrůzy. No a taková malinká jako třešinka. Předtím za chviličku pustím jeho písničku Budu ti vyprávět. Naše mobilní studio na benátské s Impulzem navštívil také Michal Malátný z kapely Činařky. Za Petrem Prožíkem a Renatou Kukovou dorazili jen krátce po koncertě a o čem byla řeč, tak to už si poslechněte sami.
1: Báječný Michal Malátný. Michale, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
3: Hezký večer.
1: Jak to děláte, že ať už zahrajete ty svoje jakoby starý kusy i ty novější věci a ty lidi všechno znají, všechno se s váma zpívají?
2: My máme samozřejmě recept na hit a ten je zakopaný, ten je napsaný na papíře, podepsaný krví a je zakopaný ve zkušebně pod podlahou. Takže až bude po nás, tak to někdo vykopejte a můžete pokračovat.
1: Že vy jste dneska hráli vlastně tady.
2: No jasně, tak ty hrajeme taky vždycky, ale to je jedna z našich nejstarších písní, vymysleli jsme ji, když nám bylo 17, takže ta už je skoro 40 letá, jo. Ale to je takový jako pubertální výron a ta mě teda jako nikdy nepřestala bavit a myslím, že to je píseň, kterou budeme opravdu hrát úplně vždycky do konce našich dní.
0: No a ani dneska na Benátské nechybíme živě, vysíláme od 4 odpoledne a těšit se můžete třeba na rozhovory s Michalem Hrůzou anebo kapelou MIG21.
4: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Vyškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
5: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
4: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
5: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
6: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls.
7: Radio. Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Bylu Roxet, za chvíli na Impulzu vystřídají pánové Uhlíř a Svěrák. V Impulzu ve Skrabičce nás totiž čeká písnička Dělání. České prázdniny na Radio Impuls pokračují na severu Čech. Už jsme poznali místní krásy i speciality a teď si podíváme na další důvod, proč je tenhle kraj výjimečný. Sever Čech totiž dal světu osobnosti, které zazářily na ledě, na divadelních prknech i před filmovou kamerou. Kdo to je, to už vám prozradí Saša Hemala.
1: Slavní rodáci na Rádiu Impuls.
2: Hezkou sobotu, přátelé. Dnes se společně vydáme po stopách slavných rodáků ze severu Čech a začneme v Mostě. Právě odtud pocházel Ivan Hlinka. Jako hráč získal několik medailí z mistrovství světa, ale do historie se zapsal hlavně jako hokejový trenér. Právě pod jeho vedením totiž český hokejový tým vybojoval legendární olympijské zlato v Nagánu.
3: Otevíráme zlatou bránu olympijského turnaje! Jsme olympijští vítězové!
2: Z Mostu pak zabrousíme do Liberce za Oldřichem Kaiserem. Dnes patří mezi nejuznávanější české herce. Umí rozesmát i dojmout a za svou kariéru získal hned několik českých lvů. Málo kdo ale ví, že je také velmi zručný muzikant. Na koncertech například doprovází svou ženu na elektrickou basu, kytaru i housle. A mimochodem, jmenuje se po něm taky brouk, kterého jako první popsal. Dostal jméno Cichrus Kaiseri. Na závěr se vrátíme do Liberce ještě jednou. Odtud totiž pochází i Pavel Liška.
4: Tak kolik dáme, Karle? 15 minut.
5: No, ti nevím, Karle, za 15 to nestihnu.
4: Dáme 20, tady dáme 20.
5: No, já bych jim dal klidně, Karle, 15, o to nic.
2: Většina lidí ho zná jako herce, jenže Pavel Liška je také vášnivý cestovatel. Společně s Janem Révajem procestoval na motorkách kus světa a z jejich dobrodružství vznikly i televizní pořady. A kdo jeho výpravy viděl, ten ví, že o dobrodružství rozhodně není nouze. No a tím se uzavírá dnešní výběr slavných rodáků ze severních Čech.
1: Slavní rodáci. Každý víkend na Rádiu Impuls.
6: Vlakem na chatu? Co takhle chlebíčkového labužníka? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Krokodil. Chuť nezná hranic.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: za chvíli na Impulzu, anebo taky Argema a prohrát není žádná hamba. Předtím na silnice D1 zůstává uzavřená po hromadné nehodě na 62. kilometru. Podrobnosti za minutu.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Já se po mužích moc nedívám, ale když jdu po ulici, čučím do mobilu a teď mě praskne nějaká pánská voněvka přes nos, no to se i po něm otočím.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj impulzáci, možná by stálo za to, kromě dopravní situace, hlásit vodní situaci, řeka Vltava, sjezd Herbertov, totální zácpa, mějte se hezky.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená zůstává po hromadné nehodě D1 na 62. kilometru ve směru na Prahu. Z dálnice zjíždějte na exitu 66 Loket a tam čekejte 3-kilometrovou kolonu. Dále ve směru od Prahy na Brno na 11. kilometru v levém pruhu částečně brání provozu srážka dvou osobáků. Kolona tam má 3 kilometry a kvůli tomu si postojíte také na pražském okruhu před Modleticemi. Před Brnem na 183. kilometru se pak srazila další 3-osobní auta a tam má kolona víc jak 5 kilometrů. Na příjezdu do Brna po D2 vjedete do kolony na 3. kilometru. Na trase z Pelhřimova na Humpolec jsou kvůli zúžení obousměrně kolony v úseku Velký rybník Pistrkov. A na trojce ve směru na Prahu se před Miličínem srazily 3 osobáky a v obou směrech se tam vytvořily 3-kilometrové kolony. 605 222 007, to je linka dopravní centrály, kam se můžete ozvat ze svojí trasy, varovat tak ostatní řidiče, anebo nahrávejte vzkazy přes naši mobilní aplikaci.

0: v Lokomotivě. Já dneska 69 a syn je Jakub, takže má svátek, tak já zdravím všechny Jakuby, mějte moc hezký den. Napište i vy na 605-222-007, jak je právě teď u vás. Zítra ráno a dopoledne bude převládat polojasno až oblačno, postupně, ale může být až zataženo. Odpoledne a večer pak místy čekáme přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty zítra 27 až 32 stupňů. Ovšem čekají nás i teploty ještě vyšší. Kdy přesně, si příští týden dát pozor na extrémní tropy, to poví za chvíli Iva ve zprávách.
1: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači, jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
2: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
1: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.
3: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
4: Benátská s Impulzem přepisuje rekord v návštěvnosti. Do Česka se příští týden vrátí tropy. Francie nasazuje kvůli ohni armádu. Hezké odpoledne přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Včerejšek přepisuje na Benátské s Impulzem historii. 32. ročník festivalu ve Vesci u Liberce zaznamenal nejvyšší návštěvnost za dobu své existence. Píšou to pořadatelé na webu. Konkrétní čísla budou k dispozici zítra po konci akce. Návštěvníky na Benátskou nalákala i švédská popová skupina Roxette, která fanoušky překvapila mimo jiné jednou známou českou melodií.

0: Kdo typuje holku modrookou, typuje dobře. Na záznam se můžete podívat na sociálních sítích Rádia Impuls. Dnešní závěrečný den se už rozjel naplno. Na Benátské se představí třeba kapely Vohnout a MIG 21. Od 16:30 vysíláme živák Michala Hrůzy. Česko znovu zažije tropy. Meteorologové předpokládají, že příští víkend můžou nejvyšší teploty místy dosáhnout až 630 stupňů Celsia. Předpověď budou upřesňovat, zatím ale nečekají tak extrémní vedra, jaká u nás panovala na konci června. Tehdy poprvé v historii měření bylo v Česku více než 41 stupňů. Tropické mají být příští víkend i noci, kdy se teploty udrží nad 20. Uchazečům o vysoké školy kvapí čas. Zájemcům někde zbývá už jen týden pro přihlášku do druhého kola přijímaček. Přihlášky se totiž na některých školách musí odevzdat do konce července. Platí to třeba pro Ekonomickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Jiné fakulty umožňují podat přihlášku až do konce srpna. Některé vysoké školy kvůli volným kapacitám plánují otevřít i třetí kolo. Vypusťte Jihomoravské moře nové mlýny. S radikálním řešením situace kolem problematické přehrady přišlo v týdnu několik vědců. Nové mlýny plné sinic a zahnívající vody podle nich evidentně škodí přírodě. Starostka Dolních Věstonic na břehu vodního díla Jaroslava Rajchlová Rádio Impuls říká, že něco na tom je. Zatím si ale pro svůj osobní názor nechává čas.
1: Když jsem to četla poprvé, tak to byl šok. Nedokázala jsem si to představit. Nicméně jsem se teda začala věnovat tomu tématu. Začala jsem si pročítat názory odborníků. A co bych tak k tomu řekla, je potřebná kvalifikovaná debata.
0: Rozhovor se starostkou Dolních Věstonic Jaroslavou Rajchlovou si poslechněte za 35 minut. Právě starostka Rajchlová je naší sobotní ženou na radnici. Policie hledá smrtící vlak, tedy vlak, který ráno zabil muže nedaleko Lise nad Labem na Nymbursku. Na trati mezi Lisou a Milovicemi byl kvůli vyšetřování téměř na 4 hodiny zastaven provoz. Francie už nabírá pro pomoc s ohněm vojáky. Zatím nasadila 500 mužů, číslo ale poroste. Masivní lesní požáry se totiž blíží k Bordeaux. Francouzské úřady nařídily preventivní evakuaci 7 obcí v okolí tohoto města. Své domovy tak musí opustit na 170 tisíc lidí. Dalších 60 tisíc muselo odejít z domovů ve středním Španělsku. 4 zápasy odpoledne a večer startuje nový ročník první fotbalové ligy. Sparta se představí na hřišti nováčka

0: Zbrojovky Brno, která se mezi elitu vrátila po 3 letech jako suverénní vítěz 2. ligy. Zápas začne v 8 večer. Od 5 odpoledne se budou hrát 3 utkání. Další kandidát na titul Plzeň přivítá fotbalisty Liberce, které povede nový kouč Slovák Branislav Fodrek. Zlín narazí na Ostravu. Teplice budou hostit pražské Bohemians 1905. Uzavřena zůstává po hromadné nehodě D1 na 62. kilometru ve směru od Brna na Prahu. Z dálnice sjíždějte na exitu 66 loket. Je po zprávách a vrací se Lenka Haluzová.
1: No a dopravními agenty se můžete samozřejmě stát i vy úplně kdykoliv. 605 222 007, to je linka naší dopravní centrály. Já mám pro vás muziku Mandraže a Hledá se žena na úvod 13. hodiny.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Pěknou sobotu. Benátka s Impulzem vrcholí. Dnes v areálu ve Vesci u Liberce začal poslední den festivalu. V plánu je třeba vystoupení kapel MIG21 nebo Lucie. A v našem vysílání uslyšíte od 16:30 živák Michala Hrůzy. Jak ukázala anketa kolegyně Renaty Kukové, lidé si festivalovou atmosféru užívají.
1: Jak si užíváte zatím Benátsko?
2: Fantasticky. Kapely, muzika, je to skvělá atmosféra.
1: Jste poprvé na Benátské?
3: Jezdíme pravidelně.
2: Mně se líbí, že víceméně ten festival je perfektně jakoby zorganizovaný. Prostě tady není chaos, jo? Člověk ví, kam má jít, kde si má koupit pití, kde si má koupit jídlo, kde má jít na záchod.
1: Co vám se nejvíc líbilo zatím na Benátské?
4: Tak my jsme přijeli hlavně kvůli činavskám a ty byly super, jako vždycky.
5: Bylo to úplně fantastické. Mňága byla úplně úžasná.
1: Takhle vypadal druhý den Benátské s Impulzem z pohledu fanoušků. A už se těšíme na dnešek. Renata Kuková, Rádio Impuls.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
8: Já chci hot dog.
9: Já mám chuť na matcha latte.
10: Taky beru hot dog a klid v autě.
7: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
11: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou. Zprávy. Oblíbená muzika. To nejlepší z vysílání. Nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? Impuls.cz. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme aktualitkou z D1. Aktuálně se tam totiž už projíždí jedním pruhem. Mluvím o místě před 62. kilometrem ve směru od Brna na Prahu. Stále tam ale čekejte zdržení ve více jak 6-kilometrové koloně. Dále ve směru od Prahy na Brno na 11. kilometru D1 v levém pruhu stále částečně brání provozu srážka dvou osobáků. Tam má kolona 3 kilometry. A před Brnem na 183. kilometru se srazila 3 osobní auta. Kolona tam má víc než 5 kilometrů a zdržení čekejte v opačném směru kvůli přihlížejícím řidičům. Na příjezdu do Brna pod dvojice vyjedete do kolony na 3. kilometru. Po nehodě motorkáře se zvěří je uzavřená silnice 35 na Frýdecko-Místecku u obce Bílá. Do policie tam dopravu odklání. Na trase z Pelhřimova na Humpolec jsou kvůli zúžení obousměrně kolony v úseku Velký rybník Vystrkov a na trojice ve směru na Prahu se před Miličínem srazila 3 osobní vozidla a v obou směrech se tam vytvořily 3-kilometrové kolony. 605 222 007, to je linka dopravní centrály, nebo můžete kdykoliv nahrát vzkaz přes mobilní aplikaci. Šťastnou cestu.

0: FM na Impulzu je za chvíli vystřídá kapela Mirai s písničkou Volám. No a už od půl páté vám nabídneme živák Michala Hrůzy a jeho kapely Hrůzy a to z Benátské s Impulzem. V našem mobilním studiu se tam zastavil také Pokáč. Za Petrem Prožíkem a Renatou Kukovou dorazil ještě před svým koncertem a vznikl z toho moc příjemný rozhovor.
1: Potkal jsem holku na disku, obličej měla na misku.
2: Vy jste už koncert měli tady na Benátské, tak jak jste si to užil? Byla tady spousta lidí, my máme studio hned vedle stage.
3: Je to tak, no duní to tady, žije to tady neskutečně. Je to jeden jako v poslední době jeden z mála koncertů, kdy jsme přijeli a nezačalo prostě lejt, bouřka, hromy, nic, prostě je krásně sluníčko, takže prostě všechno, jak má být.
1: Já prostě vím, že nejsem dokonalý muž.
2: Všechno nejlepší musí
3: děkuju,
2: říct. Pokáč zítra slaví 36. narozeniny, je to
3: ano,
2: tak?
3: Ano, už se blížím do poloviny života, takže těším se.
2: No, bych se uklidnila trošku s tou polovinou.
4: Kdybyste mě říct, já Pokáč si přeju něco a ještě jsem to nedostal, co by to bylo?
3: To je hrozně těžký, protože já všechno mám.
2: Jako v dětství jste třeba něco chtěl, jo? Nikdy vám to nekoupili.
3: To je pravda, já vždycky, když jsem byl malej, tak jsem chtěl dres Sparty. Ale zase teďka už dresu Sparty mám doma taky spoustu, takže to taky... Ale oni mají nějaký novej, tak třeba novej dres Sparty.
2: Na novou sezónu by se hodil.
3: Přesně tak.
1: Ale za to tě mám rád.
0: No a ani dneska na Benátské nechybíme, že vy odvysíláme od čtyř odpoledne. Těšit se můžete třeba na rozhovory s Michalem Hrůzou anebo kapelou MIG 21.
5: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
6: Impuls. Žijeme muzikou.

0: Tady v Impulzu se za chvíli rozezní Ráno od Marcely Holanové, co by Impulzovic krabička.
1: Žena na radnici.
0: Podle některých vědců by bylo nejlepší Jihomoravskou přehradu Nové Mlýny vypustit. Voda plná sinic a v Mělké přehradě už je prý téměř zdraví nebezpečná a příroda by si s obnaženým územím poradila rychle a levně. Voláme proto starostku Dolních Věstonic na břehu Nových Mlýnů Jaroslavu Rajchlovou. Dobrý den, paní starostko.
2: Dobrý den, dobrý den.
0: Co tedy říkáte tomu nápadu vy?
2: Já jsem z profesí docentka ekonomie, tedy tady na to biologické téma nemám žádný odborný názor. Co se týče laického názoru, tak ten taky nemám vytvořený. Když jsem to četla poprvé, tak to byl šok veliký. Nedokázala jsem si to představit. Nicméně jsem se teda začala věnovat tomu tématu, začala jsem si pročítat názory odborníků. A co bych tak tomu řekla, je potřebná kvalifikovaná debata. Tak.
0: Ta voda ale už ke koupání moc není, že ano?
2: To je pravda, zase je pravda, když se teďka trošku ochladilo, tak už ta voda vypadá poměrně lépe. Je zase pravda, že u nás tady na tom Věstonickém břehu se ta voda ke koupání teda příliš nevyužívá, jo? Protože my tady vlastně nemáme ani žádné pláže. Co vím, mají tu vodu pěkně upravenou na laguně, kde je kempc Merkur. Potom vím, že na té druhé straně Šakvické, tam často, jak tam jsou ty větry, tak tam ty sinice bývají opravdu takové až mohutné vrstvy, řekla bych.
0: Můžu takovou osobní otázku. Kdy vy jste do Nových Mlýnů naposledy hupsla?
2: Tak já jsem tam hupsla naposledy, já nevím, asi minulý rok, protože my tam chodíme, já tam mám dva velké psy, Ridgebacka a Labradorku, a v tom červnu nebo na začátku července občas tam jako chodím s nimi, no. Ale letos jsem tam teda nebyla, to už začalo být zelené.
0: Mm-hmm. A jak vůbec vypadá letošní letní sezóna u vás pod Pálavou? Lidé se k vám nejezdí koupat?
2: Přesně tak, to je především kvůli vínu, cyklostezky, Pálava, pamětihodnosti. Primárně, že by se sem jezdilo kvůli koupání, tak to asi nebudeme úplně ta destinace. Ale říkám, je to můj názor jenom soukromý.
0: Hostem vysílání Rádia Impuls byla starostka Dolních Věstonic u Jihomoravských Nových Mlýnů Jaroslava Rajchlová. Paní starostko, děkujeme, mějte se tam všichni moc hezky. Naslyšenou.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Klasika pro radost zase za hodinu na Impulzu, za chvíli už ale míříme na silnice. Na dálnici D1 je několik kolon a uzavřená je silnice 35 kvůli bouračce motorkáře. Víc za 20 vteřin.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru na Brno stále částečně brání provozu nehoda na 11. kilometru a za ní se popojíždí ve více jak 2-kilometrové koloně. O kus dál před omezením na 22. kilometru je přerušovaná více jak 3-kilometrová fronta a před Brnem na 183. kilometru se srazila 3-osobní auta. Kolona tam má více jak 5 kilometrů. Čekejte zdržení v opačném směru kvůli přihlížejícím řidičům. Po nehodě motorkáře se zvěří je uzavřená silnice 35 na Frýdecko-Místecku u obce Bílá, policie dopravu odklání. Na trase z Pelhřimova na Humpolec jsou kvůli zúžení obousměrně kolony v úseku Velký rybník Bystrkov. Na trojce ve směru od Prahy na Tábor před Miličínem částečně brání provozu srážka 3 osobáků a tady je téměř 4-kilometrová kolona. V opačném směru čekejte kilometrovou. Nicméně mám jeden trumf, vytáhnu ho až teďka na závěr. Na D1 ve směru na Prahu na 62. kilometru se podařilo nehodu odstranit a kolona se tam pozvolna rozjíždí. Nicméně ta situace na silnicích Ludvíku není vůbec růžová. Takhle já ti to tady nechávám a po 14. hodině si s tím dělej, co chceš.
3: Ahoj, Lení, děkuji o tebe. Velkorysa, já si s tím samozřejmě poradím. I když tentokrát tu budu vlastně jenom velice krátce, protože brzy přepojíme na Benátskou s Impulzem do Liberce. A vlastně to je to hlavní, co nás čeká dnes odpoledne.
0: A to je pravda.
3: Já speciálně se těším na náš živák. Michal Hrůza, kapela Hrůzy, přijde určitě, budeme poslouchat společně.
0: Ahoj.
3: Ahoj.

0: stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
1: Na Benátskou s Impulzem nás vezme reportér Tomáš Kabát. Při nehodě v Rakousku se zranili tři Češi. Český šerm má po 40 letech mistrovskou medaili. Hezký víkend přeje Iva Horáková.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Areál Vesec v Liberci tančí. Už 2,5 hodiny se tady totiž koncertuje v rámci festivalu Benátská s Impulzem. A s touhle festivalovou částí naší rádiové rodiny je tam i reportér Tomáš Kabát. Tomáši, dobré odpoledne.
2: První hodiny posledního festivalového dne byly velmi multižánrové. Začalo se táborákovými písněmi Honzy Nedvěda mladšího, kdy jsme si mohli všichni zborově zaspívat třeba tuhle písničku Chtěl bych ti lásku dát. Poté následovala slovenština, rytmické vykřikování hesel a veršů, rap, no zkrátka hip-hop, tedy obrovský kontrast, avšak i tady tento slovenský interpret velmi dobře pracoval s publikem. No a teď už hlavní pódium patří skupině Vohnout a to je pro změnu zase rocková hudba v kombinaci s diskotékou. Teď začíná písnička. No a já dodám, že dneska je velmi ostré slunce, takže opalovací krém, sluneční brýle a hodně tekutin je tady potřeba. Z Benátské Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
1: Zuzana Mrázová musí platit pokutu. Ministryni pro místní rozvoj udělil mostecký magistrát kvůli porušení zákona o střetu zájmu, píšou to Seznam zprávy. Mrázová na květnové tiskové konferenci řekla, že k nákupu parcely v Bílině na Teplicku jí peníze půjčila rodina. V majetkovém přiznání ale tuto transakci neuvedla. Zatím nepravomocné uložení pokuty potvrdila mluvčí města Most. Mrázová si chybu uvědomuje, pokutu zaplatí a neodvolá se, uvedla mluvčí ministerstva Veronika Lukášová. Jarní mrazy letos znovu tvrdě zasahly české ovocnáře. Podle červnového odhadu ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského sklidí 68 tisíc tun ovoce, což odpovídá jen 56% pětiletého průměru. Největší propad se týká jablek. Půjde o druhé nejvyšší škody v historii. Prvenství drží předloňský rok s podobnou jarní vlnou mrazu. Pasohlávky na Brněnsku mají nové sanatorium. První klienty přivítá v září, žádosti začne přijímat v polovině srpna. V léčebně rehabilitačním ústavu se budou zotavovat pacienti po těžkých a kritických stavech. K dispozici budou mít bazén nebo stroje na procvičování chůze. Sanatorium bude podle ředitele Antonína Vodáka využívat také silně mineralizovanou vodu.
3: Tady vidíte právě napuštěný v té vaně ten sirný pramen. Podivu. Není to tak cítit, ale vidět to je, že to není úplně čistá voda. 4 vany právě jsou na tu minerální vodu, na tu léčivou vodu.
1: Stavba sanatoria za necelých 700 milionů korun trvala 2 roky. O pacienty se budou starat lékaři, fyzioterapeuti, kliničtí psychologové nebo nutriční terapeuti. Veškerou péči bude hradit zdravotní pojišťovna. Při nehodě na rakouské dálnici A9 se zranila rodina z Česka. 50-letý otec, 47-letá matka i 18-letá dcera skončili v nemocnicích ve Štýrském Hradci. Jak moc jsou zranění, zatím nevíme. Podle policie auto sjelo ze silnice a v plné rychlosti narazilo do svodidel. Český šerm má po 41 letech medaili z mistrovství světa. Alexander Šupenič totiž postupuje v Hongkongu do finále, takže je naděje i na zlato. Ve finále je 32-letý brněnský rodák jako druhý český muž. Šupenič má ve sbírce medaile z olympijských her v Tokiu před 5 lety a 2 evropských šampionátů. Na mistrovství světa došel dosud nejdál do čtvrtfinále.
4: Hezké odpoledne, jsem Ludvík Pospíšil, teď máme 4:44, za chvíli se přeneseme opět do Vesce na Benátskou s Impulzem, to nás zajímá dnes především.
0: Rádio Impuls, radost ze života.

0: Tady Impuls, žijeme českou muzikou, za chvíli No Guitars a Černá růže. Benátská s Impulsem jde do finále. Dnes dopoledne začal v areálu Vesec u Liberce poslední den festivalu. Jak ukazuje naše anketa, atmosféra benátské přitahuje fanoušky z různých koutů republiky i světa.
1: Odkud jste dorazil na Benátskou?
2: Jako keď jsem se dopočul o Benátskej a o tom, jak to je strašně skvělé. Já jsem normálně z Košíc si zbalil veci a išiel. To je to úplně úžasné. Vážně, nevím si představit lepší festiák jako tento.
3: Já jsem z nejvíc daleka tady člověk, asi. Já jsem z Indie. Já jsem tady už 18 let a na Benátka jsem po třetí.
1: Odkud jste přijeli?
4: Od Radimi, od Kolína, Polabí. Objednala jsem se to před rokem, kvůli Roxetům. V lednu jsem si objednala chatku a dotáhla jsem to do konce.
0: Atmosféru benátské si můžete užít i na dálku. Ve 4 odpoledne se znovu kompletně přepneme do našeho veseckého mobilního studia. Od 4:30 odvysíláme živák Michala Hrůzy.
5: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdete

0: 14 hodina 24. minuta, naše agentka hlásí čerstvou dopravní nehodu.
1: Čerstvá dopravní nehoda mezi Odrama a Foulnekem. Asi motorkář, je tady vrtulník, záchranka, hasiči.
0: Děkuju, budeme dál sledovat situaci na místě. Ozvěte se i vy do naší mobilní aplikace 605 222 007, to je další cesta do naší dopravy. Připomínám, že na D1 ve směru na Brno pořád částečně brání provozu nehoda na 11. kilometru a za ní se popojíždí v kilometrové koloně. Před Brnem na 183. kilometru bourala 3 osobní auta, kolona tam má 4 kilometry. A na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vyjedete do přerušované kolony na 5. kilometru.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Sobotní odpoledne na Impulzu, to hlavní se dnes odehrává v Liberci na Benátské s Impulzem. Zprávy v 15 hodin už budeme vysílat z našeho mobilního veseckého studia.
1: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
2: Sex spray přebíhej Alzheimer.
1: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
3: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Tady Rádio Impuls a za chvíli naše krabička, skupina Olympic, dej mi víc své lásky. Reportér Václav Komárek teď shrne kuriózní policejní případy tohle týdne.
1: Krimi na víkend.
0: Ahoj Vašku, hezké odpoledne.
2: Hezký den. Muž z Českých Budějovic dostal trest obecně prospěšných prací. Jeho část si odpikával na hřbitově, jenže místo práce si koupil vodku, celou lahev vypil a usnul za kaplí svaté Karolíny. Policisté u něj naměřili téměř 3 promile alkoholu. Je možné, že v krajním případě skončí i ve vězení. Žena z Ústí nad Labem neunesla rozchod, vloupala se do bytu svého bývalého partnera a začala vyhazovat z okna věci jeho stávající přítelkyně. Ta ale nelenila a zavolala policii, která si nechala přivolat i samotného muže. Ten upřednostnil svou stávající partnerku a jeho bývalá se musela sebrat a odejít pryč. Míříme do Pardubic, kde se přímo uprostřed třídy míru oddával mladý pár milostným hrátkám. Raní muchlovačku museli ukončit až přivolaní strážníci. Chlapec i dívka byli opilí a strážci zákona je vyprovodili pokutou. Řidič z Ostravy ukradl přenosné semafory, chtěl si je odvést domů, jenže jel velmi podezřele. Jeho kličkování po silnici si všimli policisté, kteří rozsvítili maják s nápisem stop. Hříšník po krátkém pokusu o úprk zastavil a strážci zákona se nestačili divit, protože krádež semaforů nebyla jediná. Šofér měl platný zákaz řízení, odmítl test na drogy i alkohol a navíc našli i celou řadu dalších ukradených věcí. Už pravděpodobně skončí ve vězení. Hezký víkend přeje Václav Komárek.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Chtělo by se říct prázdninová sobota, co se dopravy týče. Máme hlášenou 3-kilometrovou kolonu na dálnici D1. Podrobnosti řekneme za půl minuty.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno se před 160. kilometrem vytvořila 3-kilometrová kolona. Dále před 182. kilometrem je 2-kilometrová kolona. A před Brnem se zbrzdíte mezi 191. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vyjedete do přerušované kolony na 4. kilometru. 5-kilometrovou kolonu vidíme na silnici číslo 52 na příjezdu do Mikulova ve směru od rakouských hranic. Kolony v obou směrech jsou na trojce mezi Mračí a Benešovem a dobrá zpráva přichází nakonec. Nehodu motorkáře se podařilo na silnici číslo 35 na Frýdeckém Místecku u obce Bílá už odstranit a silnice je tam znovu průjezdná. Teď už vám přejeme šťastnou cestu a taky se ozvěte, jak se vám jede do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007. Jedete s Impulzem.

0: Krásné odpoledne, už za chvíli 15. hodina. Neděle, zítřek bude nejteplejším dnem týdne, naměříme až 32 stupňů Celsia. Čekáme slunce, později i mraky, během odpoledne spadnou přehánky i bouřky. Nemocnice v Českých Budějovicích vylepšuje operace mozku. Jak to uslyšíte ve zprávách v 15 hodin? Vysíláme je z mobilního studia na Benátské sympózium.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Propršený festival.

0: Praha se už delší dobu vztahuje na jižní Moravu, kde zůstává v platnosti do odvolání. Český hydrometeorologický ústav dnes agenturu ČTK informoval, že v pondělí se díky přechodnému ochlazení riziko požárů sníží. A stále horší je situace ve Francii, kde už hoří rekordní plocha lesů. Požáry od začátku roku podle ministra vnitra spálily téměř 98 tisíc hektarů. Satelitní systémy uvádí asi 69 tisíc. Kvůli ohni se v okolí Bordeaux a na jihozápadě země už muselo evakuovat přes 240 tisíc lidí. Krizová zůstává situace i ve Španělsku. Rozsáhlé požáry dál sužují také Itálii, Řecko i státy severní Afriky. Českobudějovická nemocnice si připisuje prvenství. Jako první v Česku začala podle své mluvčí operovat mozek s využitím 3D brýlí rozšířené reality a umělé inteligence. Nová technologie chirurgům zobrazuje hologram mozkových struktur, který využívá předoperační snímky z magnetické rezonance. Operatér tak ve speciálních brýlích vidí hologram přesně zarovnaný s tělem pacienta. A teď skvělá zpráva z šermu. Alexandr Šupenič je mistrem světa v šermu. Náš fleretista ve finále šampionátu v Hongkongu získal historicky první světový titul pro české muže. Pro náš šerm je to také první medaile z mistrovství světa po 41 letech. Už za hodinu a půl pro vás odvysíláme další živák z Benátské s Impulzem. V 16:30 vystoupí na hlavním pódiu zpěvák Michal Hrůza se svou kapelou. Právě teď tam probíhá přestavba scény, kterou přímo na místě sleduje reportér Tomáš Kabát. Pěkné odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tak akorát dohrála skupina Vohnout, okamžitě se odnesli nástroje a smotali kabely. Ale teď už přitáhli bicí soupravu a klávesy. Předchozí kapelu tady odhlásili naši moderátoři Klára Šerová a Ondra Cikán, které jsem si odchytil. Kláro, tak jak vypadá ta příprava na uvedení kapely? Potkáváš se s nimi a řečíte spolu, jak to udělat?
2: Když je potřeba, tak se potkáme, řekneme si co a jak, ale ve výsledku vlastně jako stačí na to vlítnout a je to dobrý.
1: A Ondro, jak se ty jako rozhlasák cítíš na pódiu před tolika lidmi?
3: Cítím se velice dobře, protože ta atmosféra na té letošní Benátské s Impulzem je právě díky těm lidem fenomenální, takže za mě super.
1: Ondra Cikán a Klára Šerová, díky, ahoj!
2: Ahoj!
1: A z hlavního pódia, kde se teď natahují nové kabely, se loučí i Tomáš Kabát.
4: Tak to byla taková malá generálka na dnešní odpoledne. Za hodinu se připojíme do našeho mobilního studia znovu a pak už budeme vysílat z Liberce dál a dál. Hezké odpoledne.
5: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Na Impulzo, Benátská s Impulzem je na vrcholu, během odpoledne uslyšíte přímý přenos hodinového koncertu Michala Hrůzy a živě se propojíme s pódiem ve chvíli, kdy tam bude hrát skupina MIG-21. No, teď ale míříme do občerstvovací zóny libereckého areálu Vesec, na jídlo tam se vypravil taky reportér Tomáš Kabát. Tak Tome, jaké je letošní festivalové jídlo?
1: Ahoj Ludvíku, pěkné odpoledne, to jsou vůně a spousta lidí okolo. Ta nabídka je tady velmi rozmanitá. Vedle klasiky, jako jsou hranolky, langoše a hamburgery, mě zaujal polský stánek, nabízející takzvané zapěkanky, psáno s měkkým i pok na konci. To jsou zabečené bagety, ve kterých jsou pod vrstvou síra různé varianty směsi, třeba žampiony s cibulkou nebo bazalkové pesto s rajčetem a tak dále. Další stánek, který bych na festivalu nečekal, tak to je pekárna. Pochopitelně ten sortiment je upravený tak, aby vyhovoval potřebám festivalového návštěvníka, čili chleba ani rohlíky tady nenakoupíte. Jsou tady různé varianty sladkého a slaného pečiva, hot dog nebo plněné bagety. Ty ale, na rozdíl od těch zapěkanek, nejsou zapečené, ale jsou čerstvé. No teď se tady projdu trošku dále, takže jenom stručný výčet toho, co tady vidím kolem sebe. Halušky, mexická kuchyně, trdelník, tady obrovská fronta před těmi langoši, ty už jsem zmiňoval, takže velmi oblíbené jídlo, ale teď tady vidím ještě takovou sladkou sekci, už jsem viděl wafle, rolovanou zmrzlinu, ale je tady stánek s něčím, to je snad banán v čokoládě, já zkusím tady oslovit, dobrý den, můžeme na chvíli do živého vysílání?
2: Ano, určitě.
1: Pojďte se představit.
2: Jmenuji se Valča a pocházím z Ostravy.
1: Je z Ostravy dlouhá cesta, 6-hodinová. Co to tady prodáváte? Pojďte mě to popsat.
2: No, máme stánek s jahodami a banány. Ten banán je mražený na takové nanukové tyčince a ponoří se do belgické horké mléčné čokolády. A než ta čokoláda na banánu stvrdne, tak se na něj dá posypka dle výběru, například lotusky, oříšky nebo karamelová rýže. Tenhle produkt vlastně pochází z Austrálie a tento rok jsme se ho rozhodli vyzkoušet u nás v Česku na festivalech. A dále nabízíme čerstvé jahody, ty jsou v kelímku a také jsou polité horkou mléčnou belgickou čokoládou a na ně zase posypka dle výběru.
1: Takže tvrdím správnou věc, když říkám, že jsem to ještě nikde neviděl, je to novinka, jo?
2: Ano, je.
1: Z té Austrálie, jak jste říkala. No a vy jste říkala ještě, je to teda mražený banán, jde to rozkousat, nebo jak moc?
2: Ano, jde, je to... Jak zmrzka.
1: Tak jo, tak moc děkuju slečně Valentíně z Ostravy, mějte se dobře, nashledanou.
2: Taky děkuji, mějte se.
1: No a tolik vlastně Ludvíku tady z občerstvovací zóny na Benátské, ať tam trošku i toho jídla máme a nejenom tu muziku.
0: No, nejen ta muzika, i tohle zní moc dobře. Tomáši, díky, ahoj.
1: Ahoj.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru na Brno se před omezením na 22. kilometru popojíždí v přerušované 5-kilometrové koloně. 2-kilometrová kolona je před 119. kilometrem, před zúžením na 162. kilometru popojíždí řidiči v 5-kilometrové koloně, u Brna doprava vázne mezi 190. a 196. kilometrem a v opačném směru na Prahu vyjedete do 5-kilometrové kolony před 29. kilometrem. Na trase z Pelhřimova na Humpolec jsou kvůli zúžení obousměrné kolony v úseku Velký rybník Vystrkov, v Kadani v Rokelské ulici na okružní křižovatce zasahují záchranáři u střetu osobního auta s motorkářem a na Plzeňsku ve Štinovicích v Plzeňské ulici na Kruháku srazilo osobní auto cyklistu. Když vám přejeme pohodovou cestu a taky se ozvěte, jak se vám jede do naší mobilní aplikace anebo na číslo 605 222 007.

0: Sobotní odpoledne na Impulzo doporučil bych nechat si zapnuté zvonění na telefonu, protože kdo s námi hraje hru Halo tady Impulzovi, mohl by přijít o peníze, podobně jako Libor z Opavska, ten dostal šanci vyhrát 10 tisíc i dvojnásobit, jenomže Libor dal přednost asi spánku a telefon nezvednul. Znovu voláme v pondělí mezi 5. a 9. To pro vás vysílají Impulzovi Honza Daněk a Klára Šedová. Do hry se přihlásíte na našem webu impuls.cz nebo v naší mobilní aplikaci.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Bardotky se řítí!
3: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
4: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
3: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
2: Jsme krásný, jsme královny, jsme bardotky.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Tolik na impulzu Robbie Williams, předtím ještě Michal Hrůza, tedy ten interpret, na kterého se těšíme živě, a to na Benátské s impulzem. Během dnešního odpoledne nabídneme koncert Michala Hrůzy a kapely Hrůzy tady ve vysílání Rádia Impuls.
1: Dobrý skutek neutek.
0: Na konci loňského roku se život rodiny Šimkových obrátil na ruby. Bezohledný řidič způsobil vážnou dopravní nehodu, při které se zranilo 7 lidí, včetně malého syna Jana a Petry Šimkových. Toníček utrpěl zlomeninu obratle se závažným poraněním míchy a mnohočetné zlomeniny žeber. Následkem poranění přestal ovládat horní dolní polovinu těla a vedlo to k neurologickému postižení. Aktuálně je závislý na dýchacím přístroji. Před malým bojovníkem je teď dlouhá cesta plná rehabilitací a intenzivní péče. Potřebovat bude i speciálně upravený automobil. Rodina i proto vyhlásila sbírku na platformě Donio. Veškeré finanční prostředky půjdou na nákup kompenzačních pomůcek, rehabilitačních a léčebných pobytů nebo vybavení dětského pokoje. Nejenom tento příběh najdete na webu donio.cz.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Odpolední program Rádia Impuls, za chvíli Aleš Brychta a slečna Závist, žijeme českou muzikou. Pozor na D1, tam máme tolik problémů, že nebudu jeden vypichovat. Doprava za 2 minuty.
1: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu.
5: 5 hodin, když slyším vysílat Klárku s Honzou, je to jako kdyby vycházelo sluníčko.
2: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Poradíme, jak se vyhnout kolonám, zahrajeme písničku na cestu a pan profesor prověří vaše znalosti.
6: Dobré ráno, studenti. Je mi jasné, že se dnes nejvíc těšíte na hudební výchovu.
2: Připravíme vás na každý nový den s úsměvem. Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru na Brno se zdržíte v přerušované koloně mezi 15. a 22. kilometrem. Dále před zúžením na 162. kilometru popojíždějí řidiči ve 3-kilometrové koloně. U Brna doprava vázne mezi 191. a 196. kilometrem. A v opačném směru na Prahu se na 25. kilometru stala nehoda a tady je 2-kilometrová kolona. 2-kilometrovou kolonu vidíme na silnici číslo 52 na příjezdu do Mikulova ve směru od rakouských hranic. V Brně v Rakovecké ulici u křižovatky s Páteřní se lezlo osobní auto motorkáře. Na trase z Pelhřimova na Humpolec jsou kvůli zúžení obousměrné kolony v úseku Velký rybník Vystrkov a na D5 na 54. a 5. kilometru ve směru od Prahy na Rozvadov stojí porouchané nákladní auto, projíždějte opatrně. A taky se ozvěte ze své cesty do naší mobilní aplikace nebo na 605 222 007. A další dopravu už budeme vysílat z našeho mobilního studia na Benátské s Impulzem. Hezké odpoledne přeje Ludvík Pospíšil.

0: Tohle sobotní odpolední impuls, 2,5 minuty před 16. hodinou. Dneska po třetí se hlásíme živě přímo z 32. ročníku Benátské s impulzem. Petr Brožík a
1: Renata Kuková.
0: Tak, opět jsme tady s vámi živě, takže nás slyší jednak ti, kteří jsou tady přímo před naším živým pódiem, studiem, odkud vysíláme z Benátské, no a samozřejmě vy všichni, které zdravíme a přejeme krásné sobotní odpoledne. Co bude dál? Tak třeba zprávy, které připravuje Lenka Svobodová, ty jsou tady Co nevidět, další muzika od nás, Kristýna a Stonka, no a spoustu báječných zážitků, které vám musíme sdělit a i dneska pro vás v tom živém vysílání přímo z Benátské máme bohatý program. K tomu se dostaneme. Renča mimochodem i tady zjišťuje, jaké bude počasí, co nás čeká.
1: No tak pro ty, kteří se natáhnou tady na Benátské tu dlouhou noc i s noční diskotékou, tak noc bude teplejší, dobrá zpráva, jinak zítřek bude nejteplejším dnem tohoto týdne. K večeru sem tam přehánky nebo bouřky, ale naměříme 27 až 32 stupňů.
2: Benátská s impulzem naživo. Až k vám domů. Ve čtvrtek 8 to rozjedou No Name. Rozprýdi čas, já vím, že se dočkám. V pátek v 6 David Koller. Sobota v 16:30 živák Michala Hrůzy. Někde se najdu malej byt a tam se budu. Benátská s impulzem od čtvrtka do soboty. Mobilní studio, hosté a hlavně kompletní koncerty interpretů do posledního tónu. Na rádiu Impuls. Filmové premiéry.
3: Nejdeme nevhodných toho.
4: Do kin míří česká komedie Bardotky. Tři nejlepší kamarádky, Meda, Iva a Valerie, kterým už dávno bylo 20, dokonce třikrát, spolu kráčí životem od vysoké školy. Každá z nich je jiná a řeší jiné problémy. Dámy chytí třetí dech, protože o druhém se dá po 60 těžko hovořit. A vydají se na divokou party, do coffee shopu a nakonec skončí na vinici, kde po několika sklenkách zjistí, že před sebou celou tu dobu skrývali jedno velké tajemství. A opravdová jízda teprve začíná.
5: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
6: Muž na Klatovsku ohrožoval příbuzné střelnou zbraní. Český turista v Indonésii je v bezpečí. Benátská s impulzem žije posledním dnem a přímo z místa má zprávy ve 4 hodiny Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Policisté na Klatovsku dnes zasahovali kvůli ozbrojenému muži. Ten měl podle dostupných informací použít střelnou zbraň proti svým dvěma příbuzným. Nikoho přitom nezranil. Policisté 53-letého muže zadrželi a ujistili, že nikomu už nehrozí žádné nebezpečí. Ministryně Zuzana Mrázová dostala pokutu kvůli střelnou

0: 4 hry. Zítra si Češky zahrají o titul proti britskému páru Dartová Lumsdenová. Postup v Praze tentokrát do finále dvouhry může dnes vybojovat ještě Barbora Krejčíková. Tereza Valentová z turnaje už vypadla. Benátská s Impulzem je v plném proudu. Návštěvníky čeká ještě skoro 10 hodin živého hraní. Program má nastudovaný reportér Tomáš Kabát. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Zajímavostí je, že zatímco včera na Benátské koncertoval David Koller, tak dneska na programu máme skupiny Lucie, ve které Koller zpíval ještě donedávna. Diváci tak budou moci porovnat ty největší hity hned ve dvou verzích. Včerejší koncert Davida Kollera jsme vám přinesli v přímém přenosu a během něj zazněly i kousky, které napsal právě pro Lucii. Nastane tak velmi neobvyklá věc, že na jednom festivalu zazní některé písně hned dvakrát a pokaždé od jiné kapely. Kromě toho se dnes na hlavním pódiu objeví také Sebastian, MiG-21 a Michal Hrůza. Poslední dva zmiňované uslyšíte živě v našem vysílání. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
2: No a 2,5 minuty po 16. hodině, tady jsou za námi zprávy Rádia Impuls. Dneska třetím dnem otevíráme studio, naše živé vysílání přímo tady z areálu Vesec z 32. ročníku Benátské s Impulzem. Petr Brožík
3: a Renata Kuková a vymetená obloha. Nádhera je to tady.
2: Je to skvělé, úžasné, báječné. Těšíme se na vás. Přejeme krásné odpoledne a za chvíli jsme zpátky, abyste se dozvěděli, co nás tady všechno dneska čeká. Hezké odpoledne s Impulzem.
4: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Sobotní odpolední impuls, 5 minut před 4:15, třetím dnem živé studio, vysíláme živě přímo z 32. ročníku Benátské s impulzem. I dneska je připravená spousta programů za úžasného počasí. Pojďme se ale, Renčo, vrátit ještě ke včerejšku vlastně, protože jsme tady zažili spoustu skvělých, úžasných, báječných věcí. Jinak stran toho, kdo vystoupil na pódiích tady na té hlavní stage třeba, ale i z těch, kteří k nám přišli na tu milou návštěvu jako hosté do studia impulzu.
1: To je pravda, protože já jsem byla nadšená už na koncertě třeba Petra Fialy a Mňágy a Žďor, který právě za námi potom přišel si popovídat, což bylo hrozně roztomilý, když nám říkal, že z těch začátků, kdy byl takový statický, nic nedělal, tak včera to tam roztočil, poskakoval, gestikoval, bylo to krásný.
0: Bylo to skvělý, přišel taky Pokáč, anebo Michal Malatný ze skupiny Činasky, mnoho zajímavého jsme se dozvěděli, dokonce jsme tady hráli i jejich letitý hit Punčocháče, vlastně na přání našeho pana generálního ředitele, tak to byly úžasné okamžiky, které se tady odehrály včera.
1: My to sice takhle popisujeme, ale pokud chcete úplně vtáhnout do Benátské, mrkněte i na naše sociální sítě, na Facebook Rádia Impuls, i na Instagram. Tam je toho spousta, tak uvidíte, o co jste možná přišli, pokud jste nedorazili letos na Benátskou, ale samozřejmě všechno můžete naplánovat na příští rok.
0: Na těch našich sociálních sítích je toho obsahu skutečně hodně, takže vás to vtáhne. A vlastně je možná přitáhne, protože spousta toho programu je dneska ještě před námi a spousta báječných umělců vystoupí tady na pódium. Tím asi nejbližším bude Michal Hrůza a kapela Hrůzy. Jeho koncert začne v 16:30 odpoledne a to bude právě jeden z těch, které budeme přenášet jako živák do našeho vysílání přímo odsud z Veseckého areálu, vlastně z Benátské s impulzem. A pak přijdou další účinkující MiG-21, Lucie, Sebastian a další a další a další. A to počasí dneska je jako z partesu obloha, jak vymetená nádhera. Teplota nějakých 25 stupňů, ideální festivalové počasí.
1: Krásný je to, my jsme rádi, že ti účinkující chodí i k nám do toho mobilního studia, takže ty jsi mluvil o tom, kdo bude hrát zpívat, ale Michal Hrůza přijde i na rozhovor tady za námi, potom MiG 21, taky Michal Dvořák z Lucie taky přijde, takže se máte na co těšit.
0: Bude to skvělé, stále vysíláme živě z 32. ročníku Benátské s impulzem a i dál posíláme bezvadnou muziku Eva Farná a Miraj. Vzpomeneš si hnedka za chvilku, hezké odpoledne.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou sýr slanina Twister nebo sýr slanina Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
6: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: A to platí i pro Benátskou, 16.28, aktuální čas, živé vysílání z 32. ročníku Benátské s Impulzem. No a právě teď je před námi další živák, který uslyšíte přímo odsud, přenášený, protože na hlavním pódiu, na hlavní stage se už připravuje vystoupení Michala Hrůzy a kapely Hrůzy. A právě u pódia už je teď připraven náš reportér Tomáš Kobát. Tomáši, máš slovo.
1: Hlavního pódia. Pěkné odpoledne tady ještě jednou z hlavního pódia tady na Benátské s Impulzem. Nabídnu pohled mezi lidi. Máme opravdu krásné počasí, slunečné, vymetená obloha a někteří to pojali velmi letně, protože vidím třeba, že se někdo i opaluje na lehátku, bez trika. Dokonce je tak horko, že za okamžik přijedou trošku osvěžit lidi také hasiči. A právě o tom teďka moderátoři mluví a upozorňují na tuto věc. Každopádně na pódium se teď chystá jeden z nejoblíbenějších českých zpěváků a skladatelů současnosti, Michal Hrůza. Řada lidí ho zaznamenala už jako člena kapely Reddy Kirken. V roce 2006 se vydal na sólovou dráhu a založil si kapelu Hrůzy. No a v rámci té své skladatelské kariéry napsal třeba píseň Voda živá pro Anetu Langerovou a často tuto píseň zpívá i na svých koncertech. Musím potvrdit, několikrát jsem to slyšel a ta verze v mužském podání je o něco jiná, než jakou ji zpívá Aneta Langerová. Na Benátské s Impulzem už jsme tady měli dneska například skupinu Vohnout, nebo ten úplný úvod zahájil Honza Nedvěd mladší, to byla taková táboráková melodie, no ale byly tady také rapové koncerty, s hiphopem nastoupil třeba Mike Spirit. Každopádně teďka to už bude typický Michal Hrůza se svým rock-popovým koncertem, ačkoliv i on byl trošku v minulosti multižánrový. Teďka se vracíme tady na pódium, lidé začínají tleskat. Podívám se do zákulisí, Michal Hrůza, ten tady ještě není, ale vidím, že kapela se pomalu připravuje na pódium. Mezitím, zatímco naši moderátoři hovoří a avizují tento koncert, sem před pódium přichází další davy dalších a dalších lidí. A pozor, teď už začíná intro a jdeme na koncert živě na Impulzu z Benátské.

Dobrá hlavně píseň pro všechny tatíny. My jsme tady v kapele všichni tatínkové, jen ten pán úplně vlevo má tolik dětí. On je totiž hezký. Dáme pánové, na kytaru hraje Hugh Grant. Ale je to falešný Hugh Grant, je to Honza Horáček. A já s tou svojí zítra jedu do Chorvatska, tak chápete, že jsem tady natěšený. Myslím s tou svojí dcerou, jednou z těch dcer. Prostě další písně se jmenuje Nahoru a my pojedeme dolů, na jih.

každý muzikant má radost, když si může zahrát na jednom z nejlepších festivalů, což je Benátska. Takže děkujeme, že pořád existuje. A on už je ten docela starý ten festival. I z Malý skály. A tak vám zahrajeme píseň pro pamětníky, protože píseň, kterou vám teď zahrajeme, je stará, tuším, 25 let, čtvrtstoletí. Schválně si ji budete znát.

úžasně. Která tamhle ta slečna v těch černých brejlích zpívala míst... No to je jedno. Snad se to zlepší při další písničce. Teda pokud chcete ještě nějaký retro. To je dobře, že říkáte jo.

Děkujeme. Já vím, že máme výhodu, že jsme ve stínu a vy jste všichni na sluníčku. Jednak se opálíte a jednak si člověk připadá, teda aspoň já si připadám, že nejedu zítra do Chorvatska, ale jedu někam do Karibiku. Protože tady to vypadá jak v Karibiku na pláži. A proto vám zahrajeme píseň, která je trošku reggae, jamajská. Ale možná ji budete znát.

Zpívá to opravdu krásně. A já mám tak trochu nový sluch, že jsem se všiml, že tahle slečna v tílku zpívala nejlépe. Jak se jmenujete, slečna? Já? Andrea? Opravdu? To není možný. Další píseň se jmenuje Andrea totiž.

Je vlastně úžasné, že to celý náš koncert natáčí to rádio. Takže třeba, když se pokusím manipulovat a říct vám nějakou věc, tak to uslyší spousta posluchačů té rádiové stanice. Například, pojďme se zkusit hlasitě zasmát. Tak!

kostely. Jsou dobrý Colors, jsou dobrý Rock for People, ale pro mě osobně nejlepší benátská noc.

0: Posloucháte Rádio Impuls živě z koncertu Michala Hrůzy na festivalu Benátská s Impulzem. Koncert odstartoval bílou velrybou a rozžhavil publikum v už tak žhavém letním odpoledni. Zaznělo celkem 13 písní a jestli zazní i ta 14., tak to teď záleží právě na publiku, jestli si vytleská přídavek. Vypadá to, že chtějí. Michal Hrůza se divákům zmínil během koncertu, že zítra bere rodinu do Chorvatska a že se moc těší, no tak snad si tam po tom dnešním výkonu pořádně odpočine. Skupina se právě teď radí, jestli ten přídavek dají, a vypadá to, že Michal Hrůza se vrací na pódium a diváci opět šílí a Michal Hrůza přichází k mikrofonu.
1: Děkujeme. Tak se s váma rozloučíme písničkou, kterou jsem napsal před 20 lety pro jednu holku a je docela dobrá, možná ji budete znát.

0: Píseň Voda živá v podání Michala Hruzy uzavřela jeho koncert na Benátské s Impulzem. Song, který napsal pro Anetu Langerovou, ale rád ji hraje i na svých koncertech a zařadil ji i na své letos nově vydané album. Teď už se kapela Hruzy s Michalem Hruzou klaní před publikem a pomalu odchází ještě poslední zamávání a Michal Hruza odchází z pódia. Diváci ještě bouřlivě tleskají a teď už nám vzniká ve vysílání prostor na to, abychom se vrátili z pódia do našeho mobilního studia, kde budeme pokračovat další hudbou.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Tohle odpolední impuls živě z Benátské, 17.35, aktuální čas. Za chvilku další česko-slovenská muzika, Emma Smetana, Richard Miller. Tahle jedna vteřina před pár minutami, nebo vteřinami můžeme říci, skončil další živák Michal Hrůza a kapela Hrůzy. A pojďme si říct, že Michal Hrůza zanedlouho přijde sem k nám do živého studia z Benátské.
1: No, nebudeme se toho bát, řekneme, že za 10 minut by měl být tady. Ono to z toho velkého pódia sem není tak daleko, ale samozřejmě bude se prodírat trošku davy. Máme tady i nějaké fanoušky Michala Hrůzy před naším mobilním studiem. Tady se dívám na blondýnku s bílými, dělá, že mě nevidí. A tady v modrém paní, jo, tak dobře, přikivuje. Ano, Michal Hrůza může být, takže těšte se, my ho tady budeme mít, tady faninka v růžovém. Jak se jmenuješ? Veronika. Líbil se ti Michal Hrůza, jeho koncert krásný. Veronika, pojď sem, vyskoč tady za náma, jenom v rychlosti.
0: Jestli se ta Verunce povede, tak už je tady.
1: Tady máme Verunku na pódiu. Verunko, řekni, co se ti nejvíc zatím líbilo na Benátské.
2: Všechno se mi moc líbilo, bylo to super.
1: A od kdy jsi tady byla?
2: Od 1 hodiny, od 1:30.
1: Takže to, co šlo, tak jste viděli doteď. A ještě chvilku budete?
2: Jo, určitě.
1: No, protože třeba po půlnoci začíná diskotéka. Kolik tě je roku?
2: 11.
1: No, tak to nic, ty budeš spát. Tak jo, díky, měj se hezky.
0: Kolega Jirka zklamaně, samozřejmě. Takový křečovitý, zklamaný úsměv, ale spousta bezvadné muziky ještě před námi, protože na hlavní stage vystoupí třeba MiG 21, Lucie nebo Sebastian. No a Michal Hrůza za pár minut tady v našem živém studiu. Vysíláme živě z Benátské s Impulzem, 32. ročník. Buďte u toho, hezké odpoledne.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
4: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukryj v hlubinách a v druhé vyrejmeš jména na sklách.

0: ty jsi tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zatichá,

0: Odpolední impuls 17.40, živě z Benátské, 32. ročník. My jsme teď hodinu vysílali živák, vlastně živý přenos koncertu Michala Hrůzy s kapelou Hrůzy a během pár minut po skončení vystoupení přišel do našeho mobilního živého studia tady na Benátské právě samotný Michal Hrůza. Michale, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Já se, než se zeptám na emoce po tom koncertě, stihl jste se jako oddechnout nebo napít se vody, nebo jste běžel přímo k nám?
1: To je taková zvláštní příjemná euforie, protože to obrovské množství lidí podporem to začalo vracet. Prostě, takže to je, já jsem teď strašně jako šťastný, protože to je úžasný, když hrajete písničky a ty lidi je zpívají a vracejí zpátky tu sílu, takže moc hezký, ale chci poděkovat hlavně lidem, co tady bylo v tom teplu, ve sluníčku, kolik jich mohlo být, jako 3000, 4000, nevím, prostě úžasný.
0: Několik tisíc asi.
1: No, určitě. Ale bylo to strašně hezký.
2: Hasiči jako trošku skrápili i vodou, nevím, jestli jste si všimnul.
1: Jo.
2: A hodil by se vám to i na pladu, asi těžko, tam je technika, že jo?
1: No.
2: Tam ne.
1: Elektrika hlavně.
0: Co je lepší pro Michala
1: Ale
0: Hrůzu?
1: Ale zase kapela Hrůzy, kdyby takhle jako začala vibrovat. No, pardon, že jsem skočil do řeč.
0: Co je lepší pro Michala Hrůzu, tyhle velké festivalové akce, nebo něco komornějšího?
1: To se vůbec nedá poměřovat, protože někdy jsou neskutečně krásné komorní věci pro 10 lidí a někdy je úžasný, když s váma zpívá 10 tisíc lidí. Prostě je to trošku něco jiného a je to ten, nemůže tam člověk používat tolik těch minimalistických blbostí. Tady to je prostě jednoduchý, že člověk musí jako vystoupit před tím mikrofonem, ukázat tou rukou třeba, aby zpíval levá část, pravá část. Čili je tam trošku rozdíl, ale hele, já jsem nadšený, že v dnešní době prostě je tady pořád hodně lidí, kteří chtějí vidět živou hudbu a chtějí vidět ty muzikanty a to je úžasná podsta pro všechny muzikanty, protože není nic hezčího než živý koncert s živými lidmi.
0: My tohle známe z Impulzu velice dobře, žijeme muzikou, žijeme českou muzikou, živou muzikou, tohle prostě milujeme. Vy jste tady hráli ty největší pecky svoje, pochopitelně, s tím, že jedna z nich byla i Budu ti vyprávět, ano. Ale s drobnou úpravou textu, protože jsme neslyšeli o Evo, ale byl tam trošku jiný text,
1: to je takový,
0: hlavně v tom jméně.
1: No,
0: kolegyně Klára Šidová si stěžovala tady, že jste byl nevěren,
1: no, protože
0: s Andreou.
1: Kdybych chtěla být Klára, tak bych musel zpívat to Kláro. Proč kouříš, proč máš puse žváro? Nebo já nevím, já teď vždycky během té sloky musím vymyslet ten rým a teď samozřejmě Andreo, měl jsem co dělat. Andreo,
2: no?
1: Napadá vás takhle z fleku, prostě Andreo.
2: Trochu oříšek, jo.
1: No je to oříšek, překladatelský.
2: No.
1: Kolik višní, tolik třešní. A ještě mě dostala kamarádka, která to věděla a řekla, že se jmenuje Ingrid. A já to Ingrid. Bude ti nejlíp, nevím, to je prostě strašný.
2: Jo, to je
1: občas,
2: jako
1: občas ty slůvka člověk na to, no.
2: Já si to pamatuju vždycky ze slovní kopané, když jsme s dětmi hrávali v autě, takže kdo řekl kalendář, tak na až taky nic není, jo, takže bavíme se tím taky.
1: Ale až
2: na dvě poslední písmena.
1: No. Až.
2: Jak byste třeba zabavoval děti v autě? Vy jste vzpomínal, že se chystáte na dovolenou?
1: No, já mám totiž úchylku jako muzikant, že neposlouchám hudbu v autě, protože já když poslouchám hudbu, tak ji pořád jako zkoumám a rozebírám a řeším tam ty harmonie. Takže třeba, když si pustím hudbu, tak jenom takovou tu sice jako populární hudbu, ale vydržím poslouchat třeba poslední desku Black Star od Davida Bowieho, protože to je tak hluboká hudba, že uf, to je prostě taková meditace, jen to poslouchat.
0: Tohle je živé studio Impulzu z 32. ročníku Benátské s Impulzem. Naživo u nás Michal Hrůza. Michale, co další plány na zbytek léta?
1: No právě máme žně muzikantský, to znamená každý víkend o prázdninách máme koncerty a proto ten jeden jediný jsme si vydobili, protože jsme v kapele všichni tatínkové, tak prostě si myslím, že zaslouží si ty naši nejbližší taky aspoň jednou někam jsme vyjet a proto ráno odjíždím třeba taky, že, jak jsem říkal a všichni jedeme někam.
2: Už máte zbaleno, když jedete zítra do Chorvatska?
1: No tak částečně. Já jsem byl dneska pro kajak na chatě, protože máme nafukovací kajak. A on se dá, i na moři to jde, kolem toho pobřeží, no, takže.
2: Tak to bude to mít zážitkový, ne, se takhle lehnout na pláž?
1: Ne.
2: To by vás nebavilo taková dovolená?
1: Ne.
2: Ne? Mně třeba, jo?
1: To jsou ty ženský, no.
2: No, ale každopádně, dovolená před vámi bude kratinka?
1: Kratinka, je to 6-7 dní, no.
2: Tak si dovolíte.
1: Takhle to jinak to nejde, ale tak jako co, no.
2: Jasně.
0: Já u té dovolené se přidržím tou muzikou. Dneska tady v vašem podání zazněla Voda živá, báječná věc, kterou samozřejmě známe od Alenky Langerové, pro kterou jste to napsal, ale v tom vašem podání s kapelou Hrůzy, to je fantazie.
1: Je to prostě
0: jiný. Já jsem
1: tady
0: tančil na tom pódiu.
1: Samozřejmě nemůžu srovnávat svůj zpěv s Anetinem, protože Aneta zpívá nádherně, vlastně. To je prostě fenomén, jo, Anetka, ale zase prostě proč ne? No.
2: Co na to říkala ona třeba, když to slyšela ve vašem podání?
1: Ona to měla legraci, jenom jsme hráli mezi ploty na tom festivalu v Bohnicích a oni čekali, až to zahrajeme. Říkám, já to hrát nebudu, protože že to nešlo. Jako to, no. A to je jedno, prostě oni čekali, že se to poslechnou pěkně, jak to má být. Takhle, tak jako humpolácky, trošku rockovějc. No.
0: Když přišel do studia, teď už poslední věc, Michal Hrůza, tak jsme řešili, co po nás pustit a chtěli jsme něco od Michala Hrůzy a Michale, jste sám řekl, že pojďme na Johna Lennona Imagine.
1: No, protože taková nabídka se, té, co máme zahrát, no tak jsem říkal, tyjo, tak a proč ne, teď to je prostě ta opět nadčasový, úžasný autor, jeden slavný brouk ze 4 prostě, John a... Teď jsem si na něj vzpomněl, no, protože my máme písničku o New Yorku a já už jsem tam byl 3x a vždycky se pokusím dostat kolem té Dakoty, jak žil na tom památníku, v tom Central Parku, jak tam byl má, tak jsem si na něj vzpomněl, no, že on byl takový člověk trošku napřed ve všem. Tak jestli bychom mohli zahrát Imagine, tak to by bylo moc rád.
0: Dáme to určitě. Živě ze studia na 32. Benátské s Impulzem Michal Hrůza. Michale, děkujeme za to skvělé vystoupení. Děkujeme za ten živák. No a teď i pro vás a vlastně na vaše přání na Impulzu John Lennon Imagine.
2: Krásnou dovolenou.
1: Díky moc. Mějte se hezky.

0: Tlakem na chatu? Co takhle chlebíčkového labužníka? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Krokodýl. Chuť nezná hranic.
1: Odpolední Impuls živě stále z Benátské. Za chvilku další česká muzika. Michal David, Pada přátel, a rovnou pojďme na dopravu.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Na D1 ve směru od Prahy na Brno na 183. kilometru bourala 3 osobní auta a vytvořila se tady 4-kilometrová kolona. Více jak 2-kilometrovou kolonu stále vidíme na silnici 52 na příjezdu do Mikulova ve směru od rakouských hranic. Na trase z Blanska směrem na Lipůvku u Vranova došlo ke střetu motorkáře s chodcem. Projíždí se tady kyvadlově a dlouhé zdržení očekávejte v obou směrech. Dále v Praze na Smích ve Zborovské ulici u křižovatky s Lidickou zasahují záchranné složky u nehody 2 osobních aut. Nehoda osobního auta s nákladním se stala mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví na silnici 16 u Malého Újezdu. Ještě jedna informace, na trase Sklatov směrem na Železnou Rudu na silnici 27 u odbočky na Běšiny vyšetřuje policie nehodu osobního auta s motorkářem. Dávejte pozor, i v sobotu odpoledne se v pohodě dostanete na zbytek víkendu a všichni v pořádku. Dopravu 007 můžete s námi vysílat rovněž, buď zavolejte 605 222 007, anebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: tohle sobotní odpolední Impuls, minuta před 18. hodinou, stále vysíláme živě z našeho studia z 32. Benátské s Impulzem. Lenka Svobodová mezi tím připravila další zprávy, ty jsou tady za chvilku. Potom třeba Ilona Čáková, Proč mě nikdo nemá rád, to už je další česká muzika. A mezi tím taky Renča zjistila, jak bude venku.
1: No tak noc bude teplejší, to je dobrá zpráva pro všechny, kteří se chystají tady na Benátské být až do rána. Jinak zítřek bude nejteplejším dnem tohoto týdne. K večeru sem tam přehánky nebo bouřky a naměříme 27 až 32 stupňů.
2: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
3: Haló, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Na Berounsku hořelo v dětském táboře. Šupenič je mistrem světa v šermu. Benátská s Impulzem vstupuje do posledního večera. Je 6 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: U Otročině vsi na Berounsku dnes hořelo v dětském táboře. Oheň zachvátil dřevěný srub, přístřešek i část lesa. Hasiči evakuovali 40 dětí a 31 dospělých. Jeden člověk se nadýchal z plodin. Mluvčí hasičů agentuře ČTK řekla, že plameny napáchaly škodu za 900 tisíc korun. Příčinou byla technická závada na komínu. Děti odvezli z tábora do budovy obecního úřadu, kde počkali na rodiče. Policie pátrá po svědcích nebezpečné honičky v Kinčperku nad Ohří. 43-letý řidič se zákazem řízení ujížděl vysokou rychlostí strážníkům a vjel i na cyklostezku, kde mohl ohrozit lidi. Nakonec auto odstavil a utekl. Policisté ho po chvíli zadrželi. Svědci nebo řidiči se záznamem z palubní kamery se mají ozvat na policejní linku 158. Tragická nehoda autobusů si v Sýrii vyžádala desítky obětí. Autobus se srazil s příslušníky sil vnitřní bezpečnosti a dálkovým spojem. Při neštěstí zahynulo nejméně 35 lidí, dalších 30 utrpělo zranění. Náš šerm dnes slaví historický moment. Alexandr Šupenič se totiž v Hongkongu stal prvním českým mistrem světa mezi muži. Pro český šerm je to zároveň první medaile z mistrovství světa po 41 letech. 32-letý Šupenič navázal na skvělý bronz z olympiády v Tokiu a na dvě medaile z mistrovství Evropy. Zpěvák Michal Hrůza rozdováděl publikum Benátské s Impulzem. Většinu písniček diváci protančili a několikrát je interpret vyzval i ke zpěvu. Celou show jsme vám přenesli v živém vysílání. Přímo na pódiu byl i reportér Tomáš Kabát. Dobré odpoledne.
6: Pěkné odpoledne. Michal Hrůza velmi šikovně pracoval s publikem, a to i v rámci jedné z písniček, kdy prokázal pohotový textařský talent. On na místě bez přípravy přetextoval refrén písničky

0: sebou, protože ji podle svých slov zpívá hum polácky. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
1: A 3 minuty po 18. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls. Další tady za hodinu s vámi i nadále Petr Brožík
2: a Renata Kuková a za chvíli MIG 21.
1: Budeme se těšit na Jirku Macháčka, teď Ilona Čáková, Proč mě nikdo nemá rád, a my stále vysíláme živě z 32. ročníku Benátské s Impulzem. Buďte u toho, užívejte krásného sobotního večera.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: tohle Radio Impuls živě z našeho studia na 32. ročníku Benátské s Impulzem. No a tady na hlavní stage v 19.10 vystoupí skupina MiG-21. Frontman MiG-21 Jiří Macháček s námi teď je přímo ve studiu. Jirko, vítejte, hezký podvečer.
1: Já děkuji za pozvání do tohoto překrásného, byť trochu hlučného místa.
2: Jo, jo, vysíláme živě, takže vedle na stage nějaká dlouhovlasá blondýna, tu tam čekoval tady kolega, tak vlastně ani nevím, co je to za umělce. Máme tady Jirku, takže k MiGům. Jirko, hodinu před koncertem je potřeba ještě něco udělat, doladit, nebo už jste nachystan?
1: Ne, to určitě je potřeba doladit spoustu věcí. Já mám třeba teďka v tuhle chvíli už si oblíkat ty kalhoty a obouvat si showboty, jo.
2: Jasně.
1: Ale já jsem místo toho tady s váma, povídám si, takže vlastně ty věci odkládám a budu to muset udělat potom, i když tohle jsem už udělal předem, takže showboty a showkalhoty už na sobě mám, to už jsem to v předstihu. No a bude potřeba ještě samozřejmě nalejt nápoje všem, na tom pracují naši nejlepší lidé. No a samozřejmě bude rychlá zvukovka, takový soundcheck, jak se říká v Americe. A ten bude buď se mnou nebo beze mě, podle toho, jak dlouho si tady budeme spolu chtít povídat asi.
0: Ne, nebo je to dlouhé, kdyby byl problém.
1: Já tam nemusím na ten soundcheck, oni to dají i beze mě, to je v pohodě.
0: Kdyby bylo potřeba ještě s těmi oděvy nějak pomoct, tak vyšlo kolegyni Kukovou, tak
1: bezvadný.
2: Není problém, pomoc, jo, jsem připravená.
1: Tak perfektní.
0: Tak bez MiG-21 nějaká velká akce se v poslední době neobejde. Samozřejmě jsme teď na 32. Benátské, ale pojďme připomenout, že MiG-21 bude i na českém mejdanu s Impulzem 17. října v O2 aréně, takže se nevidíme.
1: No, bude toho spousta. My máme taky ještě 25. srpna koncert velký v Praze v areálu A7, to taky rád zmíním, jestli vám to nevadí.
2: Jasně.
1: No, tak to bude náš takový největší asi letošní. No a jdeme do studia dělat novou písničku, teďka budeme nahrávat dvě písně, teďka taky v srpnu.
2: Jak poznáte, že to publikum bude dobrý, že bude reagovat? Máte nějaký je vždycky tak jako, že se podíváte dopředu, jak vypadají, já nevím co, nebo na začátek hned na ně něco zkusíte a už víte, že to půjde?
1: Já na ně nic neskouším, já prostě tam ani je předem nějak nekontroluju, ani je nějak neprověřuju, celkem se ani radši nedívám, jako a teprve, když tam vlezu, tak se vlastně jakoby snažím s těma lidma nějak seznámit. Jako. Mm-hmm. A to vidíte hnedka, už jak, jestli už je to třeba třetí den nebo čtvrtý den na tom festivalu a oni už tam spíš jako tak jako povlávají a nebo jestli hned rovnou už jako jsou tam strunky takový se napnou, jako, že jo, tak to samozřejmě a spousta škál mezi tím, že jo.
0: Živě s Benátské s Impulzem, živé studio, naživo Jiří Macháček. Vy jste skupina tanečníků, zpěváků, striptérů z Prahy 5 Smíchova, nebo jak zní ten podtitul?
1: No hlavně chlapecká.
0: Chlapecká. A dneska je krásné počasí, Jirko, tak dostojíte svému názvu nebo podtitulu?
1: Hele, takhle, my neplánujeme úplně na díl než třeba na 10-15 vteřin dopředu, takže je možný ledacos.
2: Nevím, jestli jste Petra uspokojili, nebo faninky, respektive ne, že Petra, ale faninky, protože my jsme jednou v rádiu dávali soutěžní otázku právě na vaši skupinu a nejvíce chytali na to, že jste stripterská skupina, jo?
1: Jo.
2: Když jsme se jí ptali, kam by si vás nechali podepsat, tak faninka jedna nám odepsala, že si vezme čistý kalhotky, krajkový nejlíp, a ty by si od vás nechala podepsat, tak jsme jí říkali, že ať za náma přijde, že to již tak zprocesujeme. Tak...
1: A máte je?
2: Nevím, faninka zatím se jako neohlásila.
1: Nebo by byla se radši, asi, no, to je taky docela pochopitelný možná, že jo?
2: Ale takhle, my jsme ji neviděli dost možná, že to byly bombardiáky a pak ji sem třeba nepustili, nevím.
1: Ale no jo, tak a tady zakazujou s bombardiákama, jako nebo co, to je...
2: V tom bedru bombardiáky.
1: Já jsem si myslel, že to je takový svobodný festival vlastně o muzice, jako a o rádio, lidi prostě a tak, úsměv. A vy zakazujete lidem s bombardiákama se
2: chodit. V tomhle bedru jsou bombardiáky prostě špatně, jo? Teďka chce to trochu úsporně.
1: Takže to je hotový.
0: Třeba i ty kalhotky zůstaly doma ve finále. Nějaké plány Jiřího Macháčka na zbytek prázdnin léta, co kromě práce, to znamená hraní, zpívání, vystupování, dělá Jiří Macháček?
1: Celý týden jsem teďka dával dohromady obrázky, který mám plnou garáž, obrázky, co namaloval můj strýc Přemysl Straka. To je severočeský malíř, už nežije, a já mám to, ty obrázky, tak jsem s jedním kamarádem to dávali dohromady, číslovali jsme to, fotili jsme to, katalogizujeme to a vlastně máme nějaký cíl, že bychom rádi vydali monografii toho mýho strýce a tak. Takže tomu jsem se věnoval teďka celý týden. Zítra budu zpívat to, natočíme demo prostě takhle u nás doma ve zkušebně. Bude demo, no a co? Tak furt se něco děje, že jo? Teď jsou prázdniny.
0: Jasná báka. Jiří Macháček živě ze studia s 32. Benátské sympulzem. Pro ty, kteří tady nejsou, aby aspoň mohli jako nasát trošku té vaší muziky, tak po nás bude za chvilku právě MiG 21 Slepic Pírka. Pojďme to uvíst. Nějak tu píseň slovy Jiřího Macháčka.
1: Mám to uvíst tu píseň, jako?
0: No.
1: Já řeknu, dámy a pánové, Slepic Pírka.
2: Krásný. Tak jo. Děkujeme a hezký leto přejeme.
1: Já taky, mějte se, čau, díky.
0: Jiří Macháček,
1: díky moc, ahoj.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Radio se 4A.
1: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstích.

0: Tohle odpolední nebo už podvečerní impuls živě z 32. ročníku Benátské s impulzem. Tak spousta programů tady na stagech a podích před námi. My jsme před chvílí tady uvítali Jirku Macháčka ze skupiny MIG 21. MIG tady vystoupí od 19 hodin 10 minut. Ještě předtím asi za nějakých 10 minut se taky z areálu a před tím koncertem přihlásí náš reportér Tomáš Kabát.
1: To je pravda, Tomáš mi před chvílí říkal, že běží do zákulisí se podívat, že chce sehnat nějakého bedňáka, prostě něčím to oživit, ozvláštně to, jak se to chystá zezadu, ne jak vždycky uvidíme a uslyšíme toho umělce, ale co je potřeba nachystat, aby všechno perfektně fungovalo.
0: Vrátím se k tomu našemu rozhovoru s Jirkou Macháčkem. Doufám, že Tomáš třeba sežene i tu slečnu nebo dámu s těma kalhotkama, teda kvůli podpisu.
1: Takhle ano.
0: Pořád to visí ve vzduchu, to je nedokonaný čin.
1: No tak uvidíme, protože možná stojí už před pódiem, protože jak to vždycky tady vidíme, tady se ty lidi točí podle toho, na kterém pódiu, kde jaký vystupující je, takže oni jednou jsou takhle a pak je to takový to vpravo, bok, otočí se a už jsou směrem k jinému pódiu.
0: Tak, co se týká hlavního pódia, tak MIG 21 vystoupí v 19.10 a další skvělá muzika bude potom večer ve 21.50, to bude Lucie. My jsme Impuls živě z našeho studia na 32. ročníku Benátské s Impulzem a i pro vás další muzika Jana Kirchner, Pokoj v duši.
2: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
3: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
2: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
4: Jsme krásný, jsme královny,
3: jsme Bardotky.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: živé studio Radia Impuls z 32. ročníku Benátské s Impulzem 18.36. Takový aktuální čas, další česká muzika za chvilku a Impulzovic Krabička. Tam bude Michal Tučný a Báječná ženská. No a teď už bychom měli mít někde v areálu našeho kolegu reportéra Tomáše Kabáta.
1: Tomáš vyrazil do zákulisí, tak jsme zvědaví, ke komu se tam nachomítl, koho odchytil. Hezký podvečer, Tomáši.
2: No, krásný podvečer přeju já vám. Jsem teďka na tom hlavním pódiu, ale trošku bokem od té, řekněme, centrální části, kde stojí ti zpěváci s těmi kapelami. Já jsem čekal, že kolem mě bude čilý ruch, ale já vidím, scéna už je nachystaná. Je tady nachystaná scéna na MIG 21. Roznášeli tady ty různé tu dekoraci. Vidím tady skruhová světla, vidím tady samozřejmě bicí soupravu a to všechno se musí nanosit bedňáci. Tak já jsem si dva odchytl. Je tady Jakub a David. Ahoj.
3: Ahoj. Zdravím.
2: Tak jaké to je být bedňák na festivalu?
3: No, je to, není to zase tak náročná práce a hlavně je to zážitek. Je to ani ne o těch penězích, protože za stolik jich nemáme. Je to hlavně potom prostě užít si ten festival.
2: Že je tam nějaký prostor, aby si to užil, jo? Takže posloucháte ty koncerty?
3: Vyloženě tady tu stage můžu poslouchat, protože to všechno odnosíme, dokud nepřijde další kapela, tak máme prostor a máme tady dost lidí, máme tady pohodový kolektiv a můžeme se domluvit, že dva si odskočí na jinou stage.
2: A co všechno nosíte a třeba co je nejtěžší?
3: No, tak nejtěžší budou asi mixážní pulty, co nosíme do FOHáčka tamhle dopředu. A jinak nosíme vlastně celý vybavení kapelám od světel až po kytary a celý.
2: Ty vypadáš poměrně mladě, po kolikáté tady jsi?
3: Já jsem tu poprvé.
2: A stejně tak David?
4: Já jsem tady letos poprvé.
2: A taky máš podobný přístup, jakože si užíváš, vlastně máš to tu rád, je to nejenom práce, ale taky tě to tu baví.
4: Jo, určitě, protože jsem rád velice, člověk je vlastně v přímém kontaktu jako s kapelama a s hudbou obecně.
2: No, to mě přivádí na otázku, jak se k vám třeba ty kapely chovají? Mají nějaké hvězdné manýry, nebo jak to funguje, ta komunikace mezi nima?
3: No, většinou se tady bavíme jenom s jejich crew a kapela hnedka, co skončí, tak odejdou, to zároveň přijdou těsně před startem, takže nemáme moc prostor se bavit přímo s kapelou, ale máme dost informací od bedňáků a popovídáme se s nima.
2: A když to teda na závěr všechno odnosíte, je tam nějaký prostor na nějaký noční život třeba?
3: Noční život už moc ne, končíme cca ve 2 ráno, to znamená, že zalezem do spacáku a jdeme spát.
2: A to jste tady někde přímo v areálu ubytovaní?
3: Ano, máme tady koutek vymezený přímo pro bedňáky a tam máme stany.
2: Hezky, hezky. Máš nějaký nejzajímavější zážitek, co se tady třeba přihodilo?
3: Vyloženě zajímavý zážitek asi ne, ale nejvíc jsme si užili asi vypsanou fixu, že jsme odešli a tu jsme si celou poslechli.
2: Ty nějaký nejzajímavější zážitek?
4: Něco, asi až ti, tak ne, ale...
2: Co ti zůstane v paměti?
4: Já musím akorát tady jako vyzvihnout jako koncert Horký Žeslí, že to bylo jako za mě skvělý zážitek, to jsem si jako moc užil.
2: Tak tolik pohled do života bedňáka na festivalu. Jakub a David byli se mnou ve vysílání. Díky, pánové, ahoj.
3: Ahoj.
4: Díky, ahoj.
2: No a já předávám slovo zpátky do studia.
0: Tomáši, děkujeme, krásná práce. Musím říct, že skupina MIG 21 naživo tady na Benátské vystoupí přesně za půl hodiny v 19.10. Hezký večer s námi.
5: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Rádio Impuls.

0: Radio Impuls, stále pro vás vysíláme živě z 32. ročníku Benátské s Impulzem ve Vesci nedaleko Liberce. Další česká muzika pro vás bude následovat. Lenka Filipová, Sleny, Samotní nejsme nic. No a sledujeme i odsud aktuální dopravu. Problémy jsou na dálnici a čerstvou nehodu máme hlášenou v Šumperku. Doprava 007 je tady za 30 sekund.
1: Víte, jak se nejsnadněji přihlásit do hry Halo tady Impulzovi? Aplikace Rádia Impuls.
2: Halo tady Impulzovi?
3: To bylo moc pěkné, halo tady Impulzovi.
1: Přihlašovat se můžete každých 5 minut a čím víc přihlášení, tím větší šance, že vám zavoláme. Formulář do Halo tady Impulzovi přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
4: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď je na D1 ve směru od Prahy na Brno na 183. kilometru. Stále částečně brání provozu nehoda 3 osobáků a kolona tam narostla už na více jak 7 kilometrů. V Šumperku v Banskobystrické ulici došlo ke střetu 2 osobních aut. Tady dávejte pozor. Podobná nehoda se také stala na trase z Františkových Lázní směrem do Aše na silnici 64 u Nového Žďáru. Dále na Písecku na trase z Mirotic směrem na Zvíkovské Podhradí u Varvažova policie šetří střet 2 osobáků. Další podobná nehoda ještě přímo v Praze v Chodově v ulici nebo na Chodově v ulici u Kunratického lesa u obchodního centra došlo k nehodě osobního auta s autobusem. Dávejte pozor, ať se nic dalšího nesemele a dopravu s námi můžete vysílat, buď zavolejte 605 222 007 nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu si pouze.
5: Seems like we're making up more than we're making love.

0: sobotní večer na Impulzu stále vysíláme živě z 32. ročníku Benátské s Impulzem, minuta před 19. hodinou. Lenka Svobodová připravuje zprávy, ty jsou za chvilku, další muzika bude hned pak. My jsme tady probírali Vodu živou, teď ji uslyšíte kromě Michala Hrůzy, tak v rámci našeho živáku i od Anety Langerové, pro kterou ji původně napsal. Takže to je nejbližší program, no a víme také o počasí, to zjišťovala Renča.
1: No tak kdo to potáhne i přes dnešní noc, tak musím říct, že ta bude teplejší tady na Benátské. Zítřek bude zase nejteplejším dnem celého tohoto týdne, k večeru sem tam přehánky nebo bouřky a naměříme 27 až 32 stupňů.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Road trip bez plánu? Co takhle kuřecí stripsy? Partnerem českých prázdnin rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
5: Meteorologové rozšiřují varování před požáry. V Česku ubývá směnáren. Program Benátské s Impulzem vrcholí a z festivalového areálu přináší zprávy v 7 hodin Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
5: Meteorologové rozšiřují varování před nebezpečím požárů. Ode dneška platí také pro západní a severní Čechy a od zítřka i pro střední Čechy, včetně Prahy a část východních Čech. Na jižní Moravě zůstává výstraha v platnosti kvůli dlouhodobému suchu. Do Česka se navíc na přelomu července a srpna vrátí tropy a příští víkend se můžou teploty znovu dostat až na 630 stupňů. A že je varování aktuální, potvrzují i hasiče Sklatovska. Na okraji Velhartic hoří na ploše zhruba 3 hektarů v prudkém kopci pod hradem. Vyhlášený je třetí stupeň požárního poplachu ze 4 možných a na místě zasahuje skoro 60 hasičů. Požár je v nepřístupném terénu a do pomoci se zapojí vrtulník s bambivakem. Policie objasnila skoro 20 let starý pokus o vraždu na Liberecku. Útočník v roce 2007 na čerpací stanici v Hrádku nad Nisou předstíral nákup a pak několikrát bodl 60-letého muže do hrudníku. Oběť přežila jen díky tomu, že útočník minul životně důležité orgány. Jak píše web iDnes.cz, kriminalisté pachatele po letech vypátrali. Případ ale museli odložit, protože trestní odpovědnost už zanikla promlčením. Finále tenisového turnaje v Praze bude bez české účasti. Barbora Krejčíková v semifinále podlehla 18-leté Rakušance Tágerové a vypadla stejně jako dnes už dříve Tereza Valentová, která nestačila na Ukrajinku s Negurovou. České barvy tak bude ve finále zachraňovat už jen deblový pár Lucie Havlíčková a Laura Samson, který se zahraje o titul ve čtyřhře. Rozjíždí se první fotbalová liga. V prvním kole se dnes hrají hned 4 zápasy. Plzeň prohrála s Libercem 1-3, Teplice porazili Bohemku 3-1 a Zlín prohrál s Ostravou 0-1. Od 8 se hraje duel Brna se Spartou. Výsledek přineseme ve zprávách v 10. Na Benátské s Impulzem startuje večerní program. Živá vystoupení potrvají ještě 5,5 hodiny. Do finiše se řítí také naše zdejší vysílání z mobilního studia. Naposledy sem právě teď přišel náš reportér Tomáš Kabát. Dobrý večer, Tome.
6: Pěkný večer, byl to opravdu krásný letní den, dokonce tak horký, že tady i hasiči museli pokropit diváky. Těch je tady dneska opravdu hodně, sešlo se totiž hned několik interpretů, kteří mají skalní fanoušky, a to z rozmanitých žánrů. Obrovské množství lidí sem do areálu přilákal interpret Rytmus, který vystoupí v 8:30.

0: Takže ho vyspovídáme těsně před koncertem.
1: Hezký večer s námi. Další muzika bude následovat pro vás. Aneta Langerová, Voda živá, bude i skupina Elán, Znova sama dotkni. A my jsme s vámi taky. Buďte s námi, krásný večer. Užívejte hezkého dne s Impulzem.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Tohle je večerní impuls, 3 minuty před 7:45. Viktor Rik se ptal, kolik máme času, nebo kdo to říkal. No, už žádný, už jsme přímo živé vysílání, kouzlo živého vysílání. Tak přímo ve studiu je tady skupina Lucie, konkrétně Michal Dvořák. Michale, dobrý
1: já
0: den.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: A Viktor Rik.
2: Zmínil Viktor Rik, já zdravím taky, hezký podvečer.
3: Ahoj chlapi, tak Lucie koncertuje ve 21:50. V tuhletu dobu máte ještě všechno před sebou, přípravu, nebo už jste jako nachystaný a už máte pohodu?
1: No, my jsme nachystaný, protože tohle už je 11. festival, který jedeme tenhle rok. My jsme začali loni vlastně velkou oslavou Lucie 40 a vlastně objeli jsme ty největší arény v Čechách a vyprodali jsme 2x O2 arénu. A my si letos jsme si nadělili stále ještě narozeninový mod a jedeme celé léto festivaly, který jsme loni a předloni právě zrušili kvůli těm velkým narozeninám v těch halách.
2: No, já se ještě můžu... Lidi, kteří to nestihli do těch velkých aren, tak samozřejmě můžou v tomhle prostředí letním a většinou vychází skvělý počasí, nás můžou vidět právě na takových krásných místech, jako je třeba zrovna dneska večer Benátská.
0: Dneska to bude báječný, my se všichni těšíme. Lucie je velká kapela, velký pojem, velká legenda, už můžeme říct. A vy, jak říkal Michal sám, že jste objevili ty velké arény, velké festivaly. Snad asi u vás nelze hovořit o trémě, nebo ještě pořád, jo, v dnešní době.
2: My se nám čím dál tím víc těšíme, to tak jako pozoru v partě.
1: Trema to není, ale je to určitě takové jako chvíjení, protože každý živý hraní je svátek a já vždycky říkám, jako taková ta energie mezi publikem a pódiem, to je něco, co se nedá jinak zažít a je to lepší než všechny ostatní požitky světa.
2: Já totiž on je zvláštní, k tomu ještě dodám, jestli můžu, že lidi, kteří přijdou na ten koncert, tak jako vědí, na co jdou, na jaký písničky, ale my vlastně nevíme, jak budou fungovat ty lidi na ty písničky, tak my vlastně nevíme, tak to je trošičku to chvění, to způsobuje vlastně takovou tu, to není ale tréma, ale spíš takový to soustředění, kumulování energie a naladění se, potom naladěvávání se na stejnou vlnu s tím publikem. Moc se na to těšíme i dneska, fakt, to bude to bezvadný určitě.
3: Sportovci mívají spoustu rituálů, jo, přestože hrají, já nevím, kolikátý zápas, tak pořád jdou to samé, pravá brusle, levá brusle, pravá tkanička, levá tkanička. Trpí na něco takového i umělci, respektive vy?
1: No já samozřejmě, já se musím na začátku srovnat jako černá, bílá, jako s těma bruslema skoro to samý.
3: To jsme jako u kláves, nebo co jste
1: no,
3: srovnával?
1: No, to byly klávesy, no.
3: Jasně. Viktor srovnává něco?
2: Já si to srovnám v hlavě. A většinou jako bez očekávání vletím na pódium a když spustíme, tak je jasno. Tam jsou ty písničky jasný a energie začne proudit a je to prostě fakt super.
1: To... Ne, já jenom to ještě musím upřesnit, aby si lidi nemysleli, že prostě necvičíme, nezkoušíme. Jo. My tohle máme všechno za sebou, my jsme měli velký přípravy a samozřejmě dělali jsme speciální festivalový sety, aby jsme těm lidem přinesli opravdu to nejlepší, jak se říká, rodinné stříbro skupiny Lucie.
2: A taky se povedlo, myslím, jako dvě vyprodané O2 arény a vlastně docela slušná, řeknu v uvozovkách, jsme velkýma písmenama návštěvnost na všech těch koncertech. Jsme za to moc rádi, že lidé jsou věrní písničkám skupiny Lucie, které jsou opravdu legendárními.
0: Vy jste tady oba mluvili o té energii mezi lidma a tou kapelou vámi. Já si myslím, že dneska vám to tady velmi bude, protože lidi, kteří jsou tady dneska na Benátské sympozium, jsou fantastický. Takže to jenom, abyste shodili ty poslední zbytky obav. Jak to navážete, bude vám to velice lehce, si myslím.
1: Lidi na Benátské jsou vždycky fantastický. Tenhle festiák je úžasný. A já bych ho chtěl pochválit, protože si myslím, že já jsem mimo jiné ředitel Mezinárodního festivalu filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady. Takže já to znám i z té druhé strany. A v dnešní době udržet festiák jako při životě je opravdu kumšt. A hlavně při takové kvalitě, jako má tenhle festival. Takže nejen impuls, ale i tenhle festiák opravdu blahopřeju, protože je k čemu.
3: Chlapi, je jasný, že léto je o koncertech, vystupování, prostě musíte využít toho počasí, ale dokážete si ho užít i nějak jinak? Je tam nějaká, já nevím, mezírka, víkend, nebo já nevím, něco na kámoše, na rodinu, na grilovačku?
2: Máme rodiny a samozřejmě hraní je úplně nádherný, těšíme se vždycky na ty koncerty, ale to léto právě by člověk měl podělit mezi jednu rodinu, což je ta kapela, a normálně rodinu, jako což jsou děti, manželky a tak. Takže my jsme se vrátili před pár dny krásně z Kalábrie a bylo to prostě úplně úžasné. A když vyjde počasí, a dneska vyšlo teda tady, to vypadá krásně úplně. A v celých Čechách to vypadá, že takhle krásně. tak spousta lidí si dělá dovolenou vlastně, ale třeba jenom tím, že přijde na takovýhle festival, jako je Benátska s Impulzem, že je to tak?
3: Přesně.
2: Jo, jo, takže, ale dovolený určitě, jako.
1: Já mám díky vlastně těmhle těm festivalový sezóně vždycky, já mám dva kluky a my celou dobu vozíme vlastně na multivanovi kola a vzadu pedalboardy, jo, takže my to máme takový jako ještě zároveň, vždycky někam odstřelíme, ale když se zrovna jede třeba turné po krásných vlastech českých, tak samozřejmě jižní Čechy, nebo tady kolem Liberecko a tak dále, tak vždycky všude jsou rybníky a všude jsou krásné trasy na kola, takže jako vždycky si to prodloužíme ještě ten koncert a ten festiák.
0: Jenže tady zmiňovala to léto a grilování, tak poslední otázka ještě od nás. Co má rád na grilu Viktor?
2: To, co si u grilu.
0: Maso, zeleninka?
2: Jo, maso, lilek, miluju. Dneska jsme byli k obědu právě, jsme vyrazili hodinou sem, tak jsme si dělali vepřový, krásně stejky naložený. Lilek zbožňuju.
1: Vepřový lilek je nejlepší, no.
2: No, vepřový lilek, přesně tak.
0: Co dává na grill Michal Dvořák?
1: Já jsem takový, jako, jak se to říká, skoro vegetarián, jo, já mas moc nejím, ale samozřejmě, když je dobrá svíčková, dobrá panenka, tak takový ty jemnější masa mám docela rád.
2: Super. Ale bez panáčka na závěr.
0: My se budeme těšit na vaše vystoupení pro impulzáky, kteří tady ještě nejsou. Tak koncert skupiny Lucie na 32. ročníku Benátské s Impulzem začíná ve 21.50. S námi ve studiu byli Viktor Dyk.
2: Já zdravím posluchače a pokud možno pokud, že jste zblízka, doražte, opravdu ještě máte hodně času. Mějte se báječně, jinak kdybyste nedorazili sem, krásný léto.
0: A Michal Dvořák samozřejmě.
1: Já zdravím taky a skupina Lucie slaví 40 let stále a neustále a narozeninové turné pokračuje.
3: Krásný léto,
0: všechno nejlepší, díky moc, mějte se, ahoj.
1: Děkujeme,
2: ať se daří. Díky, ahoj.

0: Večerní impuls, minuta po půl osmé, za chvilku další česká muzika, Michal Hruza a Zakázané uvolnění, stále živě z Benátské s impulzem, která kromě spousty skvělé muziky přináší i neuvěřitelné příběhy vlastně.
1: Jasně, my jsme to tady viděli před námi, prostě tady se lidi k sobě tulí, tady se kamarádi smějí, tady se potkávají známí, kteří se třeba dlouho neviděli, a nebo se tady odehrává něco ještě možná mimořádnějšího, a to Petře možná i v tuto chvíli, jak to vypadá, protože k nám usedá tady do mobilního studia k mikrofonu Michaelka, a vy máte něco na srdci?
2: Absolutně. Já to úplně jako zjednoduším, já to řeknu jinak. Takže včera nějakým způsobem jsme se domluvili s přítelkyní, že si pořídíme pejska. Na základě toho se staly nějaké události, takže Pavlíno Dvořáková oficiálně zvu tě o ruku. 31.8.2026 Park Hotel Popovičky. Takže Pájo, řekni ano, ne. A je ještě jedna perla. Vyvěsíme billboard na magistrále, kde bude znít yes or no.
1: Jo, tak počkejte, my nevíme, jak to dopadlo.
2: No to já taky nevím.
1: Ne? Ježiš, tak teď jsem nervózní za vás.
2: No včera jsem jí dal Maseraty a po mně jim hodila, no tak nevím, no když řekne jo nebo ne, tak já nevím.
1: Tak teď jsem teda nervózní za vás,
2: já taky, no.
1: To je s otevřeným koncem, takže je. Benátská pokračuje.
2: Benátská noc pokračuje a můj disco příběh vlastně končí, protože jak zněla taková pohádka Rebelové.
1: No.
2: Všechno končí a teď začíná nový život.
1: Tak to vám přejeme.
0: Žádost o ruku v přímém přenosu.
2: Mě ano, Pavlíno Dvořáková, máš to tady na
0: stole. Jak to dopadne, jo, to je pro nás úplně klíčový. Dobrá, ano.
1: Dejte nám vědět, jak to dopadlo.
2: Uvidíme.
0: Ať řekne ano. Díky.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Tohle je večerní impuls, 19.40, aktuální čas, stále živé vysílání přímo z 32. ročníku Benátské s impulzem. Čas je neúprostný a vlastně čas třetího dne živého vysílání přímo odsud z Veseckého areálu je u konce. My jsme za ty tři dny přinesli značné množství živé muziky, živáků přímo do vysílání, taky skvělých živých hostů. Ale i naše studio tady prostě končí, co se dá dělat.
1: Jasně, balíme fidlátka, ne tak umělci, samozřejmě hudebníci, protože dneska to tady pojede do rána, až do 4 do rána, protože náš Jirka Pošík, Jirko, pojď nám to říct, dneska náš Jirka Pošík do 4 do rána, to tam bude roztáčet diskotéka.
2: Už jsem tady.
1: Jirko, co se hraje na takové, v takovém stanu na diskotéce, když je začíná až po půlnoci?
2: Hele, 80. 90. československá, nová, stará, prostě všechno, co ty lidi chtějí slyšet.
1: A lidi tančí?
2: Tančí, hele, do rána jsme měli úplně plno, začali jsme včera ve dvě, ve čtyři, úplně stejný počet.
1: A v jakém stavu jsou takhle třetí, čtvrté, co?
0: Ve veselém asi.
2: Hodně veselém, ale ještě to dávají.
1: Dávají to, jo, tak to jsem ráda, takže všechno dopadne dobře, takže držíme pěsti. Jdeš dneska spát ještě, než budeš začínat někdy kolem jedné?
2: Vůbec nejdu spát, začínám v půl jedný a zase do čtyř.
1: No, tak to držíme pěsti.
2: Díky.
1: Tak jo.
0: A vy, co jste tady, nebo ještě přijdete, tak určitě přijďte i na Jirku Pošíka si to takzvaně dopařit, dotáhnout, užít si zbytek té krásné letní noci, která se tady rýsuje v areálu Vesec. No, co se týká živé muziky, skupina MiG-21 právě teď vystupuje na hlavní stage a jako ta třešínka na dortu, tak bude ve 21.50 vystoupení skupiny Lucie od nás, Petr Senátou, tady všechno, loučíme se. A Tomáš Kabát je připraven jako reportér v areálu a tomu ta právě teď předáváme slovo.
1: Ahoj, Tome.
3: Je to tak, ahoj. Společně jsme právě teď na pódiu, kde koncertuje skupina MiG-21. Showman Jiří Macháček nastoupil ve třpitivém saku se zlatou košilí, v ruce měl žlutou koktejlovou sklenici, tančil od samotného začátku a při třetí písni sako odhodil, no a pak začal komunikovat s publikem a tím začala i písnička Snadné je žít, kterou si teďka dáme živě v krátké ukázce.
4: Snadné je žít, Mexická byla z první řady,
3: Mexická vlna.

chlapecká, taneční, pěvecká, stripterská skupina z Prahy 5 smíchla pro vás dnes večer. Tady vystupuje kompletně

Jiří Macháček se svou kapelou MIG 21 živě ve vysílání Impulzu z Benátské 2026. Právě teď dospíval píseň s názvem Kalhotky a musím říct, že v průběhu jejího refrénu skutečně některé dámy odhazovaly své spodní prádlo, které doputovalo až na pódium. Jiří Macháček neváhal spodní prádlo pozbírat a kroutil s ním nad svou hlavou. Barevné kostýmy, vlnitý tanec a skvělá show, tolik ukázka v přímém přenosu z hlavního pódia v libereckém areálu Vesec. No a tímto speciální vysílání Benátské s Impulzem končí. Za mobilní studio i tým tady na pódiu se loučí Tomáš Kabát. Pěkný večer.

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
1: Ministryně Mrázová přiznala pochybení. Trump odmítá výklad americké historie a Sparta hlásí nejdražší posilu historie. Jsou to zprávy v 8 a s nimi Vladimír Vokál.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Ministryně Zuzana Mrázová dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmu. Do majetkového přiznání neuvedla politička hnutí ANO půjčku 500 000 korun od rodiny na koupi pozemku v Bílině. Rozhodnutí mosteckého magistrátu zatím není pravomocné. Ministryně ale uvedla, že pokutu zaplatí a odvolávat se nebude. Zákon za podobné pochybení umožňuje uložit pokutu až 50 000 korun. Armáda si vychovává mladé rekruty. Ve vojenském prostoru Hradiště v Doupovských horách pokračuje výcvik 4. brigády rychlého nasazení pro studenty. Do cvičení se zapojila více než 100 středoškoláků a na Doupov se přijel podívat také náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Podle něj jsou mladí lidé v armádě velmi důležití.
2: Tím, jak modernizujeme armádu, pořizujeme nové technologie, nové zbraňové systémy, tak právě takovýto lidi budou budoucnosti armády, které tyhle systémy právě budou obsluhovat a já bych chtěl mít v armádě takový mix zkušeností a mix toho dravýho mládí.
1: Studenti absolvují za 4 týdny pořadovou, střeleckou a ženijní přípravu, ale také zdravovědu a různé další přednášky a besedy. Absolventi mají po složení přísahy nárok na odměnu téměř 47 000 korun. Poslední den Benátské s Impulzem je v plném proudu. Festival u Liberce má před sebou několik posledních hodin. Dnes ještě návštěvníky čeká třeba koncert kapely Lucie nebo Rytmuse. Loni Benátská přilákala 40 000 lidí. Letos by to mělo být podle pořadatelů ještě více. Jak ukazuje naše anketa, atmosféra festivalu přitahuje fanoušky z různých koutů republiky i světa.
3: Odkud jste dorazil na Benátskou?
4: Jako keď jsem se dopočul o Benátské a o tom, jak to je strašně skvělé. Já jsem normálně z Košic. Si zbalil veci a išiel. To je to úplne úžasné. Vážne, neviem si predstaviť lepší festiák ako tento.
5: Ja som z nejvíc daleka tady človek, asi. Ja som z Indie. Ja som tady už 18 let a na Benátka som po třetí.
3: Odkud ste přijeli?
6: Od Radimy, od Kolína, Polaví. Objednala sa si to před rokem, kvôli Roxetum. V lednu sa si objednala chatku a dotáhla sa to do konca.
1: Atmosféru benátské jste si mohli užít i na dálku. Před chvílí skončilo vysílání z našeho mobilního studia. Živě jste na vlnách Impulzu mohli slyšet třeba vystoupení Michala Hrůzy. Donald Trump zaútočil proti Národnímu muzeu americké historie ve Washingtonu. Nařídil před něj umístit informační tabule, které mají návštěvníky upozornit, že některé expozice údajně zkreslují americké dějiny. Vadí mu hlavně výklad, který podle Bílého domu příliš zdůrazňuje sociální spravedlnost a rozděluje americkou společnost. Bílý dům také obvinuje muzeum z politického aktivismu. Demokraté naopak krok prezidenta kritizují, a to jako snahu přepsat historii Spojených států. Fotbalová Sparta hlásí rekordní posilu. Na Letnou přichází norský útočník Jonathan Brunes z týmu Rakův Čenstochová a podle médií za něj klub zaplatí kolem 145 milionů korun. 25-letý bratranec hvězdy Manchesteru City Erlinga Holanda podepsal víceletou smlouvu. Brunes v posledních 2 sezónách nastřílel 40 gólů a Sparta od něj čeká výrazné posílení útoku. No a Pražané právě teď nastoupili v úvodním kole první

0: filmové premiéry.
1: Nejdeme nevolte to.
2: Dáme, když...
3: Do kin míří česká komedie Bardotky. Tři nejlepší kamarádky, Meda, Iva a Valerie, kterým už dávno bylo 20, dokonce třikrát, spolu kráčí životem od vysoké školy. Každá z nich je jiná a řeší jiné problémy. Dámy chytí třetí dech, protože o druhém se dá po 60 těžko hovořit, a vydají se na divokou party, do coffee shopu a nakonec skončí na vinici, kde po několika sklenkách zjistí, že před sebou celou tu dobu skrývaly jedno velké tajemství. A opravdová jízda teprve začíná.
1: Jsme krásný, jsme královný, jsme pardocký.

tváři tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

0: ještě jednu. Není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Přeji krásný večer. Do Česka se vrátí tropické počasí. Meteorologové očekávají, že příští víkend teploty místy vystoupají až na 36 stupňů Celsia. Zatím ale nepředpokládají tak extrémní vedra jako na konci června. To v Česku poprvé v historii naměřili přes 41 stupňů. Tropické budou podle předpovědi také noci, a to s teplotami nad 20 stupňů Celsia. Dobré letní zprávy přicházejí ze zoologické zahrady v Hodoníně. Veřejnost tam může usledovat dvě mláďata lvů berberských. Rodina vzácných šelem tak má na jihu Moravy momentálně 6 členů.
2: Lev berberský už v přírodě vyhynul. V zoologických zahradách žije kolem 200 těchto šelem v evropských polovinách. V Hodoníně mají teď 6 kusů. Jeden samec z předchozího vrhu z roku 2024 pobývá v izraelské zoo Haifa. Dvě poslední mláďata, co budou mít ve lvím rodném listě datum narození 10. června, se mají k světu i k mámě velmi čile. Správná trojka se už ukazuje i ve venkovním výběhu. Postupně se potom zařadí k tátovi i dvěma dvouletým sourozencům. Jan Čada, Radio Impuls, Hodonín.
1: Českobudějovická nemocnice si připisuje prvenství. Jako první v Česku začala podle své mluvčí operovat mozek s využitím 3D brýlí, rozšířené reality a umělé inteligence. Nová technologie chirurgům zobrazuje hologram mozkových struktur, který využívá předoperační snímky z magnetické rezonance. Operatér tak ve speciálních brýlích vidí hologram přesně zarovnaný s tělem pacienta. Benátská s Impulzem vrcholí. Program festivalu ve Vestci u Liberce se blíží ke svému finále. Jak ukázala anketa kolegyně Renaty Kukové, návštěvníkům dělá Benátská samou radost.
3: Jak si užíváte zatím Benátsko?
4: Fantasticky. Kapely, muzika, je to skvělá atmosféra.
3: Jste poprvé na Benátské?
5: Jezdíme pravidelně.
4: Mně se líbí, že víceméně ten festival je perfektně jakoby zorganizovaný. Prostě tady není chaos, jo? Člověk ví, kam má jít, kde si má koupit pití, kde si má koupit jídlo, kde má jít na záchod.
3: Co vám se nejvíc líbilo zatím na Benátské?
6: Tak my jsme přijeli hlavně kvůli činavskám a ty byly super, jako vždycky.
7: Bylo to úplně fantastické.
1: 33. ročník Benátské s Impulzem proběhne příští rok od 29. července do 1. srpna znovu u Liberce. Vstupenky na festival už si můžete koupit teď za zvýhodněnou cenu. Ve Francii hoří rekordní plocha lesů. Požáry od začátku roku podle ministra vnitra spálily téměř 98 tisíc hektarů. Satelitní systémy uvádí 69 tisíc hektarů. Nejhorší situace je v departementu Gironde. Kvůli ohni se muselo evakuovat přes 240 tisíc lidí v okolí Bordeaux i na jihozápadě země. Krizová situace je i ve Španělsku. Západně od Madridu oheň zničil až 25 tisíc hektarů a domovy opustilo dalších 60 tisíc lidí. Záhlými požáry teď bojují také Itálie, Řecko i státy severní Afriky. Teď skvělá zpráva z šermu. Aleksandr Šupenič je mistrem světa v šermu. Náš fleretista ve finále šampionátu v Hongkongu jasně porazil Itala Makiho 15-2 a získal historicky první světový titul pro české muže. Pro náš šerm je to také první medaile z mistrovství světa po 41 letech. 32-letý Šupenič navázal na bronz z olympiády v Tokiu a dvě medaile z mistrovství Evropy. Neděle přinese nejteplejší počasí celého týdne. Teploty vystoupají na 27 až 32 stupňů Celsia. Ráno bude většinou polojasno až oblačno. Odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky. Večer jich bude hlavně v Čechách přibývat. V bouřkách pak může spadnout ojediněle až kolem 20 mm srážek. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
8: Rádio Impuls. Radost ze života.

myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: peníze za to, že zvednete telefon.
1: Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Přeji krásný večer. Ministryně Zuzana Mrázová dostala pokutu kvůli střetu zájmů. Mostecký magistrát potrestal političku hnutí ANO za to, že v majetkovém přiznání neuvedla rodinnou půjčku 500 000 korun na koupi pozemku v Bílině. Mrázová chybu uznala a pokutu zaplatí. Proti rozhodnutí se podle svých slov neodvolá. Pokuta přitom není pravomocná a její výši úřad zatím nezveřejnil. Plzeňané budou mít kde parkovat. Poté, co magistrát před 3 týdny otevřel 3podlažní parkovací dům na největším sídlišti Lochotín, dokončuje stavbu i na Světovaru. Ke konci se taky blíží příprava nových stání na sídlištích Vinice a Bory. Náměstek primátora Pavel Bosák chystá i další 2 domy.
4: Teď zkreslí architektonickou studii na oba. Jeden je nad zónou parkoviště nad Amfíkem, tam by mělo vzniknout řádově 500 míst, částečně pro obyvatele, částečně i návštěvníky zoo a to amfiteátru. A další velký projekt tisíců míst je vedle centrálního autobusového nádraží, kde je dneska P+R.
3: Ze současného centrálního autobusového nádraží v Plzni má být do budoucna rezidenční čtvrť. Mezinárodní autobusy chce město přesunout blíž k hlavnímu vlakovému nádraží na místo pošty, kterou nedávno vykoupilo. Policisté na Klatovsku dnes zasahovali kvůli ozbrojenému muži. Ten měl podle dostupných informací použít střelnou zbraň proti svým 2 příbuzným. Nikoho přitom nezranil. Policisté 63letého muže zadrželi a ujistili se, že nikomu už nehrozí žádné nebezpečí. Policie pátrá po svědcích nebezpečné honičky v Kinčperku nad Ohří. 43letý řidič se zákazem řízení do roku 2028 ujížděl vysokou rychlostí strážníkům a vjel i na cyklostezku, kde mohl ohrozit lidi. Nakonec auto odstavil a utekl. Policisté ho ale po krátké chvíli zadrželi. Svědci nebo řidiči se záznamem z palubní kamery mohou informace předat na lince 158. Izraelce zaujala dovolená v Tatrách. Jeden z hotelů dokonce hlásí zájem od 120 hostů z této země. Důvodem jsou i přímé lety z Izraele do Popradu.
5: Priama linka z Tel Avivu mení pravidlá nielen v Tatrách, ale aj na Liptove. Všetky rezorty hlásia viac hostí. Niektoré pre obsadenosť dokonca musia Izraelčanov odmietať, nie všetky termíny sú totiž voľné, hlavne na zimu. Vo väčšom počte prichádzajú tento rok do Tatier aj Česi a Poliaci. Vyhliadky cestovného ruchu siahajú až k prekonaniu historického rekordu. Dobré čísla hlásia aj Bratislava, ktorú vo zvýšenej miere navštevujú najmä Taliani a Španieli. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
3: Fotbalová Sparta hlásí rekordní posilu. Na Letnou přichází norský útočník Jonathan Brunes z týmu Rakův Čenstochova a podle médií za něj klub zaplatí kolem 145 milionů korun. 25-letý bratranec hvězdy Manchesteru City Erlinga Holanda podepsal víceletou smlouvu. Brunes v posledních 2 sezónách nastřílel 40 gólů a Sparta od něj čeká výrazné posílení útoku. No ale Pražané v úvodním kole první ligy nakonec klopítli. V Brně prohráli 1-3. V dalších zápasech prohrála Plzeň s Bercem také 1-3, Teplice porazili Bohemku 3-1 a Zlín prohrál s Ostravou 0-1. Zítra se těšte na nejteplejší den tohoto týdne. Teploty vystoupají na 27 až 32 stupňů. Ráno bude většinou polojasno až oblačno. Odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky a večer jich bude hlavně v Čechách přibývat. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

cikla dýcha slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

0: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dovíme.
0: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Meteorologové rozšiřují varování před nebezpečím požárů. Od soboty platí také pro západní a severní Čechy a od neděle i pro střední Čechy, včetně Prahy a část východních Čech. Na jižní Moravě zůstává výstraha v platnosti kvůli dlouhodobému suchu. Do Česka se navíc na přelomu července a srpna vrátí tropy a příští víkend mohou teploty místy vystoupat až na 36 stupňů Celsia. 32. ročník Benátské s Impulzem se stává minulostí. Festival v areálu Vesec u Liberce postupně doznívá. Loni akce přilákala 40 tisíc lidí, letos by to mělo být podle pořadatelů ještě více. Jak ukazuje naše anketa, atmosféra festivalu přitáhla fanoušky z různých koutů republiky i světa.
3: Odkud jste dorazil na Benátskou?
4: Jako keď som sa dopočul o Benátskej a o tom, jak to je strašne skvelé, ja som normálne z Košíc si zbalil veci a išiel. To je to úplne úžasné. Vážne, neviem si predstaviť lepší festiák ako tento.
5: Ja som z nejvíc daleka tady človek, asi. Ja som z Indie. Ja som tady už 18 let a na Benátka som po třetí.
3: Odkud ste přijeli?
6: Od Radimy, od Kolína, Polabí. Objednala sa si to před rokem, kvůli Roxetům. V lednu jsem si objednala chatku a dotáhla jsem to do konce.
2: Na fotky, videa, rozhovory a další festivalové střípky z Benátské se můžete podívat i na sociálních sítích Rádia Impuls. 33. ročník festivalu proběhne příští rok od 29. července do 1. srpna znovu v areálu Vesec u Liberce. Vláda chystá řidičům další zjednodušení. Novela zákona má umožnit převody aut přes internet bez návštěvy úřadu. Navíc registrační značky nebo malý technický průkaz si lidé budou moci vyzvednout i ve výdejních boxech. Řidiči si kromě toho budou moci registrační značku ponechat i při koupi jiného auta. Návrh projedná vláda už pondělí a většina změn by měla začít platit od července příštího roku. Na přehradě Hracholusky zdraví pasažéry parníku Vodník. Místní chatař Zdeněk Srb se totiž do zeleného převléká už desítky let. Na oblíbené nádrži na Plzeňsku je legendou.
7: Brekeke, já jsem vodník z Malovic, co dušiček chce co nejvíc. S touto průpovídkou 70-letý Zdeněk Srb už léta mává cestujícím výletní lodí a pro mnohé se stal neodmyslitelnou součástí plaveb. Historie vodníka sahá až do 60. let minulého století. To původně vojenský oblek s maskováním kousky rákosu koupil ve výprodeji za 10 korun chatařů v Tchán a z původního pobavení rodiny se stala tradice přehrady. Vodník letos zdraví cestující většinou o víkendech. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Hrachlusky.
2: Policie objasnila téměř 20 let starý pokus o vraždu na Liberecku. Útočník v roce 2007 na čerpací stanici v Rádku nad Nisou předstíral nákup a pak několikrát bodl 60-letého muže do hrudníku. Oběť přežila jen díky tomu, že rány nezasáhly životně důležité orgány. Jak píše web iDnes.cz, kriminalisté z týmu Tempus pachatele po letech vypátrali, ale případ museli odložit, protože trestní odpovědnost už zanikla promlčením. Tragická nehoda autobusů si v Sýrii vyžádala desítky obětí. Na silnici mezi Palmírou a Damaškem se srazil autobus s příslušníky sil vnitřní bezpečnosti a dálkový spoj. Neštěstí nepřežilo nejméně 35 lidí a dalších 30 utrpělo zranění. Příčinu nehody teď vyšetřují místní úřady. Náš šerm slaví historický moment. Alexander Šupenič se totiž v Hongkongu stal prvním českým mistrem světa mezi muži, když ve finále fleretu deklasoval Itala Makiho 15-2. Pro český šerm je to zároveň první medaile z mistrovství světa po 41 letech. 32-letý Šupenič navázal na skvělý bronz olympiády v Tokiu i na dvě medaile z mistrovství Evropy. V neděli bude nejteplejší den tohoto týdne. Teploty vystoupají na 27 až 32 stupňů a ráno bude většinou polojasno až oblačno. Odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky a večer jich bude hlavně v Čechách přibývat. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Rád. Puls. Radost ze života.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Žijeme muzikou, žijeme českou muzikou až do rána.

0: dobrá muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: V Jablonci nad Nisou kriminalisté obvinili 35-letou ženu z vraždy. Soud ji včera poslal do vazby. Zločin se stal ve čtvrtek odpoledne v jednom z bytových domů. Policie kvůli věku zúčastněných a ohledu na rodinu další podrobnosti nezveřejnila. Armáda si vychovává mladé rekruty. Ve vojenském prostoru Hradiště v Doupovských horách na Karlovarsku pokračuje totiž výcvik žatecké 4. brigády rychlého nasazení pro studenty. Do dobrovolného cvičení se zapojilo přes 100 středoškoláků. Na Doupov se přijel podívat také náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Podle něho jsou mladí lidé v armádě budoucností.
2: Tím, jak modernizujeme armádu, pořizujeme nové technologie, nové zbraňové systémy, tak právě takovýto lidi budou budoucnosti armády, který tyhle systémy právě budou obsluhovat a já bych chtěl mít v armádě takový mix zkušeností a mix toho dravýho mládí.
1: Studenti absolvují za 4 týdny pořadovou střeleckou ženijní přípravu a také zdravovědu a různé další přednášky a besedy. Absolventi mají po složení přísahy nárok na odměnu téměř 47 tisíc korun před zdaněním. Požár přerušil dětský tábor na Berounsku. V areálu u Otročině vsi začal hořet dřevěný srub, přístřešek i část lesa a hasiči evakuovali 40 dětí a 31 dospělých. Jeden člověk se nadýchal kouře a škoda dosahuje zhruba 900 tisíc korun. Podle hasičů požár způsobila technická závada na komínu. Dobré letní zprávy přicházejí ze zoologické zahrady v Hodoníně. Veřejnost tam může sledovat 2 mláďata lvů berberských. Rodina vzácných šelem tak má na jihu Moravy momentálně 6 členů.
3: Lev berberský už v přírodě vyhynul. V zoologických zahradách žije kolem 200 těchto šelem v evropských polovina. V Hodoníně mají teď 6 kusů. Jeden samec z předchozího vrhu z roku 2024 pobývá v izraelské zoo Haifa. 2 poslední mláďata, co budou mít ve lvím rodném listě datum narození 10. června, se mají k světu i k mámě velmi čile. Správná trojka se už ukazuje i ve venkovním výběhu. Postupně se potom zařadí k tátovi i 2 dvouletým sourozencům. Jan Čada, Rádio Impuls, Hodonín.
1: Válka na Ukrajině pokračuje dalšími vzdušními útoky. Při ruském dronovém útoku v Sumské oblasti zahynuli nejméně 3 lidé a další oběť si vyžádal raketový úder na Záporoží. Ukrajina mezitím vyslala na Rusko 100 dronů a Moskva tvrdí, že jich během noci sestřelila 328. Informace o škodách a obětech na obou stranách zatím nelze nezávisle ověřit. Fotbalová Sparta hlásí rekordní posilu. Na Letnou přichází norský útočník Jonathan Brunes z týmu Rakův Čenstochova a podle médií za něj klub zaplatí kolem 145 milionů korun. 25-letý bratranec hvězdy Manchesteru City Erlinga Holanda podepsal víceletou smlouvu. Brunes v posledních 2 sezónách nastřílel 40 gólů a Sparta od něj čeká výrazné posílení útoku. No ale Pražané v úvodním kole první ligy nakonec klopítli. V Brně prohráli 1-3. V dalších zápasech prohrála Plzeň s Bercem také 1-3, Teplice porazili Bohemku 3-1 a Zlín prohrál s Ostravou 0-1. Neděle přinese nejteplejší počasí celého týdne. Teploty vystoupají na 27 až 32 stupňů a ráno bude většinou polojasno až oblačno. Odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky a v bouřkách může spadnout ojediněle až kolem 20 mm srážek. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Peníze za to, že zvednete telefon.
1: Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Meteorologové rozšiřují varování před nebezpečím požárů. Od soboty platí také pro západní a severní Čechy a od neděle i pro střední Čechy, včetně Prahy a část východních Čech. Na jižní Moravě zůstává výstraha v platnosti kvůli dlouhodobému suchu. Do Česka se navíc na přelomu července a srpna vrátí tropy a příští víkend mohou teploty místy vystoupat až na 36 stupňů Celsia. 32. ročník Benátské s Impulzem se stává minulostí. Festival v areálu Vesec u Liberce postupně doznívá. Loni akce přilákala 40 tisíc lidí, letos by to mělo být podle pořadatelů ještě více. Jak ukazuje naše anketa, atmosféra festivalu přitáhla fanoušky z různých koutů republiky i světa.
4: Odkud jste dorazil na Benátskou?
5: Jako keď som sa dopočul o Benátskej a o tom, jak to je strašne skvelé, ja som normálne z Košíc si zbalil veci a išiel. To je to úplne úžasné. Vážne, neviem si predstaviť lepší festiák ako tento.
6: Ja som z nejvíc daleka tady človek, asi. Ja som z Indie. Ja som tady už 18 let a na Benátka som po třetí.
4: Odkud ste přijeli?
7: Od Radimi, od Kolína, Polaví. Objednala sa si to před rokem, kvůli Roxetům. V lednu jsem si objednala chatku a dotáhla jsem to do konce.
3: Na fotky, videa, rozhovory a další festivalové střípky z Benátské se můžete podívat i na sociálních sítích Rádia Impuls. 33. ročník festivalu proběhne příští rok od 29. července do 1. srpna znovu v areálu Vesec u Liberce. Vláda chystá řidičům další zjednodušení. Novela zákona má umožnit převody aut přes internet bez návštěvy úřadu. Navíc registrační značky nebo malý technický průkaz si lidé budou moci vyzvednout i ve výdejních boxech. Řidiči si kromě toho budou moci registrační značku ponechat i při koupi jiného auta. Návrh projedná vláda už pondělí a většina změn by měla začít platit od července příštího roku. Na přehradě Hracholusky zdraví pasažéry parníku Vodník. Místní chatař Zdeněk Srb se totiž do zeleného převléká už desítky let. Na oblíbené nádrži na Plzeňsku je legendou.
8: Brekeke, já jsem vodník z Malovic, co dušiček chce co nejvíc. S touto průpovídkou 70-letý Zdeněk Srb už léta mává cestujícím výletní lodí a pro mnohé se stal neodmyslitelnou součástí plaveb. Historie vodníka sahá až do 60. let minulého století. To původně vojenský oblek s maskováním kousky rákosu koupil ve výprodeji za 10 korun chatařů v Tchán a z původního pobavení rodiny se stala tradice přehrady. Vodník letos zdraví cestující většinou o víkendech. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Hrachlusky.
3: Policie objasnila téměř 20 let starý pokus o vraždu na Liberecku. Útočník v roce 2007 na čerpací stanici v Hrádku nad Nisou předstíral nákup a pak několikrát bodl 60-letého muže do hrudníku. Oběť přežila jen díky tomu, že rány nezasáhly životně důležité orgány. Jak píše web iDnes.cz, kriminalisté z týmu Tempus pachatele po letech vypátrali, ale případ museli odložit, protože trestní odpovědnost už zanikla promlčením. Tragická nehoda autobusů si v Sýrii vyžádala desítky obětí. Na silnici mezi Palmírou a Damaškem se srazil autobus s příslušníky sil vnitřní bezpečnosti a dálkový spoj. Neštěstí nepřežilo nejméně 35 lidí a dalších 30 utrpělo zranění. Příčinu nehody teď vyšetřují místní úřady. Náš šerm slaví historický moment. Alexander Šupenič se totiž v Hongkongu stal prvním českým mistrem světa mezi muži, když ve finále fleretu deklasoval Itala Makiho 15-2. Pro český šerm je to zároveň první medaile z mistrovství světa po 41 letech. 32-letý Šupenič navázal na skvělý bronz z olympiády v Tokiu i na dvě medaile z mistrovství Evropy. V neděli bude nejteplejší den tohoto týdne. Teploty vystoupají na 27 až 32 stupňů a ráno bude většinou polojasno až oblačno. Odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky a večer jich bude hlavně v Čechách přibývat. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Radost.

0: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
0: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: V Jablonci nad Nisou kriminalisté obvinili 35-letou ženu z vraždy. Soud ji včera poslal do vazby. Zločin se stal ve čtvrtek odpoledne v jednom z bytových domů. Policie kvůli věku zúčastněných a ohledu na rodinu další podrobnosti nezveřejnila. Armáda si vychovává mladé rekruty. Ve vojenském prostoru Hradiště v Doupovských horách na Karlovarsku pokračuje totiž výcvik žatecké 4. brigády rychlého nasazení pro studenty. Do dobrovolného cvičení se zapojilo přes 100 středoškoláků. Na Doupov se přijel podívat také náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Podle něho jsou mladí lidé v armádě budoucností.
3: Tím, jak modernizujeme armádu, pořizujeme nové technologie, nové zbraňové systémy, tak právě takovýto lidi budou budoucnosti armády, který tyhle systémy právě budou obsluhovat, a já bych chtěl mít v armádě takový mix zkušeností a mix toho dravýho mládí.
2: Studenti absolvují za 4 týdny pořadovou střeleckou ženijní přípravu a také zdravovědu a různé další přednášky a besedy. Absolventi mají po složení přísahy nárok na odměnu téměř 47 tisíc korun před zdaněním. Požár přerušil dětský tábor na Berounsku. V areálu u Otročině vsi začal hořet dřevěný srub, přístřešek i část lesa. A hasiči evakuovali 40 dětí a 31 dospělých. Jeden člověk se nadýchal kouře a škoda dosahuje zhruba 900 tisíc korun. Podle hasičů požár způsobila technická závada na komínu. Dobré letní zprávy přicházejí ze zoologické zahrady v Hodoníně. Veřejnost tam může sledovat 2 mláďata lvů berberských. Rodina vzácných šelem tak má na jihu Moravy momentálně 6 členů.
4: Lev berberský už v přírodě vyhynul. V zoologických zahradách žije kolem 200 těchto šelem v evropských polovinách. V Hodoníně mají teď 6 kusů. Jeden samec z předchozího vrhu z roku 2024 pobývá v izraelské zoo Haifa. 2 poslední mláďata, co budou mít ve lvím rodném listě datum narození 10. června, se mají k světu i k mámě velmi čile. Správná trojka se už ukazuje i ve venkovním výběhu. Postupně se potom zařadí k tátovi i 2 dvouletým sourozencům. Jan Čada, Radio Impuls, Hodonín.
2: Válka na Ukrajině pokračuje dalšími vzdušními útoky. Při ruském dronovém útoku v Sumské oblasti zahynuli nejméně 3 lidé a další oběť si vyžádal raketový úder na Záporoží. Ukrajina mezitím vyslala na Rusko 100 dronů a Moskva tvrdí, že jich během noci sestřelila 328. Informace o škodách a obětech na obou stranách zatím nelze nezávisle ověřit. Fotbalová Sparta hlásí rekordní posilu. Na Letnou přichází norský útočník Jonathan Brunes z týmu Rakův Čenstochova a podle médií za něj klub zaplatí kolem 145 milionů korun. 25-letý bratranec hvězdy Manchesteru City Erlinga Holanda podepsal víceletou smlouvu. Brunes v posledních 2 sezónách nastřílel 40 gólů a Sparta od něj čeká výrazné posílení útoku. No ale Pražané v úvodním kole první ligy nakonec klopítli. V Brně prohráli 1-3. V dalších zápasech prohrála Plzeň s Bercem také 1-3, Teplice porazili Bohemku 3-1 a Zlín prohrál s Ostravou 0-1.